Poslouchali jsme flétnistku Yoshimi Oshimu a varhaníka a čembalistu Jaroslava Tůmu, kteří nám hráli sonáty pro flétnu a continuo, nejprve od Georga Friedricha Händla, dále od Karla Filipa Emanuela Bacha a v závěru pak od Johanna Sebastiana Bacha.

0: Proglas přebírá relaci Radia 7.
1: Tři D Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů. Luci, vítám tě zpátky.
3: Ahoj.
2: A dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru o self-leadershipu, o tom, jak vést nás samotné. Ty pracuješ v Křesťanské akademii mladých, zároveň tvůj sbor je City House v Brně, kde sloužíš. Jak se bráníš tomu, aby se služba Bohu, ať už v té práci nebo ve tvém sboru v církvi, nestala takovou náhradou za osobní vztah s Bohem, který je vlastně pro každého vedoucího, věřím, důležitý?
3: Já si myslím, že ta výzva jako pro mě je spíš v tom, aby se Bůh nestal jenom mým šéfem. Nechci, přiznám se, je to každodenní boj a jsou dny, kdy Pán Bůh je opravdu jenom mým šéfem. Jsou týdny, kdy je Pán Bůh jenom mým šéfem a potřebuju jako se vracet k tomu, co pro mě Ježíš udělal a vracet se k tomu, že já jsem pořád jenom Boží dítě. My je nejenom. Je to to hlavní, co jsem, že Pán Bůh si dokáže spoustu věcí udělat bez mě. Jako nepotřebuje mě. A myslím si, že to je jako hrozně těžká věc na naše ego, přiznat si, že nás Pán Bůh jako nepotřebuje k těm věcem. Spasitelský syndrom nepotřebuje prostě, abych já ty lidi zachraňoval, protože Ježíš je ten spasitel. A myslím si, že jako pro mě ta výzva je v tomhletom nejvíc. Neřešit s Bohem jenom tu agendu a nemít Boha jako šéfa, protože vždycky ty potřeby budou. Vždycky bude nějaký projekt, na kterým pracuji, vždycky bude něco, kde můžu jako lépe sloužit svojí církvi. Takže pro mě ta výzva spíš je jako nepřinášet agendu Pánu Bohu, ale zastavovat se a říct, hele, teď jsem prostě Boží dcera. A to je to první a to poslední, co teď jako můžu nejvíc přinést Pánu Bohu. Myslím si, že největší problém, co jako vedoucí nebo prostě člověk, co má službu jako práci, no, kazatele, vedoucí, misionáři, tak největší problém já vidím z těch rozhovorů, co mám, že máme navázanou hodnotu na tu službu. A to je podle mě největší průsob. Jako v momentě, kdy nám hodnotu určuje to, jak sloužíme, a ne Ježíš, tam je strašně těžký to jako oddělit a vlastně je to samo o sobě ta náhrada. Ta služba je náhrada toho vztahu, protože vnitřně jedeme v nějakým narrativu, jo, je tak, Pán Bůh mě má rád, když sloužím. A ono jasně, Pán Bůh je rád, že se podílíme na jeho božím díle, ale to je jako Pán Bůh mě má rád tečka. A ne jako když sloužím, když nehřeším, když, jo, doplňci, co potřebuješ, co jako je ta výzva pro tebe, ale myslím si, že jako my v první řadě jako vedoucí potřebujeme zjistit, kde máme tu hodnotu a co určuje naši identitu. A to spousta vedoucích si neumí anebo nechce přiznat. A potom narážíš na to, že když tu službu nemají, tak buď to vyhoří, anebo odejdou z církve, protože vlastně neví, co jsou bez té služby. A to je potom velký zranění. A myslím si, že jako je to něco, o čem potřebujeme více mluvit v církvi, i s mladýma vedoucíma, protože jsme ve světě, který dává hodnotu na výkon. Jsme ve společnosti, která je výkonová, čím víc toho zvládneš, tím víc to máš na CVčku, na životopise, prostě tím jsi lepší člověk. Není to tak, Ježíš to říká přesně naopak, jako já jsem tě povolal a to, že já jsem tě povolal, stačí. Jsi moje dítě. A myslím si, že dokud jako nebudeme řešit svoji hodnotu a to, kde máme identitu, tak budeme mít vždycky našlápnuto k tomu, že se služba stane náhradou za osobní vztah s Bohem. Můj tip je, a to, jak já se snažím to dělat, je hlídat si, kde mám hodnotu a pozorovat, jak se chovám, když nesloužím.
2: Jsi vlastně neustále obklopena lidmi. Ať už práci, ať už církvi. Co ti pomáhá zůstat taková vnitřně zdravá, když kolem sebe řešíš problémy jiných lidí?
3: Byla to dlouhá cesta a myslím si, že na té cestě pořád ještě jsem a asi celý život budu. Ano, pro mě bylo jako nejdůležitější, když mě Pán Bůh vychoval v tom, že já nejsem ten spasitel. On je ten spasitel, ne já. Já jako můžu tady pro ty lidi být, můžu se za ní modlit, bolí mě, když prostě si řeší jako něco, co jim ublížilo, nebo co je v životě bolí a pláču za ty lidi před Pánem Bohem, ale já vím, že já nejsem ta, která je zachrání. A tohle uvědomění mě trvalo strašně dlouho. Stálo mě to spoustu těžkých rozhovorů s mýma blízkýma, kdy jsem já měla tendenci jako přebírat kontrolu nad jejich životem, protože já jsem přece ta, co je zachrání. A díky Pánu Bohu, ty lidi pořád ve svém životě mám. Nějak jsme to ustáli, nějak jsme to zvládli. A mě hrozně osvobodilo to, že já nejsem ten spasitel. To uvědomění toho, že já nenesu tíhu celého světa, tu nesl Ježíš a nese Ježíš. A já jsem jenom ambasador. Já jsem ten, který se přimlouvá za ty lidi před Pánem Bohem, ale Bůh je ten, který to potřebuje jako nést. Pro mě je asi jednodušší, když to mám navázaný na tu práci, kde jako dokážu to oddělit a netahat si ty věci domů. Náročnější to pro mě je, když jsou to lidi, co jsou mi velmi blízcí a je to v té jako víc osobní rovině, tak tam je pro mě jako opravdu těžký si to netahat domů a nebýt tím jako třeba i paralyzovaná a neřešit jako ty věci za ně i v sobě. A tam jsem přišla na to, že jako největší pomoc je to, že na to nejsem sama. A je v pohodě si říct, tohle je můj limit, tady už končím a tady už fakt nemůžu a potřebuji někoho dalšího. A já mám výhodu toho, že mám kolem sebe pastorační pracovníky, takže jim můžu zavolat a říct, hele, nevím, co s tím mám dělat. A oni mě buď to dají pastoraci, anebo mě dají nějaké techniky na to, jak ty věci ze sebe dostat. A mě nejvíc pomáhá se z nich vypsat, nějak je vizualizovat, nakreslit, protože potom to není tíha, kterou si nesu v hlavě a v srdci, ale už je to na papíře, už je to někde napsaný a já to můžu jako předložit Pánu Bohu, můžu to s tím člověkem řešit jako prakticky a už to není jenom ta tíha, která je ve mně. A jako to si myslím, že mě zachránilo několikrát předtím, abych se někde jako odpálila.

0: a lidí a je to v pořádku, protože milujeme lidi, takže nás ty věci bolí. Důležité je jako nepřistupovat k tomu, já jsem ten spasitel, já jsem ten, který ty lidi zachrání, protože to není naše role. A ptát se Pána Boha, jaká je ta role v tomhle tom stavu, v téhleté situaci. A někdy to jediné, co ty lidi potřebují, je, aby tam někdo seděl s nimi. Ani nepotřebují řešení, ani nepotřebují radu, ale potřebují jenom někoho, kdo je obejme. A to je častokrát to nejtěžší, protože to je bezmoc. Ale věřím tomu, že jako náš Bůh je větší a že náš Bůh je dobrý. Buď to tu situaci vyřeší, anebo toho člověka změní. Vnitřně uzdraví jeho srdce. A věřím tomu, že Bůh jako jedná skrze vztahy a on je ten, který zachraňuje. A my jsme ti, kteří, jo, jak je v Bibli ten příběh, my co přinášíme toho chromého na léhátku tou střechou, to je naše práce, probourat střechu, aby se náš kamarád dostal k Ježíši. Ale Ježíš byl ten, který uzdravoval. Ježíš byl ten, který řekl, hele, a teď si vem to lehátko a odejdi. To nebyli ti kamarádi. Jejich role byla prokopat tu cestu k Ježíši. A to je někdy těžší, protože máme pocit, že potřebujeme dělat víc. Ale já se neustále učím v tomhle tom důvěřovat Bohu, že on je ten spasitel, on je ten zachránce, on je ten, co uzdravuje. A já jsem ten, který doprovází moje vedoucí, moje kamaráde k Ježíši.
1: Nejen v církvi, ale i vlastně v práci potřebujeme zpomalit. Zvlášť, když toho máme hodně a co tak o tobě vím, tak ty toho máš hodně. Jaké signály ti tak říkají, že už jsi přetížená, že potřebuješ zpomalit, zastavit, že potřebuješ možná třeba ten klášter?
0: Já mám takový teploměry v uvozovkách, který mě ukazují, že něco už není ok. Jeden teploměr je moje láska k lidem. V momentě, kdy mě začnou lidi víc štvát, víc frustrovat, tak to je jeden teploměr, který ukazuje, hele, už je to přehrát, jo, už asi to táhneš ze svojí vlastní síly a ze své vlastní lásky, která není velká. Já mám moc ráda lidi, ale mám prostě limity jako člověk a vím, že jako když mě víc začnou štvat a nemám pro ně milost tak velkou, tak vím, že jako už jsem vyčerpaná a nemám boží lásku pro ně. Takže to je jeden teploměr. Druhý jsou moje reakce na cokoliv. V momentě, kdy jsem víc výbušná, víc frustrovaná, víc odsekávám, tak to je druhý teploměr, který říká, hele, jakoby to není úplně ovoce ducha, jo? To je jako, kde je ta trpělivost, kde je jako to, že si umíš kontrolovat. A tohle se hodně pojí podle mě s mým manželem. To jako, když žijete s někým, tak to je podle mě jako dobrý teploměr, který ukazuje, toto už není jakoby v pohodě. A třetí teploměr je moje chuť tu práci dělat. Pokud mě už ta samotná služba a samotná práce vytáčí, štve, frustruje, nebaví, tak vím, že je něco špatně. Dalším takovým, který podle mě není úplně zdravý, ten teploměr, tak je to, že mi vypne tělo. Já prostě onemocním, chytnu chřipku nebo něco takového. A jako naše tělo je nastavené tak, že když toho má fakt hodně, tak vypne. A nedoporučuju tenhle ten způsob. Není to podle mě dlouhodobě zdravý a udržitelný, protože nikdy nevíte, jak moc to tělo vám vypne. Ale je dobrý pozorovat tady tyhle ty jako malinký příznaky, které pak jsou jako velký. Jo? Fakt, když vyletíte na svoji nejlepší kamarádku, není to dobrý, není to dobrý. Takže za mě láska k lidem, to, jaký mám reakce, jestli vybuchuju, nevybuchuju a to, jestli mě ta práce baví nebo ne. Protože já vím, že v normálním vztahu, kdy miluju Pána Boha a jsem načerpaná, tak miluju svoji práci, miluju to, co dělám. A jasně, pořád jsou tam oblasti, které mě nebaví tak moc, ale celkově mám pocit, jsem na správném místě a dělám to, co mám. A v momentě, kdy tohle se ztrácí, tak vím, OK, tady něco není dobře. A potřebuji jít za Pánem Bohem a načerpat, jít do ticha, anebo najít někoho, kdo mě s tím pomůže.
1: Co bys poradila člověku, který vede druhé, ale sám vlastně cítí, že začíná ztrácet půdu pod nohama, ať už únavou, nebo vyhořením, nebo něčím jiným?
0: Pokud je to tím, o čem jsem teď mluvila, tak pozoruji tady tyhle ty příznaky, ale jako určitě nejdůležitější je, najdi si někoho, s kým to můžeš řešit. Nemusí to být terapeut. Většina jako tady těchto těch stavů, kde jako máme pocit, že ztrácíme půdu pod nohama, se dá vyřešit tím, že mluvíš s někým velmi otevřeně, nandřeň, řekneš, jak ty věci jsou, pojmenováváš ty problémy a někdy to stačí. Pokud to nestačí a jsi ztracený fakt hodně, tak je úplně v pohodě z té služby na chvíli vystoupit, dát si odstup, načerpat u Pána Boha a je důležitý jako to čerpání mít proaktivní. To, že nám občas lidi vystupují ze služby, řeknou, no,

0: já jsem jakoby vyhořelej a prostý služby pryč, ale už nedají si do toho kalendáře ten způsob, jak budou čerpat. A tím se vlastně jenom vypnou a to není správně. Jakože vypnutí a odpočinek jsou dvě různé věci. Takže pokud máš pocit, že toho je moc, nebo že fakt už nevíš kudy, dej si ten odstup, vystup z té služby, komunikuj to těm lidem, protože to, že komunikuješ něco, nemusíš jít do velkých detailů, ale komunikuj, že se něco děje a tím naučíš i ty lidi mít tu kulturu té otevřenosti, toho, že je v pohodě, že se něco děje, že je v pohodě, když se něco děje, tak vystoupit a dát si jako pauzu. A tohle to strašně můžu pomoct k tomu týmu, těm vedoucím vidět, jo, ok, je to v pohodě. Ježíš to dělal taky. Ježíš prostě šel do ticha, do samoty, protože potřeboval být sám, být se svým tátou a načerpat od něj, protože se celou noc věnoval lidem, uzdravoval je, modlil se za ně, vyháněl z nich démony a potřeboval být sám a je v pořádku vystoupit z té služby, ale je dobrý mít někoho, kdo tě tím provede, tím vystoupením, tím odpočinutím a tím načerpáním.
1: Na závěr se tam, co tě život a služba naučili o tobě samotné, co jsi ještě před 10 lety nevěděla.
0: Já jsem před 10 lety končila své rebelské období, takže tam se toho změnilo opravdu hodně. Asi by mě v té době nenapadlo, že budu na plný úvazek v nějaký křesťanský neziskovce a že budu vzdělávat misionáře, že budu sloužit v církvi. Ale to asi je co nejvíc mě ta služba a ta cesta teďka 10 letá s Bohem naučili, bylo to, že toho unesu víc asi, než jsem čekala. A nemyslím to tím, jako jo, jsem nabušená, jsem strašně silná, jsem hrozně psychicky odolná. To ne. Ale že fakt jsem se naučila ty věci dávat Pánu Bohu a opírat se o Pána Boha a hledat tu sílu v něm. A to já jsem předtím nebyla. Já jsem byla docela, bych řekla, egoistická. Chtěla jsem všechno zvládnout sama, byla jsem hodně výkonová. A za ty roky mě Pán Bůh hodně proměnil moji hodnotu ve výkonu. Hodně mě zpomalil. A vlastně si nedokážu představit, že bych držela to životní tempo, který jsem tehdy měla. Podle mě jako už bych byla někde na kapačkách. Já jsem hrozně málo spala a neměla jsem jako dobrý životní balanc. Takže jako to, že mě Pán Bůh zpomalil, to, že mě vedl do nějakých jako zdravých disciplín, do nějakých zdravých rytmů, je asi to, co mě služba naučila nejvíc. A posun té hodnoty, jo, že moje hodnota není to, co dělám a to, co zvládnu a kolik toho zvládnu. Moje hodnota je, že ve mně Ježíš umřel. My to pořád neumíme, podle mě, v naší krásné zemi přijmout, protože to je moc laciný, protože nejsme zvyklí něco dostávat zadarmo, ale je to největší dar, který můžeme mít. A já jsem moc vděčná za to, že mě Pán Bůh před těmi 10 lety jako napomenul a přivolal si mě zpátky, protože to bylo to nejlepší rozhodnutí. Potom rozhodnutí, když jsem se obrátila, tak tohle bylo další nejlepší rozhodnutí, jako fakt jít tu cestu s ním a naučit se, že to nemusím nést sama.
1: Luci, díky, že jsi dnes přišla a tímto se s vámi loučím. Od mikrofonu já, Vojta.
0: A Lucka.

Thank you.

Je okolo 3 hodiny ranní a na Proglasu uvádíme folklorní okénko Magdaleny Můčkové. Pro Leoše Janáčka byla lidová píseň významným inspiračním zdrojem pro skládání hudby národní. Jako umělec vytěžil různé možnosti, které mu skýtalo její intenzivní studium. Pořad Kvítí milodějné autorky Magdaleny Můčkové, který jsme pro vás zaznamenali na 6. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno, představí lidové písně z Janáčkových sběrů v několika stylizačních rovinách. Na společném pódiu se setkali strážnická cymbálová muzika Danai se svými solisty, vokální uskupení Kvévox, ženský sbor Marína ze Zvolena a varhaník Martin Jakubíček. Slovem provází herec Ladislav Kolář.

Jednu radost mám. Stačíme sobě na výraz umělecký na Moravě. Máme formy svoje v hudbě i tanci, jež jsou krásné. To jest národní hudba a národní tanec. Kdo písní se obíral, uvolnilo se mu myšlení hudební za něčím novým. Lidová píseň je počátek vývoje tvoření skladebného. Není meze mezi lidovou a umělou hudbou. Je jen mezník ve vývinu.

Není snadno vyčíst ji věrně, správně a bez velké námahy píseň z not. Hrubé obrysy jsou to, kterými noty mluví. Jemné odstíny v písni, co ji zaokrouluje, co ji oduševňuje, toho se zpravidla nedozvídáme z not. Mnoho třeba si tu domysliti. Studium sbírek národních písní o sobě nikde nedostačí. Lehce z pravdy nás odkloní a nikdy nás tak neuchvátí, nerozehřeje, jako životem v život lidu vnikat.

Lidová píseň je lékem pro všechny nemoce. Zotavuje nás po práci, vzpružuje při práci, odvléká od její jednotvárnosti. Zaplešuje dlouhou chvíli i těžké myšlenky a lehkou mysl upoutává. Vespíváme se jí i vyspíváme jí svůj smutek, žal, naději, touhu, radost, veselí. Je útěchou, nepřekáže nikde, je chloubou naší, zrcadlem krásné duše národní.

z vlastního nitra růst, přesvědčení se nezříkat, neplahočit se za uznáním, ale vždy svou hřivnou přispívat, aby vzkvétalo to pole, jež nám bylo souzeno.

Poslechli jste si zkrácený záznam koncertu Kvítí milodějné autorky Magdaleny Můčkové, který jsme pro vás zaznamenali na 6. ročníku Mezinárodního operního a hudebního festivalu Janáček Brno. Účinkovali cymbálová muzika Danaj se svými solisty, vokální uskupení Kvévox, ženský sbor Marína ze Zvolena a varhaník Martin Jakubíček. Slovem provázel herec Ladislav Kolář. Celý neskrácený záznam koncertu si máte možnost poslechnout z našeho audioarchivu.

tvoje problémy, starosti a strachy, životní nejistoty a pády dolů, co bolí tíhu všední dní a křivdy celoživotní. Vodě dej. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě.

0: věží, hudba všem sundala mistrovský plíny.
1: Tady je Proglas.
2: Hladíte k nám.

cesta je prej šílená, lidé si s fámou hrají, že přišel čas a rozum zas, říkají ti, kteří to znají, a tak se věci mají.

tak smutně s touhle novinou. Do městských roklí hvězdy jdou, ty ale nevíš, co vím já, že rána v lesní

0: šílená.
1: Já už jsem dlouho divná.
0: Tak přišel čas, kde rozum zhás.
1: Říkají ti, kteří to znají, a tak se věci mají.
0: Tak smutné s touhle novinou, do městských roklí hvězdy jdou. Ty ale nevíš, co vím já, že rána v lesích něžná.

Hodiny u fleku teď ukazují čtyři. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si se.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren, svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do...

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky.

z koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přejde a dál snad bude hezky. Dáme si víno i

svěří, kdo konečně řekne, už bylo toho dost. Z pocitu marnosti tvrdý chléb nešetří a malý bojovník za víru na výsost.

to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Dobrý den, ladies and gentlemen, jsem podle hesla skautů na vše připraven. Na to, že kritici mě budou proklínat, že pro ně budu nafouknutá bublina. Ve stavu bez tíže, však s krátkou dráhou do letu. Technické potíže provází půlku koncertů. Studnice vědění, kde ani kapka není, až člověku se chce řvát splný.

0: brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím.
1: Vážení posluchači, jak už jsem řekl, není moc, co bych vám řekl. A proto místo další sloky vám zahraje sol.

kdybych se mohl poslat jak balík PPL-kou, zabalit a poslat na cestu.

lec, kde chtěl bych zůstat, a taky lec, kde bych zkusil si žít. Ač natluču si ústa tolikrát, až bude škoda to šít.

Krátce přes 6. hodinou raní je tu myšlenka na den. Tu si pro nás připravil Pavel Pechanec, nese název Boží síť.

milí, milé sestry a milí bratři v Kristu. Některé věci v životě se těžko porovnávají. Třeba lékař a popelář, dvě profese, které jsou zcela jiné, mají naprosto odlišné vzdělání a přesto mají také jistě i něco společného. Oba by měli hned vědět, co se má odsunout a co má jít pryč. Lékař z lidského těla, popelář z lidských domovů. Oba musí umět jasně a rychle rozlišit, co je dobré a co už neslouží. Ježíš v evangeliu používá podobný obraz Matoušově evangeliu, když říká ve 13. kapitole, že království nebeské je jako síť, která se spustí do moře, zahrne všecko možné, když je plná, vytáhnou na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Rybáři jistě vidí hned, co kam patří, ale my lidé to tak jednoduché ve všech záležitostech života rozhodně nemáme. Nevždy víme, co je v našem životě opravdu potřebné a co už jen zatěžuje. A někde si neseme věci, které se nedají jen tak lehce odhodit. Bolestné zkušenosti, strachy, vzpomínky, které se hluboko do nás zapsaly. Apoštol Pavel proto píše v listě Římanům: vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ano, býváme různě omezení. My lidé vidíme vždy jen na kousek cesty života. Naše modlitby bývají ovlivněné tím, co právě prožíváme, našimi touhami po úlevě. Proto Pavel zároveň dodává něco nesmírně důležitého pro nás, když píše: Duch svatý se za nás přimlouvá nevyslovitelným lekáním. To znamená uštění víry, že i když býváme bezradní, Bůh nás nese. A všechno zlé, co nás potká, může být přemoženo jeho láskou. To je naděje, kterou nevidím před očima, ale kterou nám dává víra. Ježíš se proto ptá učedníků: pochopili jste to všecko? A ta otázka platí i na nás. Přijímáme evangelium? Naše víra se vyvíjí, roste, mění životem. Proto Ježíš říká, že učedník je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Máme starý poklad, písmo, tradici, víru našich předků. A zároveň žijeme v roce 2026, kdy přicházejí nové výzvy, nové otázky, nové nejistoty. Víra není lékař s rychlým lékem, ani popelář, který snadno odváží všechno nepotřebné. Jsme spíše ti, kdo byli zachyceni do boží sítě a doufáme, že budeme přijati, i když se na nás zachytilo i mnoho věcí, které jsou jistě zbytečné, slabé, lidské. Smíme však věřit, že Bůh nás drží a jeho láska má poslední slovo. Díky Bohu za to.

Pomalu ale jistě se blíží 6. hodina raní a s ní přijde i dnešní evangelium. Dobré ráno vám přeje od mikrofonu Proglasu Zdislava Horníková. My prožíváme středu 14. říjen. Podle katolického kalendáře je památka svatého Kalisty I. Papeže s minulostí otroka a vězně. Správce křesťanského pohřebiště a mučedníka z 3. století. Stal se patronem hrobníků a pracovníků hřbitovů. Také dnes prožíváme Papučový den, který ukazuje na význam mobilní hospicové péče, která pomáhá našim blízkým důstojně žít doma až do konce. Můžeme také připomenout, že 175 let pracuje britská tisková agentura Reuters. A dnešní pranostika nám říká na svatého Kalista ucpi včelín dočista. A svátek má Agáta, tak všem Agátám přejeme dnešnímu svátku vše dobré a je to jméno z řečtiny, které znamená laskavá a dobrá. Dnešní půlhodince nás bude čekat tedy dnešní evangelium, ranní chvály, duchovní slovo, poté také ranní proud. Začněme tedy dnešním evangeliem.

Běda vám, farizeové, odvádíte desátky z máty, z routy a z každé zeleniny, ale nedbáte na spravedlnost a lásku k Bohu. Tohle jste měli dělat a tohle nezanedbávat. Běda vám, farizeové, máte rádi přední sedadla v synagogách a když vás lidé pozdravují na ulicích, běda vám, jste jako neznatelné hroby a lidé, kteří přes ně chodí, to nevědí. Jeden ze znalců zákona mu na to řekl: Mistře, když takhle mluvíš, urážíš i nás? On odpověděl: Běda i vám, znalcům zákona. Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těmto břemen nedotknete ani jedním prstem.

0: Krátce po 6. hodině raní zveme k modlitbě raní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Pavel.
0: Nejdříve si pojďme připravit příslušné stránky s breviářem. Připomínám, že slavíme památku svatého Kalisty I., papeže a mučedníka. Tedy čtvrtý týden žaltáře naleznete v novějším vydání na stránce 1312. Vy z vás, kteří se budete chtět modlit s námi, tak si nalistujte čtvrtý týden žaltáře v novějším vydání 1312. V původním vydání naleznete na straně 1182. 1182 v původním vydání. Závěrečná modlitba potom bude na straně 1755 v novějším vydání. 1755. V původním vydání je to na straně 1558. 1558. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Noc tennou přečka vše, velicí i malí, jitrka se dočka vše, zdraví jste vstali. Vzdejte za to chválu věčnému králi.
1: Díky, Pane milý, že jsi o nás péči měl a že jsi v každé chvíli vždy nad námi bděl, abychom ve zdraví vstali, jak ty jsi chtěl.
0: Teď se poroučíme tvé svaté milosti. S vírou tě prosíme, rač nás výsosti, spravovati, vésti vždy svou moudrostí.
1: Dodávej nám síly v našem povolání, Pane Bože milý, dej požehnání jednomu každému v jeho konání.
0: Neb den tvé pomoci naprosto marné je, že ve dne i v noci člověk pracuje, jenom s tvou pomocí k cíli směřuje.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce.
0: Plné důvěry je mé srdce, Bože, plné důvěry je mé srdce. Budu zpívat a hrát.
1: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo, chci vzbudit jitřenku.
0: Budu tě chválit mezi národy, Hospodine. Budu tě oslavovat mezi pohany.
1: Protože tvá milost je veliká až k nebi, tvá věrnost až do oblak.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože. Nad celou zemí nech je tvá sláva.
1: Aby se zachránili tvoji miláčkové, pomoz svou pravicí a vyslyš nás.
0: Bůh pravil ve své svatyni. S radostí rozdělím Sichem a rozměřím údolí Sukot.
1: Mně patří území Gilead a Manase a Efraim je přilba mé hlavy, Juda mé žezlo.
0: Moab je má nádoba k umývání a Edon hodím svůj střevíc. Vítězně zajásám nad Filištínem.
1: Kdo mě přivede k opevněnému městu? Kdo mě dovede do Edomska?
0: Zdané ty, Bože, který jsi nás opustil. A již netáhneš, Bože, s našimi vojsky?
1: Přispěj nám na pomoc proti nepříteli. Vždyť marná je lidská podpora.
0: S Bohem si povedeme udatně. On pošlape naše nepřátele.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože. Plné důvěry je mé srdce. Bůh mě oblékl v roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti.
0: S radostí budu jásat v Hospodinu. Má duše zaplesá v mém Bohu.
1: Neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti.
0: Jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky.
1: Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít sedbě.
0: Tak Pán Hospodin dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.
1: Kvůli Sionu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu.
0: Dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jako pochodeň.
1: Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu.
0: Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa.
1: Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha.
0: Nebudeš se již nazývat opuštěná a tvá země osamělá.
1: Tvým jménem bude, mé zalíbení je v ní a jméno tvé země v manželství daná.
0: Neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže.
1: Jako se jinoch snoubí s panou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové.
0: Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen. Bůh mě oblékl v roucho spásy a oděl mě šatem spravedlnosti.
1: Pokud žijí, chci chválit Hospodina.
0: Duše má chval Hospodina. Dokud žijí, chci chválit Hospodina. Pokud budu, chci opěvovat svého Boha.
1: Nespoléhejte na knížata, na člověka, u něho není spásy.
0: Vrací se do své půdy, když vyjde jeho dech. Tehdy se zhatí všechny jeho plány.
1: Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův, kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
0: On učinil nebe i zemi, moře i vše, co je v nich.
1: On zachovává věrnost na věky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným.
0: Hospodin vysvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým.
1: Hospodin napřimuje sklíčené. Hospodin miluje spravedlivé.
0: Hospodin chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků.
1: Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh Sione, po všechna pokolení.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako

0: Ústavičně chci velebit Hospodina. Vždy bude v mých ústech jeho chvála.
1: Ústavičně chci velebit Hospodina. Vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Vysvobodil mě ze všech obav.
1: Vždy bude v mých ústech jeho chvála.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Ústavičně chci velebit Hospodina. Vždy bude v mých ústech jeho chvála. Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě po všechny dny svého života. Kristus, dokonalá podoba slávy Otcovi, všechno udržuje svým mocným slovem, s láskou ho vzívejme. Vyslyš nás, králi věčné slávy.
1: Pane, od sebe pochází naše víra a ty ji vedeš k dokonalosti.
0: Děkujeme ti, že jsi nás povolal z temnot do svého podivuhodného světla.
1: Ty jsi otvíral oči slepým a hluchým vracel sluch.
0: Pomáhej i naší malé víře.
1: Pane, dej nám milost, ať stále zůstáváme ve tvé lásce.
0: Aby nás nic nerozdělovalo.
1: Dej nám obstát v pokušení, vytrvat v soužení.
0: A děkovat ti ve štěstí.
1: Vyslyš nás, králi věčné slávy.
0: Prosme nyní za příchod Božího království, jak to Kristus naučil své učedníky. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyslyš, Bože, prosby svého lidu a pro zásluhy svého papeže Kalista, jehož mučednickou smrt si dnes připomínáme, chraň svou církev a pomáhej nám překonávat životní obtíže. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

0: Nyní je před námi duchovní slovo. To si pro nás připravil Martin Holík. Jedná se o první čtení ze středy 28. týdne v liturgickém mezidobí.
1: Ve středu 28. týdne v mezidobí čteme z knihy proroka Zachariáše, 3. a část 4. kapitoly. Podtitul Boží přísliby velknězi Jozuovi a místodržiteli Zorobábelovi. Hospodin mi ukázal velkněze Jozua, který stál před Hospodinovým andělem. Po jeho pravici stál Satan, aby ho obžaloval. Tu řekl Hospodinův anděl Satanovi, ať tě Hospodin skrotí, Satane, ať tě skrotí Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém, což to není oharek vytažený z ohně. Jozue, když stál před andělem, byl oblečen do špinavých šatů. Anděl se ujal slova a řekl těm, kdo stáli před ním, svlékněte ho ze špinavých šatů. Pak pokračoval. Hleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dám tě obléci do slavnostních šatů. Potom řekl, dejte mu na hlavu čistý turban. Sadili mu na hlavu čistý turban a oblékli ho do šatů. To vše se stalo v přítomnosti Hospodinova anděla. Hospodinův anděl zapřísahal Jozua, tak praví Hospodin zástupů, jestliže budeš chodit po mých cestách a dobře mi sloužit, pak i ty budeš spravovat můj dům, budeš střežit má nádvoří a já ti dám přístup k těm, kdo zde stojí. Slyš, velekněz Jozue, ty i tvoji druhové, kteří před tebou sedí, jsou to mužové, kteří jsou před zvěstí. Přivedu svého služebníka jménem Výhonek. Hle, kámen, který kladu před Jozua. Na tomto jednom kameni je 7 očí, já sám do něho vrý rytinu, praví Hospodin zástupů, v jednom dni odstraním nepravost této země. Tehdy praví Hospodin zástupů, jeden bude zvát druhého pod vinný kmen a pod fíkovník. Anděl, který se mnou mluvil, se vrátil a probudil mě jako toho, kdo má být probuzen ze spánku. Řekl mi, co vidíš? Odpověděl jsem, viděl jsem svícen celý ze zlata, nahoře měl mísu na olej, na ní 7 lamp a každá lampa, která byla nahoře, měla 7 zobců proknoty. Vedle svícnu byly 2 olivy, jedna po pravé straně mísy, druhá po její levé straně. Ujal jsem se slova a řekl jsem andělovi, který se mnou mluvil, co to znamená, můj pane? Anděl, který se mnou mluvil, mi odpověděl, ty nevíš, co to znamená? Řekl jsem, nevím, můj pane. Tu se ujal slova a řekl mi, to je Hospodinovo slovo k Zorobábelovi. Ani vojskem, ani silou, ale mým duchem, praví Hospodin zástupů. Kdo jsi ty, veliká horo, před Zorobábelem? Rovina se z tebe stane. On vytáhne poslední kámen nahoru a bude volat, jak je krásný. Hospodin mě oslovil. Zorobábelovi ruce založili tento dům a jeho ruce ho dokončí. Poznáte, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. Kdo pohrdal dnem malých začátků? Zaradují se, až uvidí olovnici v Zorobábelově ruce. Těch 7 lamp jsou Hospodinovi oči, které prohlížejí celou zemi. Ujal jsem se slova a řekl, co znamenají ty 2 olivy po pravé a levé straně svícnu? Podruhé jsem se ujal slova a zeptal se, co znamenají 2 olivové ratolesti, které 2 zlatými trubicemi vylévají zlato? Řekl mi, ty nevíš, co znamenají? Odpověděl jsem, nevím, můj pane. odvětil mi, to jsou dva pomazaní, kteří stojí před Pánem celé země.

0: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
1: Tady je Proglas. Ladíme k vám.

6 hodin a 32 minut, vyladíte Proglas a dobré ráno přeje od mikrofonu Stislava Horníková. Dnes máme 14. říjen. Podle katolického kalendáře si připomínáme svatého Kalista I. Také si připomínáme Papučový den, který ukazuje na význam mobilní hospicové péče. Můžeme dodat, že 255 je na věčnosti hudební skladatel a varhaník František Xaver Brixi, regent schory svatovícké katedrály. A dnes má svátek Agáta, tak všem Agátám přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a je to jméno z řečtiny, které znamená laskavá, dobrá. V našem vysílání zatím pokračuje proud písní a zpráv. Potom v 6 hodin a 45 minut to bude ranní zíváček. Poté to bude 7 hodin a 10 minut opět ranní proud, kde si připomínáme pozvánky a zveme vás na zajímavé akce. Hudební kompas v 7 hodin a 45 minut připomene švýcarsko-ekvádorské sourozenecké duo Hermanos Gutierrez. V 9 hodin je tu pořád na stole je téma, kde si budu povídat s pětibojařem Matějem Lukešem. 10 hodin a 15 minut nabízíme pořad Klika, relaci Radia 7. Na ní naváže vonička lidových písní a hned po ní tu bude čtení na pokračování. Tak zůstaňte s Proglasem.

jsou tu očekávané události dnešního dne. Ve Vatikánu vrcholí týdenní konference k 10. výročí dokumentu papeže Františka a Amoris Laetitia o lásce v rodině. Českou biskupskou konferenci zastupuje předseda a delegát pro rodinu arcibiskup Josef Nuzík. Hlavním celebrantem závěrečné mše bude místo hospitalizovaného papeže nový děkan kardinálského kolegia, Filipínec ve vedení Vatikánského úřadu pro evangelizaci, Luis Antonio Tagle. Účastníci se budou modlit i za brzké zotavení papeže Lva 14., který se včera podrobil plánované operaci. Generální audience dnes proto nebude. Přímý přenos zmíněné bohoslužby ze svatopetrského náměstí odvysílá televize Noe od 10 hodin. V katedrále svaté Alžběty v Košicích předpolednem slavnostně oznámí jméno nového košického arcibiskupa a metropolity východoslovenské provincie nástupce arcibiskupa Bernarda Bobera. Komise biskupských konferencí Evropské unie představí v Bruselu encykliku Lva 14. Magnifica Humanitas o důstojnosti člověka v éře umělé inteligence. Večerní setkání v Capri pro Evropu propojí zástupce Svatého stolce a Evropské unie s odborníky na AI. Zájemci se mohou registrovat pro sledování online. Slavnostní prezentaci slovenského překladu první papežovy encykliky pořádá v Bratislavě spolek svatého Vojtěcha. Tolik očekávané události dnešního dne.

Ve 6:45 je tu pravidelně ranní zíváček. Tak já vás zvu, milé holky a milí kluci, k jeho poslechu. Ale nejdříve, než si zasoutěžíme, jako je naším dobrým zvykem, tak se nejdříve pomodlíme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý Pane, když se probouzím do nového dne, je to, jako bych začínal novou kapitolu knihy. Prosím tě, aby byly její dnešní stránky popsány tak, že se ti bude její obsah líbit. Amen. Ještě než začneme soutěžit, připomínám, že dneska budeme hádat jeden hudební nástroj, tak si pustíme jednu písničku, jmenuje se Liška.

si přinést motiku, zvlášť před lidmi je ostražitá a každý, kdo jí dobře zná, ví, že se hlavně špatně chytá, od dubna zhruba do března. Liška je vychytralé zvíře a ukrývá se v lese v díře.

0: deska. Vám dám indicie o jednom hudebním nástroji a vy budete hádat jeho název. Kdo z vás bude vědět správnou odpověď, tak můžete zavolat do živého vysílání na číslo 739 850 345. A já vám řeknu, koho dneska hledáme. Orchestr doplní dalšího člena. Kdo to bude? Nejsem zrovna tichý společník a do orchestru přináším především rytmus. Jsem kulatý, na sobě mám napnutou blánu. Nejraději mám, když do mě muzikant ťuká nebo buší dřevěnými paličkami. To se vždycky ozve pořádná rána. Kromě orchestru bývám součástí každé správné kapely. Starám se totiž o to, aby všichni hráli a tancovali. A už slyším, že nám někdo volá. Halo, halo? Halo, halo, kdo pak se dovolal? Ahoj.
1: Tady František.
0: Ahoj, Františku, jak ses dneska vyspal?
1: Dobře.
0: Dobře, tak to je paráda. Prozradíš tam správnou odpověď? Na dnešní otázku.
1: Buben.
0: Buben, paráda, posílám vítěznou znělku. A prozrad nám, co tě dneska čeká.
1: Škola.
0: Škola. A ještě něco? Nějaký kroužek nebo tak? Už žádný kroužek? Dobře. Tak a protože jsi správně odpověděl, tak si můžeš vybrat jednu písničku, kterou si pustíme. Mám tady na výběr pohádková a nebo vinilová královna. Která se ti líbí víc?
1: Pohádková.
0: Pohádková. Tak jo, a komu bys jí poslal dneska?
1: Mamince a všem, co poslouchají.
0: Paráda. Tak já moc děkuju za zavolání a za správnou odpověď a posílám písničku. Tak měj se krásně, ahoj. V tuto chvíli se s námi loučí František a já posílám písničku Pohádková.

se naučil, kde je tohleto, prosím tě. Tak co, jsi nějak lék, ne? Tak pojď dál, pojď to zkusit, pojď. Dížu dubab. Líbediš? No tak teďka vůbec nevím teda, co bude dál.

To byla skupina Kašpárek v rohlíku a písnička Pohádková. Tu si pro nás vybral František, protože odpověděl správně na dnešní otázku. My jsme hledali dneska bicí. Pojďme si něco říct ještě k tomuto nástroji. Bubny jsou dnes po lidském hlase pravděpodobně nejstarším hudebním nástrojem. Lidé na ně hráli už před tisíci lety. První bubny se nevyráběly v továrnách, ale ze zvířecích kůží napnutých na vydlabané kmeny stromů nebo dokonce na velké hliněné hrnce. Bubnování je něco jako superschopnost pro mozek. Hrát na bicí soupravu znamená dělat každou končetinou něco jiného. Levá ruka drží jeden rytmus, pravá ruka jiný, pravá noha šlape na velký šlapák a levá noha ovládá činel hithat. Vědci zjistili, že pravidelné bubnování propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru. Lidé, kteří hrají na bicí, mívají lepší výsledky v matematice a logické myšlení. A z čeho se bicí skládá? Je tam kopák, to je ten největší buben na zemi, do kterého se kope nohou pomocí pedálu. Dává muzice ten správný basový dupot. Rachotící esíčko, ten malý buben, který má ve spodu natažené kovové struny. Když se do něj udeří, drnčí a dělá ostrý zvuk, který znáte z vojenských pochodů. Tomtomy a kotel jsou menší bubny rozestavěné dokola, které mají hlubší a dunivý zvuk a připomínají zvuky z džungle. A také tam jsou činely, kovové desky, které při úderu hlasitě syčí nebo cinkají. Jsou vyráběné ze speciálních slitin, bronzu a mosazy. To je dnešní soutěž. A já se s vámi v tuto chvíli, milé děti, loučím a přeji vám krásný den a ať se vám dnes ve škole či ve školce daří. Zítra ve ranním zíváčku budeme hádat významné památky, tak si nás zase nalaďte. A já posílám ještě jednu písničku, to se jmenuje Skákavá.

0: Je i v té nemocnici.
1: A je tu 7. hodina a Proglas nabízí zprávy od Českého rozhlasu Plus.
2: Rozhlas Plus.
3: A na co se budeme ptát dál? Například na to, jak pokračuje povolební vyjednávání ve velkých městech a kolik stran nakonec povede Prahu.
4: A nebo za co dostal státní podnik Lesy České republiky 17-milionovou pokutu od antimonopolního úřadu.
3: A proč protestuje indická strana Švábů proti změnám ve volebních seznamech?
4: Tak tomu všemu ale předcházejí zprávy Ondřeje Látala.
5: Přeju dobré středeční ráno. Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
6: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
5: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. V Hradci Králové povládne nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Do pátku má být rozhodnuto o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu.
7: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
5: A jak vypadá povolební vyjednávání v dalších městech, řekneme v Ranním plusu hned po zprávách.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Generální tajemník NATO Mark Rutte navštíví vojenskou leteckou základnu Amari v Estonsku. Ta je důležitým opěrným bodem pro misi Aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Sejde se taky s představitele země, novou prezidentkou Ile Madisovou anebo premiérem Kristenem Mihalem.
8: Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte při návštěvě Estonska také vystoupí na Tallinské technologické univerzitě. Mluvit a debatovat se studenty bude o inovacích v obranném průmyslu. Šéf NATO bude o bezpečnosti jednat také s představiteli Estonska a jeho obrany. Estonsko například v posledních měsících přijalo novou obranou strategii, v jejímž rámci posiluje vojenskou infrastrukturu v blízkosti hranic. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: Úlomky ze 2 sestřelených raket jemenských povstalců Husíů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů. Informovala o tom saúdská státní agentura SPA. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu. Saudové zase včera útočili na ropný terminál u jemenské metropole Sana, kterou Husíové kontrolují. Studentské spolky na Cornellově univerzitě nesmí až do konce školního roku pořádat ve svých domech večírky. Vedení prestižní americké školy tak reaguje na žalobu studentky vystupující pod pseudonymem Jane Doe. Ta tvrdí, že ji před 2 lety na večírku omámilo a znásilnilo několik mužů. Univerzita kvůli případu čelí protestům i kritice, že ženy v kampusu nechrání.
9: Studenti a studentky Cornellovy univerzity protestovali křikem proti způsobu, jakým se slavná univerzita k obvinění z hromadného znásilnění studentky postavila. Obvinění muži tvrzení studentky Jane Doe popírají a brání se žalobě i postihu. Jeden z nich žádá, aby byla z vyšetřování kauzy stažena speciální prokurátorka Letitia Jamesová, kterou dosadila guvernérka státu. Další o Jane Doe tvrdí, že tu noc prý sexuálně zneužila ona jeho. Mezitím se objevily další případy obvinění za sexuálního násilí na amerických univerzitách. Naposledy bylo včera nahlášeno sexuální napadení na Chicagské univerzitě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Tady jsou zprávy Ranního plusu, přejeme hezkou středu. Městský soud v Praze začíná dnes projednávat případ Číňana zadrženého v Česku na začátku letošního roku. Podle obžaloby měl muž novinářské krytí, sbíral ale citlivé informace od politiků anebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Je prvním obžalovaným v Česku podle paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc, který platí od loňského února. Muži hrozí až 5 let vězení.
0: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromky vysazené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí asi 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky. Pokračuje ředitel městské společnosti Josef Forst.
10: Na jaře jsme sázeli poměrně hodně, sázeli jsme 60 tisíc sazenic, ale měli jsme zhruba 50% ztráty na těch spodních úsecích. Je to více než jindy, po tom sázení od půlky května nepršelo, že jo? Takže v podstatě nebyla voda a ta úchytnost byla malá. Určitě to, co se neuchytlo, tak budeme vylepšovat i na podzim, že chytneme vlastně celou tu zimní vláhu.
5: Doprava Českého rozhlasu plus. Dálnice D4 s Příbrami do Prahy je teď ucpaná už kousek za Mníškem pod Brdy z 18. kilometru. Na trase jsou hned dvě potíže. Nejprve na 13. kilometru po srážce osobního auta s divočákem je průjezdný jenom jeden pruh. Potom vás čeká kolona kvůli omezení u Jíloviště. Čekejte tak více než půlhodinové zdržení mezi 17. a 11. kilometrem. Na D5 na příjezdu do Prahy ve směru z Plzně popojíždí kolona před Rudnou ze 7. kilometru. Zpomalují jak kamiony, tak osobní auta a sunou se až ke sjezdu na okruh. Na D1 z Prahy do Brna trvá silnější provoz už těsně za sjezdem na Benešov na 21. kilometru. Pomaleji se jede až k omezení na Šmejkalce, prudce se brzdí až do zastavení a pak se brzdí za mostem přes Sázavu na 27. kilometru. A v Praze je dnešní radní špička v plném proudu, ucpaná jsou tradiční místa. Kvůli omezení Kbelská z Hloubětí na Doletňan kolona popojíždí Novopatskou od sjezdu na Satalice. Dobře dojďte. A bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť anebo přehánky. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek, odpoledne bude postupně místy až polojasno a teploty 13 až 18 stupňů. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

byla kanadská písničkářka Joni Mitchell na Proglasu. Vatikán večer oznámil, že plánovaná operace Lva 14. dopadla dobře. Papež se má zotavovat asi týden. Chirurgové na římské poliklinice Gemelli mu včera odpoledne při zhruba 90-minutovém zákroku bez komplikací odstranili dolní lalok pravé plíce, který obsahoval zhoubný nádor. Svatý otec se po operaci normálně probudil a vrátil se do svého pokoje v 10. patře nemocnice. Podle histologického vyšetření se jednalo o adenokarcinom. Běžný typ rakoviny plic často postihuje nekuřáky. Plicní lalok tvoří přibližně 20 až 25% plíce. Slava 14. se včera modlili také poutníci v portugalské Fatimě. To je výroční den mariánského zjevení z roku 1917. Jich tam bylo kolem 100 tisíc. Místní biskup José Urnelas vyslovil prosbu o potřebnou sílu a zdraví papeži k pokračování ve službě božímu lidu a světu. Přání klidu a brzkého uzdravení a brzkého uzdravení adresoval včera papeži rakouský spolkový prezident, protestantský křesťan Alexander van der Leben. Vyjádřil upřímnou soustrast a naději, že papež Lev XIV. Znovu načerpá síly, aby mohl i nadále naplňovat své poslání. Po jarním vzájemné setkání se prezident netajil hlubokým obdivem. Papeže nazval plně oddaným zástupcem hodnot nového zákona, muže míru. A už po písničce jsme tu s další zprávou, tentokrát z Olomouckého kraje.

jenom zbytky slunečního chrámu v poušti a vůně fialky, co jí udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí v nedohlednou

a v tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají píseň pro nevěstu.

0: Olomoucký kraj ocení dobrovolníky, kteří nesečně pomáhají druhým. Veřejnost může navrhovat kandidáty na výroční cenu křesadlo. Pokračuje Tereza Veselková.
1: Lidé mohou nominovat kohokoliv, kdo věnuje svůj volný čas dětem, mládeži, dobrovolným hasičům, humanitární pomoci ve zdravotnických službách nebo také v sociálních službách či různé spolkové činnosti nebo i ekologickou činnost. Dobrovolníka mohou nominovat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách sadlo.ol.cz, kde vyplní formulář, který nám odevzdají a pak nominované vyhodnotí odborná komise a my se pak oceněný ozveme a bude slavnostní předání. Nominace se mohou podávat do 1. listopadu.
0: Z přijatých nominací vybere odborná komise 8 dobrovolníků, kteří obdrží cenu křesadlo při slavnostním ceremoniálu 8. prosince v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Komisi tvoří zástupci kraje, měst, univerzity, neziskových organizací a médií. Já už posílám další písničku, nese název Heavy Horses.
2: Iron clad feather feet pounding the dust.

0: Další pozvání směřuje do komunitního centra v severočeské obci Údlice.
1: Po letní přestávce se do křižovatky vrací série setkání a přednášek s duchovní tématikou. V říjnu se návštěvníci vydají mezi korálky růžence a mnohé z farníků možná překvapí, že o tom, co na první pohled dobře znají, už nemusí tolik vědět. Laické veřejnosti se zase dostane odpovědí na jejich otázky i praktické ukázky modlitby. Poznají příběh růžence, jeho význam, tajemství, ale i praktickou stránku. Růženec je modlitba pro věřící, ale i pro ty, kteří teprve hledají. Akce se koná ve čtvrtek 15. října po večerní mši svaté. Ta začne v 17 hodin v kostele Povýšení svatého kříže. V 18 hodin se pokračuje v komunitním centru Křižovatka. Večerem provede páter David Horáček. Pro Rádio Proglas Olga Valentová, Údlice u Chomutova.
0: Já posílám další písničku, nese název Každom počasí a Pavel Hamel.

0: severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Máme 7 hodin a 31 minut. Dobrý poslech ranního Proglasu přeje Zdislava Horníková. A my máme 14. říjen. Připomínáme si podle katolického kalendáře památku svatého Kalisty I. Také dnes máme papučový den. A svátek má Agáta, jméno z řečtiny, které znamená laskavá a dobrá. Můžeme připomenout i dnešní pranostiku na svatého Kalista Ucpi včelín dočista. Pojďme se podívat také na naše vysílání. Vítězství na mistrovství světa může trvat pár okamžiků. Za ním ale stojí roky tréninku a přípravy v 5 různých disciplínách. Matěj Lukeš letos získal titul mistra světa v moderním pětiboji. Jak se mladý sportovec připravuje na závod, na který může během jednoho dne zvládnout plavání, šerm, překážkovou dráhu, střelbu a běh? Která disciplína mu nejvíc sedí a se kterou naopak nejvíce bojuje? A jak se člověku změní život, když najednou získá titul mistra světa? O tom budeme mluvit v pořadu Na stole téma o 9 hodin s Matějem Lukešem. Také se pojďme podívat na naše počasí. Jak dnes bude? A to, že očekáváme zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Během dopoledne bude ustávání oblačnosti. Může se také objevit až polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách to bude jen kolem 8. A bude mírný západní, postupně až severozápadní vítr. Tlak může slabě poklesnout a rostlové podmínky většinou dobré.

0: Solo v dešti teď předvedla skupina Neres. Solovi se představila Suzana Navarová. Brněnské divadlo Líšeň hostuje zítra v Ostravě se svojí hrou Zpověď Bachaře. Připomíná osudy obětí komunistické persekuce, volně čerpá i ze životních příběhů kněží Jana Podveského, Jana Buly a Václava Drboli. Dramaturgyně a režisérka Pavla Dubranská proglasu před jarním obnovenou premiérou řekla.
1: Je to představení, které bohužel za těch několik let, co se nahrálo, získalo ještě větší důraz, protože v současné době máme ve vládě lidi, kteří spolupracovali s minulým režimem a začíná se to projevovat na chodu naší společnosti. Takže si myslíme, že je přesně ta správná chvíle obnovit hru Zpověď Bachaře, která je právě inspirována totalitou. Je to takové scénické divadelní vyrovnání se s totalitou s minulým režimem a vychází výpovědí odsouzených ve stalinistických procesech. Tento rok je významný tím, že dochází k blahořečení kněžů, kteří byli popraveni v rámci babických procesů. To je tak jeden ze zdrojů inspirace naší inscenace. Je velice výtvarně pojatá, fungují tam loutky, masky, živá hudba.
0: Zpověď Bachaře uvede divadlo Líšeň ve Staré Aráně v Ostravě na Stínech. Festivalu skutečných příběhů zítra od 19 hodin. Pátek 30. října je stejný čas, pak v brněnském klubu Leitnerova. Ekumenická bohoslužba vděčnosti a odpovědnosti za stvoření tu nabídnou v Praze. Podrobnější budeme po písničce.

0: Ekumenická bohoslužba vděčnosti a odpovědnosti za stvoření se uskuteční večer v evangelickém kostele u Klimenta v Praze na Novém Městě. Za výbor pořádající ekologické sekce České křesťanské akademie, podrobněji Anna Hejlová.
1: Máme za to, že přijímáme-li něco s vděčností, děkujeme-li za to, co je nám dáno, pak za to přijímáme i jistou odpovědnost. Odpovědnost patří k vděčnosti. V současné podivné době nás naplňuje naději, jak se mladí lidé probouzejí k odpovědnosti za naši zemi. To bude téma následné besedy s Michalem Vodákem z hnutí Prontosaurus, hnutí, které známe z dob před desítkami let. Kázáním při bohoslužbě poslouží místní farář David Balcer, tedy farář evangelického sboru u Klimenta. Na bohoslužbě se budou dále podílet kolegové z organizačního výboru ekologické sekce, fráři obce křesťanů a frářka církve Československé husitské. Při bohoslužbě pak zahrají a zaspívají klimenčtí muzikanti. Na pozvánce je uvedeno, že za varhanního doprovodu Jiřiny Marešové. Bohužel nemůže se zúčastnit, ale je dobrá zpráva, že ji zastoupí pan Krištof Hlavnička. Také zkušený varhaník.
0: Anna Hýlová doplňuje, v čem všem spočívá působení ekologické sekce Křesťanské akademie.
1: Tato podzimní bohoslužba vděčnosti a odpovědnosti za stvoření je jednou ze čtyř pravidelných akcí ekologické sekce České křesťanské akademie. Pořádáme v lednu modlitební večer v prostorách Emautského kláštera, v dubnu v kostele nejsvětějšího Salvátora bohoslužbu ke dni země. Na přelomu května a června se scházíme již 18 let při ekumenické bohoslužbě za krajinu pod širým nebem na Sedleckých skalách. A tuto podzimní bohoslužbu vděčnosti za stvoření pořádáme na různých místech napříč denominacemi ve spolupráci s místními farnostmi, v poslední době také s platformou Take Care.
0: Posíláme další písničku Postaví svět dům z obilí, to zaspívá Petr Kalandra.

7 hodin a 45 minut a my nabízíme ranní hudební kompas. Hernanos Gutiérrez je švýcarsko-ekvádorské bratrské duo. Z jeho nového alba Los Hoyos del Condor, Oči Kondora, si na úvod poslechneme skladbu Ciudad Inca.

Představujeme si album Los Hoyos Den Condor v podání sourozenecké skupiny Hermanos Gutiérrez. Bratři pocházejí ze Švýcarska. Album je inspirováno jejich rodinnou historií. Jejich matka je totiž původně z Ekvádoru a jejich pradědeček měl peruánské kořeny. Hudebně se zde tedy potkávají latinskoamerické vlivy a prvky westernu s inspirací argentinskou milongou, peruánskou kombinací kumbí a tradiční hudbou andského regionu. Alejandro Gutiérrez album označil za milostný dopis Jižní Americe a zároveň za pozvánku k cestě po Andách a dal většímu zájmu o jejich kulturu. Album vzniklo v nahrávacím studiu Nashvilleu a vedle bratrů na něm spolupracovali také další studioví hudebníci, například varhaník Mike Rojas a hráč na perkuse Sambaco. Samotní bratři hrají především na kytaru, ale také na charango. To je tradiční strunný nástroj andského původu. Poslechněme si ještě skladby Canto Andino a Los Andes.

Poslouchali jsme švýcarsko-ekvádorské duo Hernamos Gutierrez. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme zpěvačku Sáru Lagovou. Zítra ráno vás pozveme do Prahy na koncert jazzového klavíristy Geralda Claytona. A zítra odpoledne si budeme věnovat projektu Chansonarium. Album šansonů s texty Miloně Čepelky v podání Elišky Liftnerové. Hudební kompas pro vás pravidelně připravuje Milan Tesař.

0: 8 hodin na Proglasu se nám představila skupina Corbin Dallas. A také na Proglasu vysíláme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Krátký pohled do scénáře příští hodiny. Nehrozí České republice postih od Evropské komise, pokud prosadí nový zákon o státních zaměstnancích navzdory vetu prezidenta.
2: Proč se část Američanů obává, že letošní volby do kongresu nebudou svobodné a spravedlivé?
1: A jak pokračuje zbližování Ukrajiny a Moldavska s Evropskou unií?
2: To vše probereme, ale nejdřív dostane slovo Ondřej Látal a jeho zprávy.
3: Přeju vám z Plusu dobré ráno. Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
4: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
3: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Budeme o tom detailně mluvit po zprávách v Ranním Plusu s Radkem Vondráčkem, poslancem Hnutí ANO a místopředsedou sněmovny a taky Kateřinou Stojanovou, poslankyní z Pirátské strany. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. Je to nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvykle.
5: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40 miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
3: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví Rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
7: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: V Německu dnes začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
8: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovaly minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden.
9: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
10: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok, a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit, aby mi uzlík odstranili.
9: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Někteří na jeho příjezd čekali i několik hodin. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anna Belio, Český rozhlas.
3: Posloucháte zprávy Ranního plusu. Dobrý den. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahájí 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
11: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
3: Ve zprávách na Plusu přidáme ještě čerstvé dopravní informace. Tady jsou: na D1 směrem z Prahy do Brna trvá zdržení od sjezdu na Benešov z 21. kilometru k nehodě za Chocerady na kilometru 30,5. Pojedete asi 30 minut. Na D4 s Příbrami do Prahy vyjdete do Koliny za Mníškem pod Brdy na 17. kilometru. Do zúžení u Jíloviště, kde se jede pouze pravým pruhem, pojedete více než 40 minut. Na trase navíc řeší i nehodu, na 13. kilometru je průjezdný pouze jeden pruh. A D5 z Plzně do Prahy stále plná před Rudnou ze 7. kilometru. Kamiony i osobní auta jsou chvílemi jenom krokem, a to až na okruh za Ořech na 18. kilometr. A přímo v Praze trvá silný provoz mimo jiné na jižní spojce směrem na Smíchov. Od podjezdu magistrály pojedete k Mrázovce asi 40 minut. Pokračuje taky výrazná regulace vjezdu do tunelů na městském okruhu. Kolony tak čekejte i v Liberecké ulici, z konce u Cínovecké, a v Povltavské nebo Trojské od zámku. Dobře dojeďte. Před námi je zatažený až oblačný den, místy se slabým deštěm anebo přehánkami. Během dopoledne čekáme od západu ustávání srážek. Odpoledne postupně místy až polojasno, teploty 13 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 8, na Šumavě to bude až 12 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Pavel Vyznání a Monika Kambotová. A teď už očekávané události dnešního dne. Ve Vatikánu vrcholí k 10. výročí dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia o lásce v rodině. Za Česko se účastní předseda episkopátu a jako jeho delegát pro rodinu arcibiskup Josef Nuzík. Závěrečnou mši povede místo hospitalizovaného papeže nový děkan kardinálského kolegia Filipínec Luis Antonio Tagle. Zahrnuje i modlitby za brzké uzdravení Lva 14., který se včera podrobil operaci plicního nádoru. Přímý přenos bohoslužby ze svatopetrského náměstí odvysílá televize Noé od 10 hodin. Komise biskupských konferencí Evropské unie představí v Bruselu papežovu encykliku Magnifica Humanitas o důstojnosti člověka v éře umělé inteligence. Večerní setkání v kapli pro Evropu mohou zájemci sledovat online. Slavnostní prezentaci slovenského překladu encykliky pořádá v Bratislavě spolek svatého Vojtěcha. V katedrále svaté Alžběty v Košicích předpolednem slavnostně oznámí jméno nového košického arcibiskupa a metropolity východoslovenské provincie, nástupce arcibiskupa Bernarda Bubera. Na význam domácí hospisové péče upozorňuje po roce v Česku Papučový den. Benefiční koncert odehraje trio Osamělé palačinky v opavském kostele svatých Janů. Výtěžek podpoří i mobilní hospic Pokojný přístav. Po 8:30 se setka zeptáme v živém vstupu na program Papučového dne v Ustopečích. V Pražském paláci Archa se koná třetí roční konference Československá justice 1948 až 1989 jako pilíř režimu. Má podtitul Léta zlomu 1988 až 90. Za proglas tam bude natáčet redaktorka Jana Rambousková. V kavárně na Boršově v centru Prahy bude kulatý stůl Mladé hlasy o bydlení.

0: To byla americká písničkářka Carole King a její písnička So Far Away. Na význam domácí hospicové péče upozorňuje po roce v Česku Papučový den. Vyhlašuje ho Fórum mobilních hospiců.
1: Vzala jsem si papuče, protože jsem ambasadorkou kampaně Dožít doma. Na podporu mobilních hospiců a rodin, které se rozhodly o své blízké pečovat doma. Je možné, dokonce pravděpodobné, že se dostanete do situace, kdy si budete muset říct o pomoc. Tak se nebojte o ní požádat. Pečujícím o své blízké v závěru života pomáhají mobilní hospice. Tak je podpořte v Papučový den.
0: Vzkazuje herečka Vanda Hübnerová. A je to další písnička.

0: The Rolling Stones a Wild Horses. V ulicích na Pardubicku by měl vzniknout pomník věnovaný rodákům a čestným občanům města, kteří za druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Symbolicky bude připomínat jejich odvahu, hrdinství a oběť pro naši svobodu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák, bude stát před městským úřadem, informoval starosta Ondřej Výborný.
1: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
0: Podstavec ponese jména příslušníků RAF. Z Holic pocházeli tři, Václav Baumann, Václav Machatý a Bohuslav Postřehovský. Na budování pomníku vyhlásila radnice už loni veřejnou sbírku. Potrvá do konce roku a cílem je vybrat 370 tisíc korun. Případný rozdíl město doplatí.
2: Oči do kořán a v těch očích táních

8 hodin a téměř 33 minut. Posloucháte Proglas a ranním a dopoledním vysílání vás provází Zdislava Horníková. Dnes máme 14. října. Připomínáme si svatého Kalista I., papeže s minulostí otroka a vězně, správce křesťanského pohřebiště a mučedníka z 3. století. Také je tu papučový den, který ukazuje na význam mobilní hospicové péče. My se už za malou chvíli spojíme s paní Veronikou Novotnou, která nám o papučovém dni v Hustopečích popovídá víc. A také má svátek Agáta, tak všem Agátám přejeme k svátku vše nejlepší. A teď pohled do vysílacího schéma. 19 hodin a 15 minut nabízíme pořád Jak se vám líbí. Během festivalu Maraton hudby Brno letos zavítá do našeho koncertního studia Tereza Richtrová se svou kapelou. Její tvorba vychází z osobních zážitků, vzpomínek a vztahu ke konkrétním místům a krajinám, například k podíji v Olomouci. Richtrová v minulosti působila v divadle a věnovala se práci s hlasem. Nyní však dává přednost vlastní písňové tvorbě a vlastním textům. Záznam vysílání vám nabízíme v pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut. Moderuje Josef Javgurek. Pojďme také mrknout na naše počasí. Očekáváme zataženo až oblačno. Místy se mohou objevit přeháňky. Teploty mohou dosáhnout až k 18 stupňům. Na horách to bude méně, jen kolem 8. Pane mírný západní, postupně až severozápadní vítr. Tlak bude slabý a rostlé podmínky dobré, místy většinou velmi dobré.

proti zbytečnosti k 25. Do ní si uschovala slova dojetí. Posílám ti zbytečnosti k 25.

0: Do popůčového dne se v Ústopečích na Břeclavsku zapojuje nezisková organizace Girasole, což znamená v italštině slunečnice. Ta pomáhá potřebným zvládat stáří, nemoc i další náročné životní situace v domácím prostředí. V Ústopečském amfiteátru a v kině dnes pořádá společný program sociálních služeb z města. A pro dnešek je nejlepší přijít v papučích. A já po telefonu zdravím Veroniku Novákovou z Girasole. Dobré dopoledne.
1: Dobré ráno všem, zdravím.
0: S jakými záměry se účastníte dnes papučového dne?
1: Dívejte, my se papučového dne nezúčastňujeme poprvé. My tuhle kampaň podporujeme vlastně několik let zpátky. Už ani nevím, kolik let to je, co jsme se do toho zapojili. Ale je pravda, že ten dnešní den, ta dnešní akce je pro nás trošku specifická v tom, že jsme spojili síly s místním gymnáziem, se kterým máme výbornou spolupráci. Naši pracovníci chodí na besedy k ním, studenti zase podporují naše akce a když se takhle dáte do nějakého paktu se studentstvem, tak z toho vždycky vzejde nějaká parádní akce a my jsme moc rádi, že se podařilo vymyslet dnešní dopoledne, což je pokus o zápis do knihy rekordů. Přijde celé gymnázium, včetně kantorů, včetně všech zaměstnanců, přijdou v papučích průvodem přes město. Setkáme se tady na amfiteátru, kde bude školní kapela hrát hymnu autorskou, kterou děcka složili. Budou tady naši přátelé z ostatních sociálních služeb z Hostopečí, bude tady diakonie, bude tady domov pro seniory i hostopečské pečovatelky a společně prostě se pokusíme zapsat do knihy rekordů a společně si připomenout tady to důležité téma.
0: To je paráda, tak snad se vám to podaří. A do čeho všeho se mohou zájemci u vás v rámci papučového dne zapojit nebo co tam mohou zažít?
1: Určitě teď ráno probíhá tady to dopoledne na amfiteátru, které spočívá vlastně primárně v tom se setkat v papučích, a zaspívat si a zapsat, nebo pokusit se zapsat do knihy rekordu, společně s tím obejít stanoviště nebo stánky těch sociálních služeb i našeho domácího hospice, vzít si informace přímo od pracovníků z terénu, takže čekáme, že kromě těch studentů přijde i veřejnost. A stejně tak pro veřejnost bude připravena i na odpoledne přednáška Leji Surovcové v místním kině s promítáním jejího filmu. Takže to bude teď dopoledne, to bude takové divočejší a odpoledne to bude víc o tom vzdělávání nebo o nějakém sdílení.
0: Rozumím. Proč je podle vás důležitá domácí péče?
1: To je zajímavá otázka. Myslím si, že by měla být mířena spíš na klienty a uživatele těch služeb, ale myslím si, že kdokoliv z nás se zamyslí nad tím, jak by mělo vypadat jeho stáří nebo ten závěr života, tak nikdo si asi z nás neplánuje nebo ani nepředstavuje, že by ten konec byl někde na lůžkovém oddělení. Se vší úctou k těmto oddělením jsou potřeba, ale každý z nás chce doma zůstat tak, jak to jenom půjde. A proto my tuhle práci děláme. Víme, že je o to velký zájem, že ta poptávka po těch službách roste, že je potřeba šířit tu osvětu a protože ta doba je taková, jaká je, tak prostě musíme dělat akce, které jsou vidět, abychom překřičeli ty ostatní témata nebo aspoň byli trošku slyšet, aby se tím zabývalo, aby jsme se vůbec o tom bavili.
0: Určitě. A na závěr můžete prosím vysvětlit název organizace Girasole?
1: Vy jste to řekla správně v tom úvodu, Girasole je z italštiny, je to slunečnice a ten název vzešel vlastně ze studentského projektu našeho pana ředitele, který byl pod dojmem nějakých setkání Erasmu ze studenty z Itálie. Takže takhle to vlastně celé vzniklo a už to s námi zůstalo a ta slunečnice je symbol, který tu naši péči tady na Hostopečsku provází.
0: Výborný. Říká na Proglasu Veronika Nováková z neziskové organizace Girasole v Hustopečích. Já moc teda děkuju za rozhovor a přeju, ať se nejenom ten dnešní papučový den vydaří, ale ať se i daří ve vaší práci. Naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A já posílám další písničku, tentokrát to budou Blaničtí rytíři a Vlasta Třešňák.

0: Katolický týdeník s číslem 42 informuje o dění v Římě i o hlédnutí za tuzemskými událostmi. Další vydání přibližuje Kateřina Koubová.
1: Nový katolický týdeník s číslem 42 přináší informace o tom, co probíhá právě v Římě. Je tam velké setkání předsedů biskupských konferencí z celého světa na téma rodina, protože právě letos si připomínáme 10 let od apoštolské exhortace Amoris Laetitia, neboli o textu papežském o lásce v rodině. A tak představitelé církve z celého světa se baví o tom, jak může církev putovat a být prospěšná rodině a jak šířit společně evangelium. Za Českou republiku je tam otec arcibiskup Nuzík, kterého jsme se také zeptali, a co tam probírají, ale vlastně jsme ještě v půlce. Zhrnutí přineseme až v příštím vydání.
0: Téma z domova i zahraničí představuje Koubová.
1: Zároveň v Římě přinášíme informaci o tom, že papeže čeká operace. Zdá se, že má proběhnout v úterý. A vracíme se také ke kající pouti pražské arcidiecéze, která překvapila alespoň svým počtem, ale i průběhem a krásnou atmosférou. Proto jsme jí věnovali nejenom text, ve kterém se za ní ohlížíme, ale také fotostranu, kde přinášíme momentky z této poutě, kterou vyhlásil nový arcibiskup pražský na začátek svého působení.
0: Katolický týdeník se věnuje i nadcházející misijní neděli.
1: A poutáme, že se právě chystáme slavit s tou misijní neděli. Kvůli tomuto výročí jsme také připravili tematickou dvoustranu 100 let misijních nedělí i v našich farnostech. Přibližujeme různé aktivity od farních jarmarků po různé karnevaly. Zajímavé je vlastně, že je to moment, ve kterém se může farnost setkat jednorázově, poznat i napříč generacemi. A právě touto aktivitou, která se dá připravovat samozřejmě předem, jako je misijní jarmark, se může utužit život ve farnosti nebo oživit. Takže nejenom, že pomáháme misím, ale pomáháme i sami sobě, když to zhrnu.
0: K obsahu pravidelné přílohy i obsáhlému rozhovoru šéfredaktorka Koubová říká.
1: Perspektivy tentokrát věnujeme Izraeli a obyvatelům z řad ultraortodoxních Židů, kteří jsou v izraelském politickém systému jedním z jazyčků na vahách. Na jejich podpoře závisí také současný kabinet Benjamina Netanyahua. Promlouvat budou také do vyjednávání po volbách, které se chystají v Izraeli, a to 27. října. Proto jsme tento text zařadili v tuto chvíli. Volby rozebíráme také na komentářové straně, kde se také ještě vracíme mimo jiné k kající pouti. No a ještě bych ráda upoutala i rozhovorovou stránku. Přinášíme rozhovor s Petrem Hudcem, který nejenomže působí v Květné zahradě v Kroměříži, ale má velkou vazbu i k Velehradu. A právě o obou těchto místech a o jejich historii vydal hned několik publikací, a dokonce i pro děti. Jak se píše pro děti, přibližuje nám na straně 13. Ještě z dalších zpráv bych pak ráda upozornila na papežskou stránku papež Lev 14., který se sešel se zástupci jihokorejské církve. A to je vlastně příležitost si připomenout, že už je tady více než 200 let a podívat se trošku na korejskou církev, která příští rok uvítá v Soulu Světové dny mládeže. Takže to je jeden z důvodů návštěvy, proč Korejci přijeli za papežem. No a v tomto vydání přinášíme také listinu. Vylosovali jsme výherce velké letní soutěže. Zúčastnilo se jich více než 1300 našich čtenářů a my jsme teď vylosovali 200 cen. Takže ti, kdo jsou zvědaví, jak to dopadlo, najdou výsledky v aktuálním vydání. A tak přeji všem krásný podzim a krásnou misijní neděli.
0: K četbě aktuálního katolického týdeníku pozvala jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová. A já posílám Už musím jít a Jakub Noha, ale vy tu zůstaňte s námi.
2: Proč se vždycky usmívá? Když se na samozřejmé věci ptáš,

vstoupím dovnitř, jsem tu sám. Tyhle schody však už od někud znám.

kdo ty divný lidi jsou. Že pospátku tak rychle jdou. Já nelituju toho, co už je pryč. Mám však pořád špe...

0: Zamilovaná byla na Proglasu Lenka Filipová. Ukázky výroby, prohlídky skláren a amfiteátrů, tvůrčí dílny i možnost vyzkoušet si tradiční sklářské techniky. To nabídne od této soboty do neděle příštího týdne druhý ročník akce Týden sklářů, do kterého se zapojí přes 70 sklářských či bižuterních firem a dalších subjektů v tomto oboru. Proti minulému roku některé přibyly, říká ředitelka Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci Milada Valenčová.
1: Tady vlastně téměř všichni, kteří byli v loni, tak předpokládám, že byli spokojení a k tomu někteří noví. Naším cílem by bylo třeba zkusit na příští rok se dohodnout v té mezinárodní skupině pro UNESCO, jestli by se nepřidali i ty další země, abychom třeba ve stejném termínu dělali vlastně nějakou podobnou akci na podporu ruční výroby skla v rámci všech těch 6 zemí, případně i těch, které mají zájem ještě se do toho zápisu rozšířit.
0: Říká Milada Valečková. Muzeum celostátní akci organizuje většinou zapojených subjektů je z Libereckého kraje a účast sklářských firem na týdnu sklářů je obdobný jako při loňském premiérovém ročníku.

0: To byla skupina Spiritual Quintet a máme 9. hodinu raní. A my nabídneme pořád Na stole je téma. Dnes si budu povídat se sportovcem Matějem Lukešem.
1: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.

0: pět disciplín, pět různých sportovních dovedností a jeden závod, ve kterém se rozhoduje o všem. Šerm, plavání, střelba, běh a překážková dráha. Moderní pětiboj spojuje disciplíny, které od sportovce pokaždé vyžadují trochu něco jiného. Matěj Lukeš letos zvládl všechny nástrahy a na vítězství na mistrovství světa vybojoval zlatou medaili. Co stojí za cestou k takovému vítězství? Jak se připravuje na disciplíny, kterému sedí méně a co se odehrává v hlavě ve chvíli, kdy jde o všechno? I o tom si budeme dneska povídat. Je mi tedy mou milou povinností přivítat Matěje Lukeše. Ahoj, jsem ráda, že jsi dorazil.
1: Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače.
0: Od konce srpna jsi se stal mistrem světa. Jak to vnímáš teďka? Změnilo se to nějak, když jsi vyhrál a teďka?
1: Tak já jsem vlastně hned potom utekl na dovolenou, vlastně hned druhý ráno, takže jsem jako utekl z toho. A pak jsme se asi po 20 dnech teprve vrátili s přítelkyní a to mě to vlastně trefilo znova, vlastně to, co jsem tam zažil ten jeden den. A teďka už si to nějak uvědomuji všechno, ale zároveň už to je měsíc, takže už se snažím být trošku nohama na zemi a začínáme se trénovat, takže už jsme zase v procesu a na tohle se pomalu zapomíná.
0: A byl to tvůj hlavní cíl? Vyhrát mistrovství nebo?
1: Tuhle sezonu ano.
0: A co je takový hlavní cíl, co bys chtěl dosáhnout? Je to olympiáda nebo?
1: Tak jako každý pětibojař je to olympiáda, protože moderní pětiboj je asi jediný sport, který byl vymyšlený speciálně pro olympiádu a z té olympiády tak trochu žije, taky proto asi se jí pořád přizpůsobujeme. A proto se tak ty naše disciplíny mění.
0: Mm-hmm. Co se odehrává v hlavě, ve tvojí hlavě, teda konkrétně při tom závodě?
1: To bych asi... nepřál bych to asi všem, co se děje všechno v mojí hlavě, ale co se týče fakt toho závodního nastavení, tak jsem za ty roky zjistil, jak sám se sebou pracovat, na co dobře reaguju, na co špatně reaguju, co dobře zvládám, co špatně zvládám. A z toho mi vyšlo, že mi vyhovuje být vlastně trošku v negativním nastavení vůči sobě. A pak, když mám takový záchranářský komplex, že se to snažím zachránit, tak podávám nejlepší výkony.
0: Proč to tak máš? To je takové zvláštní. Máš na to nějaký názor, proč to tak je?
1: To nedokážu říct, ale už od malička jsem měl větší problém zvládat úspěchy než neúspěchy. Protože, fakt nevím, ale když vždycky něco zachráním, co se ode mě nečeká, a vlastně překvapím ty lidi okolo mě, tak jsem z toho měl vždycky skvělý pocit, než kdybych vyhrál a všichni čekali, že vyhraju, tak z toho takový dobrý pocit není.
0: Je to hodně stresující, ten závod, jako myslím teďka na hlavu?
1: Ten závod pro mě je stresující hlavně na začátku, protože se začíná kvalifikací, kde se může stát opravdu všechno, tam je trošku jiný formát toho pětiboje a díky tomu je tam velký prostor na chyby a těch procentuálně těch postupujících není tolik, jako třeba ze semifinále a do finále. Takže dostat se z těch 120-130 lidí do těch top 36 je mnohem těžší pro mě, než se pak dostat z těch 36 do těch top 18, což je finále.
0: Ale i tak, když jsem sledovala ten závod, tak si vzpomínám, ta poslední disciplína byl laser run, že? Vlastně to je střelba a běh.
1: Něco jako biatlon akrát s laserovou pistolí pro posluchače.
0: Jo, jo, super. A takže ten závěr byl taky hodně napínavý.
1: Jo, to už bylo vlastně to finálové klání, ten finálový den, takže už jsme za sebou měli 3 dny soutěžení. To je vlastně taková už špička toho ledovce, kde jsou fakt ty nejlepší a který měli největší štěstí a nevíc jim to povedlo. A to už je úspěch víceméně, když jste ve finále, tak už je to úspěch pro většinu lidí. Ale jako pak bojovat ještě o ty top příčky, tak tam je ještě potřeba něco navíc. No.
0: A vzhlížel jsi už jako malý k tomu jeho výkonu?
1: Já jsem se o tomhle, když jsem se začal zajímat o pětiboj, tak to nebyl úplně první výsledek, který jsem viděl, protože David Svoboda vyhrál olympiádu, když mi bylo 10 a to jsem jako začínal s tím pětibojem, takže to bylo jako rozhodně to hlavní, co jsem viděl. Pak další závodníci jako Honza Kuf, Natálka Dionová měli další skvělý výsledky, takže tomuhle už jako historický věci jsem se dostal až později, ale samozřejmě jsem ho nechtěl nechat samotného takhle to historii.
0: Jak to vlastně začalo? Protože to není takové typické, že by rodiči dávali svoje děti na pětiboj. Jak to začalo u tebe?
1: Tak můj táta vlastně pětiboj i dělal nějaký čas, ale on dělal i dalších spoustu jiných sportů, jako běžky, triatlon. Už jenom ty sporty jsou složený z tolika jiných sportů, že asi pochopíte, že jsem toho dělal fakt dost. Plus ještě další věci, které jsem jako klasický český kluk musel projít, fotbal, florbal a takové tyhle ty srandy. A vlastně v 9 jsem se zúčastnil poprvé nějakých pětibojářských závodů, ale v té době to byl vlastně jenom takový dvojboj, plavání, běh a chodili jsme tam vlastně s mým plaveckým oddílem v té době a i táta o tom věděl, takže táta mě pak tam taky všude vozil a také jsem se k tomu dostal, postupně se tam přidala střelba, pak se jako klidová střelba ze vzduchovky, pak se to změnilo na ten laser run z laserovky a pak se postupně ještě přijal šerm a na konci se přijali koně. Takže také to bylo jako moje pětibářské mládí, také to dřív chodilo, také už je to všechno úplně jinak, já už ani nevím jak, ale také já jsem to měl hezky také postupně ještě.
0: To znamená, ty jsi začínal teda tím plaváním vlastně
1: jo,
0: úplně.
1: Jo, asi v 5 letech mě rodiče už poslali na soustředění a to si dokonce i pamatuju celkem ještě, to byl asi velký zážitek pro mě takhle bez rodičů.
0: Co tam byl největší zážitek? Co tě tam zaujalo na tom?
1: Asi ta prostě hrozně moc dětí kolem mě bylo fakt 5, byl jsem malej špunt, nějaký jako pro mě obrovský holky, takže to znamená, že byly nějaký puberťačky, se mě starali, byl jsem takový jejich malý zvířátko a celé se mi to líbilo.
0: Super. Odkdy jsi to vnímal, že to není jenom cíl tvých rodičů nebo sen tvých rodičů dát je takhle na ten pětiboj, ale že už to jako tvoje nějaká cesta?
1: Já jsem to takhle nevnímal nikdy, protože to byla čistě moje volba, že chci v tom pokračovat. Byl jsem celkem jako cílevědomý asi od začátku, protože jsem fakt jako ve mě rodiče vybudovali jako lásku k tomu závodění. Táta taky závodil vždycky pak jako za sebe v dospělácích, takže jsem viděl, jak se to dělá. Máma mě hrozně fandila, což bylo super. Pak měl jsem mladší bráchy, tak s těma jsem taky pořád závodil a hrál si, oni taky závodili. A dělal jsem do toho vlastně i hrozně moc věcí, jiných jako sporty, hlavně ten triatlon posléze a v tom jsem si musel, mezi pětibojem a triatlonem jsem si musel vybrat někdy kolem 15. roku života a až tehdy jsem si jako připustil, jsem si vybral fakt ten pětiboj, do té doby jsem prostě sportoval tak obecně, jak já jsem nedokázal říct, jestli jsem triatlonista nebo pětibojař, vlastně jsem byl chvilku i v obou reprezentacích nějakých žákovských, takže vůbec můj táta mě vždycky spíš držel na úzdě, než jako, že by mě jako nutil trénovat nebo tak, bylo to vždycky formou hry a pak když začal vidět, že začínám trénovat sám si to dělám těžší, abych byl prostě lepší, tak mě začal dost držet na úzdě a spíš mi jako říkat, ať si to zlehčím a pak mě ve správný moment přijel do správných rukou a tohle je jeho zásluha.

0: Ty jsi říkala, že jsi dělal dřív ten triatlon. Co tě zaujalo víc na tom pětiboji? Co na něm je lepšího?
1: Tak triatlon je hrozně všestranný sport, ale ten pětiboj je prostě ještě o něco všestrannější, což se mi prostě líbilo. Není to tak, nechci říct bezhlavý, ale je to prostě fakt makačka ten triatlon. Jsou neskuteční borci, všichni, co se tím takhle ničí, protože to jsou tři fakt fyzické disciplíny, které sami o sobě už hrozně bolí. A když to zkombinujete, hlavně ten přechod z kolu na ten běh, to je fakt neskutečná jako bolest a oni se tam fakt trýzní jako v těch tréninzích a na těch závodech ještě víc. Takže já, když jsem to kombinoval, tak vlastně chodit na pětibářský závody v té době pro mě bylo tak jako odpočinkový víkend, protože tam nemůžete jít všechno úplně na max, tam musíte kalkulovat, kolik dáte do každé disciplíny procent svého úsilí, abyste v té další nevykapali. A jsou tam ty technické disciplíny, no, střelba a ten šerm, takže tam na to, když by se tam přišli už úplně vyflusaní, tak prostě tam nepředvedete žádný výkon, takže pak jdete úplně na max, až třeba fakt to poslední kolečko v tom nejzranu.
0: Máš nějaký rituál před celým tím závodem? Aby se třeba líp soustředil nebo tak? Nebo nic
1: zkoušel jsem,
0: není?
1: Zkoušel jsem asi všechny kombinace ponožek, dvě levý, dvě pravý, pravá na pravý noze, pravá na levý noze. Vždycky jsem tam pak nějaký v tom pokazil v tomhle systému, takže jsem si tam závod, takže jsem si tam pak nenašel tu kombinaci nakonec, ale asi celý ten den, všechny ty procesy, které jako musím udělat, dělám prostě tak, abych z toho měl dobrý pocit, většinou se musím oholit do bazénu, musím si připravit věci, zkontrolovat kordy, což za mě teda většinou dělá trenér, protože mi v tom nevěří šermířský. A když všechny tyhle ty věci udělám jako dobře, tak vím, že jsem připravený. Pak nějaký fyzio věci, prostě jako protáhnout bránici, připravit ty svaly. A jako v životě mám takový rituály, prostě beru si vždycky nůž ze stejné pozice v jídelně, chodím vždycky po stejných schodech a tak, ale tak při závodě, že bych se držel něčeho, že bych fakt musel mít nejdřív levou, potom pravou botu, nebo tak, to ne.
0: Která disciplína tě baví nejvíc z toho pětiboje?
1: To se mění. V průběhu času záleží, co nejvíc trénujeme, co mi nejvíc jde, jaký je den. Ty technické disciplíny můžou být jeden den super, druhý den můžou být hrozný. Asi největší stálicí je ten běh, který s tělem trávíme asi nejvíc času. A tím pádem se v tom cítím asi se vždycky, jak teďka netrénujem, tak potom tam je vždycky největší jako v tom progres a ten progres mě vždycky baví.
0: Takže ani nejhorší disciplínu nemáš? Máš to tak nějak všechno?
1: Tím, že jsme měli tu změnu těch disciplín před 2 lety.
0: Jo, na to se ještě dostaneme.
1: No, tak předezru, že moje oblíbená byly ty koně, ta disciplína,

0: jedno nebo dvě místa v republice, kde se to může dělat fakt jako všech pět disciplín, teďka když už nejsou ty koně. A co se týče světové konkurence, tak jsme jedni z těch nejlepších určitě zemí. Za posledních pár let jsme vždycky přivezli nějakou medaili z mistrovství světa nebo Evropy. Takže společně s Maďarskem, Francií, Egyptem, Koreou jsme podle mě jedna z těch zemí, která je vždycky nahoře.
1: A jak se trénuje na všech těch pět disciplín?
0: Hodně. Jsou to fakt každý den několik tréninků. Možná jako bývá neděle nebo sobota, jeden den v týdnu bývá volnej většinou, ale jinak to jsou fakt jako několika fázový tréninky, oni se musí trénovat i návaznosti, takže občas chodíme plavat a hned potom běhat, nebo šermovat a hned potom na to OCR-ko, nebo OCR a pak hned běhat. Takže...
1: Jo, možná jenom vysvětlit, co je OCR?
0: OCR je ta překážková disciplína, je to zkrátka obstacle racing. My tomu říkáme opičí dráha, překážková dráha, OCR-ko nebo obstacle.
1: A co jídelníček? Máš nějak obměněný?
0: Jídelníček, vlastně jsem si našel nějaký svůj rytmus, který mi vyhovuje. Nějak jsem to neřešil teďka třeba v tom období, co máme teď, tak prostě se řídím jednoduchým pravidlem, čím víc s ním, tím víc můžu trénovat. Ale chystám se nějaký analýzy a tak, protože fakt naše skupina je už na té úrovni fakt jako světový a řešíme fakt každý detail. A každou sezónu hledáme prostor, kde to můžeme zlepšit a tohle je jedna z těch věcí, aby jsme pak mohli brát suplementy, které nám přesně vyhovují a nebrali třeba něco, co je trošku kontraproduktivního.
1: Ty jsi říkal v jiném rozhovoru, že ti tolik nesedí ty rychlé disciplíny. Jak právě na ně trénuješ?
0: Rychle. Nejsem úplně sprinter, nikdy jsem nebyl a... Teďka ten nová vzdálenost plavání, která vlastně nám zkrátila na tuhle sezónu poprvé z 200 metrů na jenom 100, tak je to úplně jiný, je to úplně jiná technika, je to úplně jiný zatížení a z té vody vylejzáte úplně v jiném rozpoložení. A stejně, to je třeba zatížení na 54-55 sekund pro takový ten lepší průměr. A to OCR-ko, ty překážky, tak to je ty nejlepší, to dělají kolem 20 sekund, já třeba kolem 23, takže tam je to taky extrémně silově a dynamicky náročný a prostě musíme tam tu dynamiku postupně dávat. Už jsem zase, ta fyzionomie našich těl se mění prostě každý rok, jak se tomu sportu přizpůsobujeme.
1: Ty jsi nakousl právě tu změnu v tom plavání, která nastala. Které všechny změny nastaly u pěti boje teďka v poslední době?
0: Co znamená poslední doba? Specifikuji.
1: Nevím, za poslední, dejme tomu 10 let.
0: Ojojoj, no tak...
1: Těch změn bylo hodně.
0: Tak 10 let, tak to je 2016, to bylo olympiáda v Riu a tam se závodilo asi ve dvou dnech, podle mě, že byl šerm a druhý den se všechno dodělalo. Byla tam ještě jízda na koni, plavalo se 200 metrů a běželo se 4x800 se 4 střelbami. Za ty roky a byly velké pauzy mezi, byl to vlastně na celý den, byly tam velké pauzy mezi těma disciplínama. A pak na olympiádě v Tokiu to vlastně bylo stejný, možná se závodilo v jeden den, ale nejsem si jistý, ale vlastně tam to bylo ještě podobný. A rok na to se to změnilo do rychlého formátu, což znamená, že se odčermuje jeden den a další den se to všechno událo v 1,5 hodině. Takže fakt disciplína na disciplínu, ale furt s koňma. A po olympiádě v Tokiu asi po roce řekli, že koně skončí po olympiádě v Paříži, což pak znamenalo, že se udržel ten rychlej formát, akorát koně vystřídala ta překážková disciplína, která pak byla v tom závodě posunutá za šerm, myslím, jestli dobře pamatuju, ano. A poslední změny byly v šermířský systém, což je celkem taky radikální změna, která mě třeba celkem vyhovuje, protože nejsem tak silný šermíř po každý. A teďka to je víc vyrovnané a víc nezáleží na tom šermu jako předtím. Předtím to byla dost určující disciplína. Teďka je to tak podobně na stejném levelu jako ty ostatní disciplíny. A

0: posledním roky a změnilo se taky, že se neběhlo těch, to už, alebo předtím, to jsem zapomněl říct, neběželo se 4x800, ale 5x600, takže prostě jenom vzdálenost o 200 metrů kratší, ale střeleb zůstávalo stejně 4. A pak na tuhle sezonu nám přidali jednu střelbu, takže furt 5x600, ale už se střílelo hned teďka po startu a plavání se zkrátilo na 100 metrů.
1: Jak se na ty změny dá zvyknout? Já si nedovedu představit, že by mě někdo pořád měnil pravidla, tak trochu.
0: To jsme si taky nedokázali představit. Já jsem to měl ještě horší, než jsem říkal, protože to OCR-ko dali juniorům už o 2 roky dřív než seniorům, což znamená, že od roku 2023. No, jenže já jsem byl junior, dobře, takže jsem z koní šel na OCR-ko, jenže od roku 2024 už jsem byl se senior, protože už jsem byl, prostě jsem přeskočil tý kategorie věkově. Tady jsem z OCR-ka šel zase na koně. Tam jsem se díky bohu dostal do týmu českýho, že jsem mohl obět všechny závody až na olympiádu ten rok. A pak zase zpátky na OCR-ko, takže já jsem to měl ještě takhle jako zkomplikovaný a všichni kluci v mém věku. A co si budem, čtvenácto samozřejmě, ten trénink je často jako musíme nejdřív zjistit, jak na to trénovat, než jako to začneme trénovat, takže to znamená, vždycky je to takový zkoumání a občas takový výstřel do neznáma, ale uvidíme, co na nás čeká příští rok, já doufám, nějaký změny tam asi budou pravděpodobně, ale doufám, že nic, co by nás ovlivnilo v tréninku.
1: Možná ještě jenom připomení, proč se změnili koně na OCR-ko?
0: Tak tam byl nejspíš tlak z Mezinárodního olympijského výboru na tu naší federaci. Ty se pak zaštítili takový příležitosti, kdy se jedný Němce nepovedl parkour v Tokiu a byla to taková hodně slavná scéna, ale to byla taková už záminka a už to měli pravděpodobně jako domluvený předtím. Pak nás chvilku napínali, co to bude, jestli to bude pillow fighting, polštářová bitva nebo na kole něco nebo tak, pak si teda odhlasovali tuhle tu překážkovku a uvidíme, co na nás čeká dál.
1: Ty už jsi zmiňoval, že ti ta překážková dráha tolik nesedí. Co je na tom takové nejnáročnější pro tebe?
0: Tak nejhorší bylo se to určitě naučit úplně nový sport. Mě bylo přes 20 už, což znamenalo, že jsem nebyl na tom ani nejhůř, ale rozhodně ne nejlíp, protože nejlíp na tom byly ty kluci, holky, kteří ani nezačali jezdit na koni zatím. Takže nejhorší bylo prostě ty první měsíce, první sezonu na toto tělo jako přizpůsobit, no, protože jsme všichni nabrali jako svaly na rukou, svaly na trupu i na nohou, prostě je to sprint, takže to tělo se razantně změnilo a pořád mění, pořád přibírám svaly teda snad. A vybudovat taky tu kůži, protože se nám samozřejmě úplně normálně strhává kůže, máme mozoly, puchýře až do krve, takže to je taky velká věda a velký takový utrpení, než se to povede vytvořit takový přírodní rukavice.
1: Ty jsi zmiňoval právě ty koně. Vnímáš, že by tam byl nějaký tlak na ty koně během závodu, jak jsi zmiňoval právě tu záminku, které tam došlo?
0: Jako od strany závodníků?
1: No, ze strany závodníků.
0: Tak to asi záleželo. Ty koně museli projít nějakým zkušebním testem, jestli jsou jako dostatečně dobří na ty závody. Ale když tam byl prostě nějaký línej koník, tak na něj jako musíte udělat tlak. Jako, tlak je vlastně ta pobídka. Vy děláte nohami ten tlak, aby ten kůň se rozjel.
1: A měl jsi už dřív nějaký bližší vztah k těm koním? Ty jsi říkal, že parkour si měl rád.
0: Tak já jsem jezdil asi, když mi bylo 11 a 12, asi 2 roky, tak jako jednou, dvakrát týdně na spíš ale drezurních koních, tam jsem si trošku vybudoval jako úplně ty základy a pak jsem vlastně začal trénovat někdy když jsem už měl jít do juniorů, což znamenalo, že jsem měl právě už se stát 5 bojařem, protože do té doby jsem byl jenom 4 bojař, ale pak tam přišel covid a takže to jako pozdrželo dost a pak jsem po covidu, když už nám dovolili trénovat, jsem to fakt, nebojím se říct, hrotil, protože jsem byl schopen fakt víc 7x týdně na koni, abych prostě mohl závodit vůbec, protože kdybych nebyl schopný, musel jsem mít licenci jako na potápění nebo tak, kdybych nebyl schopný přejet ty koně, tak samozřejmě nepojedu na žádný závody.
1: Jak se obecně díváš na závodění s koňmi, teď myslím dostihy a tak, máš to rád? Nebo někteří odpůrci přímo říkají, že to je jako týrání zvířat a podobně. Jak to máš nastavené?
0: Tak hrozně rád se koukám na ty koně samotný, to je prostě hrozně ušlechtilý zvíře a vidím to v tom prostě, že ten kůň ve vás čte prostě, co si myslíte, jaký jste v emoci, jestli se bojíte, jste nervózní nebo prostě dominantní, to ten kůň všechno pozná. A no, koukáme na to asi jako na, stejně jako na lidský atlety, prostě když se koukám na stovku metrů sprint v televizi, tak z toho mám dost stejný pocit, jako když koukám na Pardubickou, prostě vím, že to jsou ty nejlepší z nejlepších, vím, že profesionální sport není zdravý, nikdy nebyl, ale vím, že si to užívají.

0: Po krátké hudební pauze jsme zpět a povídáme si s Matějem Lukešem o moderním pětiboji. Možná ještě jenom, abychom to probrali tak nějak komplexně. Jak komunikuješ s týmem při tom závodu? Dostáváš nějaké pokyny?
1: Tak můžou na ně křičet při disciplínách samozřejmě. Takže přímo při tom závodě na mě můžou řvát, kolik mi zbývá času na šermu. Když tam bude nějaká chyba od rozhodčích, ať se hádám, nebo na mě křičí, nehádej se, to bylo v pořádku. A při tom běhu, tak mi můžou hlásit rozestupy, nebo kam jsem střílel, když tam mám třeba nějaké chyby, kde byly, abych s to mohl jako na to reagovat. A samozřejmě mezi těma disciplínama, tak mi vlastně musí pomáhat, protože já tam nemám skoro čas si nic připravit a oni musí chodit se mnou, dát mi plavky, dát mi pistol a je to vlastně nutný servis.
0: Jasný. Jakou roli hraje tvoje rodina při tom sportu? Oni tě podporovali už od začátku?
1: Tak určitě bez nich bych tady vlastně nebyl. Ne na tomhle světě, ale na tomhle křesle pravděpodobně teď. Takže rodiče ve mně vybudovali lásku k tomu závodění. Tak nějak asi tím, jak mě táta držel zpátky, tak i tu vůli, že si to chci fakt jako odtrénovat sám prostě a já sám chci a je mi jedno, jestli mi trenér do toho nutí nebo ne, prostě já chci vždycky o trošku víc, takže jsem takový ten svěřenec, který je potřeba spíš brzdit určitě a je to prostě všechno, jako bez rodiny by člověk asi nebyl šťastný, když jako už jednou má a mám 3 mladší bráchy. Dva z nich jsou teďka taky na sportovní cestě, jsou to kanoisti, moc šikovný, už jeden má i mezinárodní úspěchy, takže se myslím takhle jako podporujem navzájem.
0: Tak to je super. No s tebou se teda život moc nemazlil, tvůj tatínek nějakou dobu byl na invalidním vozíku, jak se mu vůbec teďka daří?
1: Tak na vozíku je pořád. Už se s tím jako zžil, už je to vlastně taková jeho součást, ale furt jako je to proces, není to nějak dávno pořád, je to něco přes rok, ale za ten rok udělal fakt progres, který je mnohem větší než moje zlatá medaile třeba, jako to je, to nejde popsat asi nějak úplně slovy, to by člověk fakt ho musel vidět jeden moment a pak ten druhý, protože on se fakt zlepšuje týden co týden a já ho nevidím nějak extrémně často, ale vždycky, když ho vidím, tak je to prostě trošku jiný člověk a to, že ho nevidím úplně často, myslím tím, že ho nevidím každý den, vidím třeba každý týden ho vidím, tak značí to, že vlastně nepotřebuje ode mě ani tu každodenní pomoc, že je schopen si dojet fakt sám autem všude a prostě se o sebe postarat, což pro tyhle lidi je to nejdůležitější.
0: Je pro tebe velkým vzorem, asi předpokládám, že?
1: Tak tato síla, co v sobě, on to v sobě měl vždycky, jako nenašel, to prostě tam prostě měl, ale že prostě to nevzdal, když to muselo být hrozně těžký pro sportovce, když prostě přijde ten nástroj, který ho dělal šťastným, prostě ty nohy, tak to prostě zvládnul a prostě hrdina, nemám na to asi co říct víc.
0: A maminka právě zemřela na rakovinu, když ti bylo 18. Jak ti to celkově ovlivnilo ta rodinná situace ve sportu, ale i v životě obecně?
1: Tak ten sport byl mnoha ohledech pro mě taková terapie určitě, že vždycky prostě ten sport i u neprofesionála ten sport vyřeší spoustu věcí. Když vás bolí hlava z nějakých myšlenek prostě nebo z nějakých smutných událostí, tak jedna z mála věcí, která třeba pomáhá, že když prostě jdete ven a jdete, dokud vás nohy nebolí víc a pak můžete usnout teprve. To je taková už poslední varianta, ale ten sport mi vlastně pomohl to zvládnout všechno celkem, neříkám v klidu, ale že jsem si nemusel projít nějakou extra krizí životní vlastně v tomhle ohledu nikdy, takže mi vlastně ten sport jenom pomohl a zároveň mám díky tomu trošku větší nadhled na ten sport podle mě, protože když si tohle tím člověk asi projde, tak ten sport ten nevidí jako střed vesmíru.
0: Mě teďka napadá taková osobní otázka, tak jestli nebudeš chtít, nemusíš odpovídat. Jak na maminku vzpomínáš?
1: Jako na hrozně silnou ženskou. Ten, vlastně díky ní jsem to zvládnul, ten její odchod hlavně, protože mě na to připravila a byla hrozně statečná. A fakt vlastně bez ní by to asi bylo mnohem těžší. Vlastně i ten její vlastní odchod.
0: Rozumím. Povídáš si s ní i teďka třeba?
1: Jo, občas jo. Je to takový pár slov občas. Když jsem třeba extrémně šťastný nebo něco takového. Většinou si na ní vzpomenu právě při nějakých extrémně šťastných chvílích, kdy se prostě chci podělit.
0: Co jsi jí řekl po závodě, jestli to chceš říct?
1: No, že jsme to dokázali prostě a že jsem rád, že se kouká.
0: Když se podíváš na tu sportovní cestu, čeho jsi dosáhl, co podle tebe za úspěch patří tvojí rodině? Je to téměř všechno?
1: Tak to stoprocentně, bez nich by tady jako nebyl. Já vyhrál svůj první závod v životě, jako my všichni tady, byl jsem nejrychlejší spermie a od té doby tyhle všechny závody už jsou takový druhořadý. Jsem taková privilegovaná skupina tady na tomhle světě, těch nejrychlejších a já jenom pokračuju v tom, čím jsem začal.
0: To je bezvadná odpověď, to se mně moc líbí. Tvoje přítelkyně je ze Španělska. Jak to zvládáte, ten vztah na dálku? Přesuneme k něčemu optimističnějšímu.
1: Zatím skvěle, jsme spolu už přes rok a měli díky tomu, že oba jsme pětibojaři, tak na všechny závody jezdíme spolu. Často i na všechny, často i na soustředění, vlastně s naším týmem určitě, náš můj trenér jako přijal velmi vřele a tím, že vidí, že ona mi svědčí, tak s tím není žádný problém. A i naopak, takže jsme to zvládli ten rok skvěle, ale chceme příští rok ještě líp.
0: Předáváte si i nějaké rady, tipy při tom pětiboji?
1: Určitě, ona je ještě trošku zkušenější než já, protože je o trošku starší a už je to i olympionička a fakt se zúčastnila fakt těch největších závodů na světě, co šly. A já mám zase trošku víc zkušeností s tím OCR-kem, protože jsem to začal dělat dřív, takže se vlastně takhle supportujeme, česky podporujeme vlastně denodenně.
0: Ty jsi nakousl, že jste byli na dovolené, bylo to v Thajsku a ve Vietnamu, že? Cestujete rádi obecně? Je to váš nějaký společný koníček?
1: Tak to byla vlastně naše, vlastně druhá, minulý rok jsme byli, ale to bylo někde po Evropě, Dánsko a Itálie, něco takového. To jsme se ještě jako tak jako seznamovali, to bylo jako čerství a bylo to super a ten rok jsme si řekli, že to využijeme, že už jsme v té Asii, v té Číně a hned druhý den jsme letěli do toho Vietnamu, do toho Thajska, přítelkyně to všechno zařídila. A sám bych asi na takovou dovolenou nejel, protože za prvý bych byl dost nyní to naplánovat a není to úplně moje typická dovolená. Moje typická dovolená nemá nic společného s plánováním, takže, ale s ní to bylo prostě úžasný, takže jsem si to moc užil.
0: Co tě tam tak nejvíc zaujalo v těchto zemích?
1: Ve Vietnamu to byla jako asi autentičnost, možná můžu říct. A ty skaliska tam, ať už to bylo na moři, nebo tam v tom vnitrozemí, tak je, říkal jsem přítelkyni, to vypadá jako z King Konga a za dva dny nám říká průvodce, tady se natáčel King Kong. takže asi tak. A v Thajsku jsme byli spíš na ostrovech, takový jako turistický asi jako místa, ale bylo to skvělý. Udělal jsem si kurz na potápění, přítelkyně už ho měla, takže tam jsme asi objevili nový koníček. Já teda, ona už ho měla.
0: Tak to je super. A co jídlo? Zaujalo tě něco i z téhle oblasti?
1: Tak už my jsme z té Číny byli už trošku přejedený z té Asie, takže jsme si pak slavnostně dali Burger King nebo něco takového, něco takový fast food jsme si dali na letišti a hrozně jsme se to užili a střídali jsme to tam tak, protože už jsme z té Asie byli fakt dlouho, takže jsme občas potřebovali nějakou Itálii nebo nějaký prostě fast food si dát, aby jsme prostě vystřídali, ale zároveň já mám jako asijskou kuchyni rád, když to není nějaký extrém, ale tak jsem si tak tohle ohledu jsem si to taky užil.
0: Mimochodem, po té dovolené už jsi stihl oslavit ten tvůj úspěch?
1: Jo, něco málo se už stalo, ale nějaká oficiální oslava vlastně od svazu teďka se blíží za 3 dny, takže tam se myslím setkám se všema starýma pardálama a oslavíme nejen můj úspěch, ale i další české úspěchy, kterých tenhle rok nebylo málo.
0: Ty jsi říkal, že takový největší úspěch je právě olympiáda, příště bude v Los Angeles. Už se na ní připravuješ?
1: Od 5 let.
0: A co se týče teda té kvalifikace na ní, jak to vůbec probíhá?
1: Tak bohužel za tuhle zlatou medaili nemám vůbec nic, což by bylo samozřejmě příjemný, ale zároveň je pozitivní, že to kvalifikační období se oproti minulým olympiádám prodloužilo z 12 na 18 měsíců, což mi asi vyhovuje, protože nějakou tou dlouhodobou výkonností by jsem se tam jako mohl dostat spíš. Takže už vlastně od příští sezóny se začnou sbírat bodíky a na určitých závodech se závodí o kvóty. V našem případě to je jako na zemi, není to na jméno, ale pak ten, když někdo bude mít kvótu, tak ten Čech, který bude mít taky hodně bodů, tam pojede. A můžu tam maximálně 2 Češi.
0: Tak přeju, ať se ti to podaří. Ještě něco, co bys chtěl dodat? Co ještě nezaznělo a chtěl bys to říct?
1: Takhle asi nevím, já jsem tady hrozně rád v Brně, dlouho jsem tady nebyl, moc jsem si ten rozhovor užil a moc za ně děkuju.
0: Říká mistr světa moderním pětiboji Matěj Lukeš. Já teda moc děkuju za rozhovor a přeju, ať se ti daří nejen při závodech, i samozřejmě mimo něj.
1: Já taky moc děkuju a chtěl jsem říct, že pozdravu babičku s dědou, to jsem chtěl říct.
0: Dnešním rozhovorem vás provázela Zdislava Horníková. Přeji vám hezký den a naslyšenou.

To bylo Jesu Kriste, světla Bože, písnička z filmu Mé dobré město Snojmo. A tady je Měsíc vlků a devítka.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třásl.

byly Slzy tvý mámy a kapela Olympic. Písnička dostala cenu kritiky na bratislavské Lyře. A tady už je Nádherná lásko a Pavel Bobek.

Větší je to pravda, čím víc toho pohřbíš, tím větší je to sranda. A čím víc srandy, tím větší přijde smutek, jenom víc a víc a víc keců.

0: Radiu Proglas vysíláme správy z Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. V Hradci Králové povládne trojkoalice v čele s HDK a TOP 09. Doplnit by je mohla ODS. Rusko opět zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Je středa 14. října. Naladili jste si Plus a zprávy s Ondřejem Látelem. Sněmovna projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
2: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
1: Prezidentovi novela odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. V Hradci Králové povládne nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být rozhodnuto o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členém zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu.
3: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
1: Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členem zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO, který chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
4: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Rusko druhý večer za sebou útočilo na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket včas.
6: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: A Rusko hlásí sestřel více než 900 dronů, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda cílila na energetický sektor v Saratovské oblasti, včetně metalurgického závodu a na datacentrum Sberbank. Studentské spolky na Cornellově univerzitě nesmí až do konce školního roku pořádat ve svých domech večírky. Vedení prestižní americké školy tak reaguje na žalobu studentky vystupující pod pseudonymem Jane Doe. Ta tvrdí, že ji před 2 lety na večírku omámilo a znásilnilo několik mužů. Univerzita kvůli případu čelí protestům a kritice, že ženy v kampusu nechrání.
7: Studenti a studentky Cornellovy univerzity protestovali křikem proti způsobu, jakým se slavná univerzita k obvinění z hromadného znásilnění studentky postavila. Obvinění muži tvrzení studentky Jane Doe popírají a brání se žalobě i postihu. Jeden z nich žádá, aby byla z vyšetřování kauzy stažena speciální prokurátorka Letitia Jamesová, kterou dosadila guvernérka státu. Další o Jane Doe tvrdí, že tu noc prý sexuálně zneužila ona jeho. Mezitím se objevily další případy obvinění ze sexuálního násilí na amerických univerzitách. Naposledy bylo včera nahlášeno sexuální napadení na Chicagské univerzitě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při Papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba taky vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit i finančně anebo při benefičních akcích po celém Česku. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říci o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
8: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
1: V Pražské Lucerně dnes vystoupí hudební skupina Opět a Radeček. Na klubovém koncertě pokřtí i novou desku.
9: Radečci, jak si hudebníci přezdívají, spoluhrají už od roku 1994. Jejich tvorba se za více než 30 let vyvinula od folku až k modernímu popu. Nemáme to za pár, ale za tři. Vedle největších hitů šumperské kapely zazní v Pražské Lucerně některé písně naživo vůbec poprvé. Hostem koncertu bude zpěvačka Aneška Binková. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D4 směrem s Příbrami do Prahy už se zdržení před omezením u jíloviště o trochu zkrátilo. Kolona sice stále popojíždí od Řitky ze 14. kilometru, ztratíte v ní už ale maximálně 20 minut. Taky na dálnici D5 z Plzně do Prahy provoz slábne, teď už jen nesouvislá fronta převážně kamionů se posouvá od Rudné ze 6. kilometru na okruh k Ořechu, jedou 20 minut. A na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace výjezdu do obou tunelů, brzdí se za sjezdem na Vestec na 3. kilometru, potom i na výjezdu z Lochkovského tunelu. Dobře, dojeďte. Bude zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přehánkami, později odpoledne může být až polojasno, na teploty 13 až 18 stupňů. To byly zprávy, je s vámi Středeční Plus.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

nic proti životu nemám. Jenže už mi nepřipadá,

Plujete na vlnách Radia Proglas. Proglas přebírá relaci Radia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klikám, místo, kde uchopíme a otevřeme. Letos bylo abnormální sucho. Bylo horko a skoro nepršelo. Vyschly řeky, v Evropě byly opět velké požáry. Některé obce v České republice zápasí s pitnou vodou, musí ji dovážet. Jako chovatel ovcí to vidím. Je málo trávy. Letos jsem musel ohradit mobilním plotem i ovocný sad. Stromy jsem obalil plastovým pletivem, aby mi je ovečky neožraly. I když jsem měl více plochy pro pasení, tak nevím, kam ovce přeženu příští týden. Můžu je dát už na seno, ale toho mám tak akorát na zimu. Také je letos seno daleko dražší. Dříve stál velký kulatý balík 400 až 1000 korun, dnes stojí 800 až 2000. Když je málo vody, je to prostě krize. Jeremiáš 17, 7 až 8. Požehnaný buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustí.

říkal, že spoustu farem začíná snižovat chovy, protože by to v zimě neuživili. A řekl jsem mu, že dnes budu přehánět ovce na druhou louku. On na to, že to máme ještě dobré, když máme kde pás. U nich už totiž nic není, žádná tráva. Zeptal jsem se ho, jestli ví, čím to je, že u nich už tráva není. On že ne. Tak mu říkám, to je tím, že se málo modlíte. Tak to jo, říkal mi. Ne, je to vtip, ale on je z jedné skutečné události. V jedné křesťanské konzervativní rodině na Ukrajině si kluk přivedl domů na večer svoji dívku, aby ji představil své rodině. A ta jeho dívka měla takové to pankářské číro, jako ježaté barevné. Všichni diplomaticky jako nereagovali, jen potichu jedli, byla večeře a babička už to nevydržela a říká, a to máte za to, že se málo modlíte. Tak nemyslím si, že to naše sucho je tím, že se málo modlíme, ale i to se stalo. Ageus 1, 9 až 11. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co rukama vytěží. Prorok Ageus říká, budujete své domy, staráte se o svou úrodu a o chov, ale o dům Hospodina se nestaráte. Mám dojem, že je to výstižné, že čím více se máme po materiální stránce dobře, tím více se někdy vzdalujeme od Pána Boha. A přesto, i když se máme materiálně dobře, nevždy jsme vnitřně tím naplnění. A to samé platí o Božím domě, o církvi. Dnes spousta z nás vydělá pěkné peníze. Vezmeme si hypotéku, necháme si zpracovat projekt na dům a necháme si ho postavit, což není vůbec snadné. A pokud se nám to podaří, tak díky Pánu Bohu za to. Ale máme stejné nasměrování, odhodlání a obětavost budovat Boží dům, budovat nějakým svým dílem církev? Je to ještě vůbec v našich prioritách? Nemyslím si, že změna klimatu je provázená s naším duchovním životem a aktuálním stavem církve. Ale není aktuální sucho i obrazem našeho duchovního života, včetně přístupu k budování a péči o Boží dům? Letos jsme tolik neutratili za benzín do sekačky. Někde od prostřed prázdnin jsme vlastně trávu nesekali, protože nebylo skoro co sekat, tráva nerostla. Ale právě tedy jsem uviděl něco, co mě zaujalo a k dnešnímu dílu inspirovalo. Před domem máme takové větší kolo trávníků, kde tráva roste. Je tam krásná, zelená, taková čerstvoučka. Čím to je, že všude jsou spíše žluté, suché kola a tady v tom místě je pěkný čerstvý trávník? No je to jednoduché. Máme tu kohoutek na vodu. Tady každý den napouštím vodu pro ovečky. Tady každou chvilku kluci míjí kola, někdy i vapkou. Tady měla tráva ne moc, ale pravidelný přísun vody. To samé mám nahoře na pastvinách. Všude žlutá tráva nebo žádná, ale v místě okolo studánky, ze které beru vodu pro ovečky, krásná travička. No to je logické, není na tom nic zvláštního. Jenže i to může být obrazem a inspirací pro duchovní život. Žalm 23, 1 až 2. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít i nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. To známe, Hospodin je dobrý pastýř, s ním nebudu mít i nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách a pak vodí mě na klidná místa u vod. Jenže možná to patří k sobě. Travnaté nivy a místa u vod. Travnatá místa, které jsou zavlažovaná. Jeremiáš 17, 7 až 8.

Požehnaný buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející požár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Muž, který doufá v Hospodina, je ne jako zasazená tráva u vody, ale jako strom. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. V roce sucha zelené listí nese plody kdo? Člověk, který doufá v Hospodina. Víte, jak vodáci poznají, že jim vyschla řeka? Říká se, že práší se jim zakánojí. Když má někdo málo benzinu a snaží se dojet k pumpě a najednou řekne, a jsem na suchu, to znamená, že už nemá ani kapku benzinu. Mám pocit, že i můj život často drhne tak nějak na sucho. Jsou věci, které mě drtí, nezvládám je, děsí mě, jsem vyčerpaný a neumím si pomoci. Jeremiáš říká, požehnaný muž, který doufá v Hospodina. Jak můžu dnes předat své na suchu Hospodinu? Jak mu můžu říci o tom, co mě drtí, děsí, nezvládám, kde jsem vyčerpaný a v čem si sám neumím pomoci? Pojďme si dát cvičení pro tento týden. Co je to mé vnitřní sucho, o kterém můžu Pánu Bohu nejenom říct, ale v těch věcech také na něj spoléhat? Žalmista David, toho požehnaného muže, který doufá v Hospodina, který je jako zasazený strom u vody a o kterém mluvil Jeremiáš, tak David ho ještě trošku více specifikuje. Žalm 1, 1 až 3. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedá s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Odvážné tvrzení. Vše, co podnikne, se mu zdaří. Možná i proto, že s tím souvisí odvážná výzva. Oblíbil si Hospodinu zákon, nad kterým rozjímá ve dne i v noci. I v obdobích sucha můžeme zahlednout na některých místech krásný čerstvý zelený trávník. I v našem duchovním životě můžeme být jako strom zasazený u vody. Když dopisu tento díl, je jeden z posledních horkých dní tohoto léta. Přemýšlím, že na minutku skočím do bazénu, který máme před domem, a pak půjdu znovu pracovat. Potřebuji se totiž ovlažit. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7. Mějte se pěkně a třeba už zase za týden. Yeah!

Oddanost přináší do vztahu rozměr odhodlání, věrnosti závazku a ochoty k obětí. Více k tomuto tématu nabídne relace Nejen chlebem. V poslechu úvahy kazatele Jaroslava Pokorného jste zváni zítra 15 minut po 10.

Vítejte u středeční voničky lirových písní. Stále pokračuje hodové období. O tomto víkendu jste zváni například na dubňanské krojované hody. Začínají tuto sobotu v 15 hodin stavění máje u kulturního domu a pokračují ve 20 hodin zábavou u cymbálů na kulturním domě, v kulturním domě s cymbálovou muzikou Vojara. V neděli otevře dopolední slavnostní mše svatá v kostele svatého Josefa. Ve 14.30 se vypraví krojovaný průvod pro stárku. Ve 20 hodin začíná na kulturním domě hodová zábava s dechovou hudbou Miločanka. Těší se na vás stárka Lucie Veselá a stárek Ondřej Milý. O tomto víkendu se konají též vracovské hody s věncem a káčerem. Tento pátek večer předznamená besedu o cymbálu s cymbálovou muzikou Friška v malém sále kulturního domu ve Vrancově. Bohatý program vracovských hodů každý den uzavře hodová zábava. Na níž zahraje v sobotu vracovjáci a cymbálová muzika z Milotic. V neděli potom dechová hudba Šardišanka. Hodové písně nám lidové muziky hrají i v dnešní vonice. Tak přejeme příjemný poslech.

Příznivci lidové hudby z Brna a okolí jsou zváni na říjnovou besedu u cymbálu. Koná se přesně za týden, tedy ve středu 21. října o 19. hodin v kulturním středisku Omega v Brně-Husovicích. K tanci a poslechu hraje cymbálová muzika slováckého kružku v Brně a cymbálová muzika Ferdinanda Mlčocha. Chasa slováckého kružku předvede pásmo Horňácké hody. Přijďte si poslechnout a zaspívat si.

Bylo 11 hodin a začíná čtení na pokračování. V něm otevřeme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor. Dnešní kapitola nese název Pečky a také závěr. A v tuto chvíli se s vámi loučí také Zdislava Horníková. Dál s vámi ve vysílání bude pokračovat Martin Novotný.

Někdy se stávalo, že stará babička, ke které jsem chodil se svatým přijímáním, upadla, zlomila si nohu v kršku a já se k ní nemohl do její chaloupky dostat, protože byla zevnitř zavřená. Byť se musel otevřít násilím. Byla k tomu nutná asistence veřejné bezpečnosti a také bylo potřeba zavolat lékaře. A tak se přihodilo, že jsme se u podobných případů sešli tři. Velitel veřejné bezpečnosti, lékař a já. Vzniklo mezi námi nevyslovené pouto přátelství. Jednoho dne jsem dostal obálku s úředním razítkem velitelství VB v Pečkách. Začal jsem zpytovat svědomí, kde jsem snad přejel závory na červenou nebo udělal jiný dopravní přestupek. Otevřel jsem obálku a byl jsem v šoku. V obálce byl kartonek s barevným obrázkem květiny a slovy. Pane faráři, u příležitosti svého odchodu do důchodu dovoluji si vás pozvat na velitelství VB v Pečkách přátelskému rozloučení. Jít či nejít? Toť otázka. Tehdejší náš provinciál otec Aleš, když jsem ho o tom informoval, rozhodl. Musíš jít. Tak jsem šel. Abych nepřišel s prázdnou, vzal jsem panu veliteli velkou becherovku, litrovou. A aby to neměl zase tak jednoduché, přiložil jsem k tomu knihu Moudrost otce Brauna, ve které jsou líčeny kriminální příběhy od Chestertona, se kterými si policie nevěděla rady. Pro řešení chodila k otci Braunovi a to byl farář. Říkával jim, víte, pánové, církev byla vždycky sloupem pravdy. A aby to nebylo pro velitele jo tak laciné, dal jsem do knihy záložku s kaligraficky napsanou větou od Karla Čapka. Spravedlnost je něco tak divného jako láska. Obyl jsem na tom posezení jen krátce. Pan velitel mě osobně obsloužil. Ve společnosti, která se na velitelství sešla, byli samí velcí straničtí funkcionáři z okresu a bylo to něco za totality nevídaného. Velitel VB obsluhuje faráře. Bylo to dobře, nebylo to dobře, nevím. Ať to posoudí pán. S policií to nebylo ale vždycky tak jednoduché. S tou veřejnou bezpečností to celkem šlo. Horší to bylo s bezpečností tajnou. Byli někteří značně odličtění. Výslechy byly nepříjemné. A ještě nepříjemnější byly jejich návštěvy na faře. Přicházeli někdy tři a chtěli spolupráci. Po několikeré jejich návštěvě, když jsem jim řekl, aby už na faru nechodili, ten hlavní z nich náhle postal a prohlásil k ostatním. Tady je to zbytečný a odešel. Neodpustili si ovšem návštěvy na faře v mé nepřítomnosti. Když jsem se vracíval, cítil jsem na chodbě v pokoji cigaretový kouř. No jistě tam nekouřili. Ono stačí, když někam přijde kuřák a stejně po sobě nechá něco z kouře cigarety. Namontoval jsem si tedy na dveře mikrospínač s počítadlem. Když jsem se vrátil domů, bylo na ciferníku leckdy o čtyři čísla více. Otevřeno, zavřeno, otevřeno, zavřeno. Byla to psychologická válka. Jiným způsobem mi brnkali na nervy. Mýval jsem před farou zaparkované auto. Než jsem si vyřídil své věci v kanceláři a vrátil se k vozu, stálo před ním
zaparkované jiné prázdné auto naražené až na samého broučka. Sedl jsem do vozu a tu najednou, jako by se ze země vynořili, skočili do naraženého auta dva muži a bravurním způsobem s kvílejícími pneumatikami odstartovali a zmizeli. Jindy, když jsem se večer vracel od sester z Běla nebo z Budy, stálo na silnici mezi Radími a Pičkami v protisměru neosvětlené auto. Když jsem se k němu přiblížil, pouštilo mi do očí střídavě plná světla a zase zhasínaly. A za mnou, kde se vzalo, tu se vzalo jiné auto a osilňovalo mě zezadu. A dělali jiné legrásky, jako například sledovali, jestli se při návštěvě u známých před jídlem společně modlíme, protože to bylo zakázané a stíhané. U kostela jednou hráli chlapci fotbal. Šel jsem kolem a protože míč letěl přímo na mě, tak jsem jim ho koupil zpátky na hřiště, ale v zápětí jsem dostal důtku od pana tajemníka, že pracuji s mládeží. Tak přísně bylo sledované za totality kněžské působení. Ten chlapec, kterému jsem tenkrát přihrál Merunu, se stal uznávaným hráčem ligy Josífek Obajdin. Chodil jsem navštěvovat jeho babičku a dědečka v Pečkách. Měli takový malý, velice hezký domeček za kostelem. Při pohřbu jednoho zaměstnance místního průmyslového podniku, na kterém byli přítomní zástupci politických složek a měli své projevy, samozřejmě nevědecké, ačkoliv to byl církevní pohřeb, byl to totiž smrtelný úraz. Jsem si dovolil říct ve své promluvě, kterou jsem měl nakonec, že se nelze tak jednoduše domnívat, že to s člověkem smrtí všecko končí. Pro tuto větu jsem byl obviněný, že jsem v řeči prohlásil, že s projevy zástupců závodu nesouhlasí. Hned přiběhl pan tajemník z Nymburka a věc vyšetřoval. Továrna žádala, abych byl z Peček okamžitě odstraněn. Zástupce Národního výboru, který řídil každý pohřeb, přestože byl velký komunista, měl přece jenom smysl pro pravdu a prohlásil tajemníkovi, že nic takového jsem neřekl. A tím mě zachránil. Napříště jsem musel mluvit jako první řečník. Podobných situací bylo více, a tak jsem se dostal na samý okraj psychického zhroucení. Celá náhodě jsem se setkal ve bloku s přítelem, kterého doprovázel jeho kamarád, psychiatr. A ten mi dal dobrou radu, abych se situacím nebránil, ale všechny akce STB psychicky přijímal. Když jsem tedy odcházel z fary, nechal jsem na zemi uvnitř bytu za zamčenými dveřmi lístek. Dovoluji vám, abyste si tuto faru v mé nepřítomnosti prohlédli. Pomohlo to. Napětí povolilo. K různým způsobům, které mě nervovaly, třeba připomenout noční telefonování, odposlouchávací zařízení, v přízemí fary totiž byla školní družina vedená horlivou stranicí. Dobře jsem si všiml záhadné krabičky, kterou tam měli umístěnou pod oknem. Když jsem se zeptal, k čemu je ta krabička dobrá, tak zmizela. Jindy na 1. máje vystrčila školka popelnici před faru, kolem které měl procházet prvomájový průvod. Hned přišlo hlášení, že provokuji tím, že jsem vystrčil popelnice na okraj chodníku. Když jsem napsal na faru, že jedu na určité místo, například k projektantovi topení pro Pečeský kostel, který bydlel v Kolíně, než jsem tam dojel, stálo před jeho domem policejní auto. Jakmile jsem přijel,
hlučně bravurním způsobem odjel. A tak dále. Snášel jsem to těžko. Nebyl jsem hrděná. Byly ale i radostné situace. Jednou jsem spěchal na nádraží. Bylo to ráno. Jak utíkám po okraji chodíku, dojela mě na pěkném novém kole jedna paní. Několik kroků držela se mnou tempo. Pak se na mě s úsměvem obrátila. Pane farář, to vám jistě ujede. Seskočila z kola s nabídkou. Vemte si to moje kolo, dojďte na nádraží a opřete ho o zeď, já si pro něj dojdu. Tu paní jsem předtím ani potom v kostele nikdy neviděl. Také ještě, když jsem odcházel, vzpomínám si teď z ústavu Pory v Běchovicích, můj bezprostřední představený a tenkrát fungující předseda strany zvolal celé oddělení a říkal, kluci, až bude Vladimír v Pečkách kázat, tak tam budem. A jak začne, tak já řeknu, lidi, já ho znám. A jednou Ivan skutečně do těch Peček na mši přijal. Stál skromně v koutečku a když jsem vyšel na kazatel, byl to takový pěkný ambon a zpozoroval jsem ho, tak on nekřičel, lidi, já ho znám, ale já jsem z kazatelí říkal, lidi, tamhle můj bývalý šef, já ho znám. A Ivan se pířil a byl celý rudý v tváři. A jednou také za mnou přišel až do Radiny na mši svatou a skromně tam postával v kostele. Jak už jsem se zmínil, z té nemocnice se vrátil jako věřící. V Pečkách bylo ale dost komunistů, kteří mi přáli. Například pečečtí vodáci ze svého zájezdu do Řecka, a Malé Asie mi přivezli z Efezu šišku z Pínie, která stojí blízko domku, kde podle tradice bydlela Panna Maria se svatým Janem. Mnoho takových krásných chvílek jsem prožíval ve svěřených farnostech u nemocných. Ještě si vzpomínám takovou malou perličku k těm vodákům. V kostele velice obětavě pomáhala maminka jednoho z těch vodáků, u kterého se celý ten tým vodních skautů scházel. Byli to nejenom vodáci, ale bylo to také tak trošku mokré bratrstvo. Popíjeli vínečko, které kupovali z Moravy. Když jsem jednou večer přišel k Milanovi Marku, to byl syn té farnice, která tam pomáhala, chyběl v tom společenství právě jejich předseda. A ten, jak mi Milan říkal, byl nevěřící, nebyl ani pokřtěný. A když přišel, tak jsem byl zvědavý, jak mě osloví. Jestli mě řekne pane faráři, nebo důstojnosti, nebo dokonce velectěný pane. A stále jsem ho při té řeči tlačil do kouta, aby mě musel oslovit. A on, víte, skutečně nakonec ze sebe vyhrkl něco, co mě velice potěšilo. On nakonec řekl, bratře, měl jsem z toho obrovskou radost. Jak už jsem naznačil, mnoho krásných chvil jsem prožíval ve svěřených farnostech u nemocných. Z počátku mého pobytu v Pečkách jsem se chodíval večer projít za město směrem k Ratenicům. Cesta je vrobena jabloněmi. V době květu to byl pro mě velký zážitek. Mezi rozkvetlými stromy byl jeden celý úplně suchý. Když jsem ho shledl, tak mě zamrazilo.
napadlo mě člověk bez milosti. Suchý. Večer bývalo ticho, někdy už byla tma. Díval jsem se na hvězdy. Mlčeli. Na jaře bylo slyšet u potoka slavíčka a žavý skřehot v bažině utratí. Na podzim jsem pozoroval u kraje cesty sisla. Chodíval jsem až k vejrovce, která teče mezi pečkami a ratenicemi. Někdy jsem seděl u cesty a loudal se u žlabinou říčky proti proudu směrem k Dobříchovu. Uprostřed mezi poli jsem sedl do trávy, díval se Pánu Bohu do oken a rozjímal o Boží prozřetelnosti. Bylo by toho ještě mnoho, co by se nechalo vyprávět, ale to už by bylo asi příliš. Přišla sametová revoluce, skončila normalizace, skončila totalita. Téměř 20 let prožitých ve farmostech Pečky, Dobříchov a Ratanice zůstanou nezapomenutelným úsekem mého života.

vítězstvo poctivo čestným občanstvím. Františkán má jen jednu zbraň, granát svého srdce. Ten hodí do lidí, zalehne a čeká, jaký bude užitek své krve. Ne nám, pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu. Jsme služebníci neužiteční. Co jsme vykonali, učinil si spíše ty skrze nás. Takže naše dostatečnost vůbec od tebe pochází a nyní se opět k tobě vrací, jenž jsi živ a kraluješ na věky věku. Amen, amen.

0: knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Právě 11 hodin a 30 minut, 11:30, máme středu 14. října a od mikrofonu Proglasu vám krásný slunný den přeje Martin Novotný.

0: Tuto sobotu, 17. října, bude katolický dům v Kopřivnici Lubině hostit 35. ročník svatováclavské révy, soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy. Akce se koná pod záštitou Kulturní rady Orla. Na podrobnosti se nyní zeptáme organizátorky Anežky Sochové. Dobrý den, vítejte na Vlnách Proglasu, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se, dobrý den.
0: Kolik soutěžících se letos zapojí a v jakých kategoriích?
1: Soutěží se ve čtyřech kategoriích. První kategorie do 9 let, druhá 10 až 13 let, třetí 14 až 17 let a čtvrtá kategorie je 18 a více let. V první kategorii jsou přihlášeni 4, ve druhé kategorii je přihlášeno 13 účastníků, ve třetí jsou 3 přihlášky a ve čtvrté kategorii dospělých je přihlášek 5. Celkem máme 24 přihlášených, je to výrazně méně než loni, kde jich bylo přes 40.
0: Ano, 24 a jako já myslím si osobně, že to nakonec bude stačit. Básně, kterých autorů si recitátoři vybírají nejčastěji?
1: No, i když máme v podtitulu, abyste to říkal, soutěž v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy, tak netrváme na tom, že text musí být křesťanský nebo duchovní, protože každý kvalitní text s krásnou češtinou je vlastně duchovní a v tomto smyslu i křesťanský. A co se týče konkrétních autorů, tak u dětských účastníků se nejčastěji vyskytuje Jiří Žáček a Miloš Kratochvíl. A když procházím letošní přihlášky, tak vidím jména třeba Jan Zahradníček, Václav Renč, Terezie z Lizie nebo František z Assisi. No a hlavně ti dva poslední svědci, ti mě v přihláškách zaujali a jsem zvědavá, jak si přednášející z jejich texty poradí. Občas se stane, že se někdo přihlásí s vlastním textem, to se nám stalo i loni a i letos máme jeden takový případ. No a každý rok se objeví nějaké nové jméno autora, který překvapí, a to ať už obsahem textu, anebo způsobem přednesu. Takže se máme na co těšit.
0: Říkáte, každý rok se objeví nějaké nové jméno autora. Třeba loni se objevil někdo?
1: Přišli tam děvčata z církevní školy v Odrách. Jméno autora už se teďka nevybavím, ale byl to prostě někdo úplně nový a překvapili.
0: Já jsem trošku odbočil. Podle jakých kritérií hodnotí porota jednotlivé výkony?
1: V propozicích soutěží uvádíme, že se hodnotí výběr textu, podání a celkový dojem soutěžícího. Délka textu by měla být maximálně 4 minuty. Já se účastním jako hlavní organizátor jednání poroty a připadá mi, že nejdůležitější je, jak si soutěžící a text sednou. Čili jak se soutěžící stotožní s tím, co přednáší, jak dokáže myšlenku předat publiku, jak dokáže zaujmout. Zažili jsme recitátory, kteří měli publikum obrazně řečeno v hrsti. Prostě dokázali přítomné oslovit natolik, že jsme všichni seděli bez hnutí a bez dechu. Sledovali jsme přednes. Myslím, že toto je nejdůležitější a že toto porota oceňuje nejvíc.
0: Určitě, protože publikum je ten subjekt, kterému to chceme dát. Je akce otevřená i veřejnosti, která by chtěla přijít soutěžící podpořit?
1: Tak jednoslovná odpověď zní ano. No a kdybych to rozvedla šířej, tak svatováclavská réva se koná v 10 hodin v katolickém domě v Lubině. A přijít se podívat může opravdu kdokoliv. Místa je dost a kdyby chyběly židle, tak operativně přistavíme další. Snažíme se vytvářet pohodovou jako domácí atmosféru a z reakcí přítomných usuzují, že se nám to daří. No a když přijdete s předstihem, můžete se u nás i nasnídat, máme tradici sladkých loupáčků. Je možné se o 8:45 zúčastnit mše svaté v kostele svatého Václava, který je jen kousíček od katolického domu. A nemusíte se bát, že pokud půjdete na mši svatou, tak zmeškáte začátek soutěže nebo snídaní. Určitě na vás počkáme, přijďte, těšíme se.
0: Výborně. Uzavírá Anežka Sochová, organizátorka soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy svatováclavská réva. Ta se uskuteční tedy tuto sobotu, 17. října, v katolickém domě v Kopřivnici Lubině. Moc děkujeme za rozhovor a přeji vám, ať se akce co nejlépe vydaří. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Krásný den, naslyšenou.

tě v noci taju plný oči, já tě je naučím znát. Dnes se mi do srdce zakousli vlci, teď mě pevně drž.

zakrýváš ránu, vždyť se to, tatínku, zahojí. Venku se plíská a všechen ten déšť mi kape z očí.

přišel o trochu dřív. Dneska mě, prosím tě, obejmi o trochu.

0: Místo tradiční středeční generální audience se dnes ve Vatikánu slavila mše svatá. Připomněla 10. výročí vydání apoštolské exhortace papeže Františka Amoris Laetitia o lásce v rodině. Papež Lev XIV. Se liturgie nemohl zúčastnit osobně, protože se zotavuje v nemocnici po včerejší operaci. Předsedáním bohoslužby proto pověřil kardinála Luise Antonia Tagleho, který také přednesl homilii připravenou přímo svatým otcem. Pro televizi Noé ji tlumočil pater Petr Smolek. V textu papež Lev XIV. Nejprve připomněl, že rodina není místem pro improvizaci a její budování začíná už v raném dětství.
1: Pamatujme však, že tyto cesty sami o sobě nestačí. Pokud jim nepředchází a nejsou podporovány výchovou k lásce, která doprovází celý růst člověka od samotného dětství. Papež František v tomto ohledu poznamenal, že naučit se milovat někoho není něco, v čem se dá improvizovat. Není to také cíl nějakého kurzu, který předchází uzavření manželství. A vysvětlil, ve skutečnosti každý člověk se připravuje na manželství od narození. A všechno to, co mladý člověk prožívá v rodině, musí přispívat k tomu, aby byl schopný plného a definitivního závazku.
0: Svatý otec dále zdůraznil, že právě stabilita rodinného zázemí je klíčová nejen pro samotné manžele, ale pro směřování a budoucnost celé společnosti.
1: Tato láska, která je základem pro naši samotnou existenci a je základem také našeho společného bytí jako lidských bytostí, má také své kořeny v hodnotách otevřenosti a úcty k životu, od početí až do přirozeného konce. Rodina je strážkyní těchto hodnot par excellence jako maják pro dobro lidstva. Papež František v tomto ohledu zdůraznil, že žádný svazek, který je nejistý nebo uzavřený předávání života, nezajišťuje budoucnost společnosti. Bez pevných rodin, otevřených darů dětí, pozorných k jejich výchově a růstu, svět nemá budoucnost.
0: Závěr své homilie věnoval papež Lev XIV. Společnému duchovnímu životu pod jednou střechou. Upozornil na to, jak moc je v dnešním uspěchaném světě ohrožená společná rodinná modlitba.
1: Je třeba bohužel uznat, že dnes v mnoha částech světa zvyk společné modlitby doma před jídlem, na začátku a na konci dne, nebo při zvláštních příležitostech, tento zvyk značně oslabil. Amoris Laetitia nám připomíná, že toto je zásadní. Je třeba zdůraznit důležitost rodinné spirituality, modlitby a účasti na nedělní eucharistii. A doporučuje, aby se rodiny také pravidelně scházely, aby podporovali růst duchovního života a solidarity konkrétních životních požadavcích. Společná modlitba a svátosti hrají v rodinném životě velmi důležitou roli, protože tím, že otevírají srdce Božímu působení, nám umožňují společně dosáhnout také tam, kam bychom se sami nikdy nedostali.
0: Kardinál Luis Antonio Tagle bohoslužbu zakončil modlitbou k nazarecké rodině, kterou před 10 lety apoštolskou exhortací Amoris Laetitia uzavřel papež František.

Moji milí, milé sestry a milí bratři v Kristu, některé věci v životě se těžko porovnávají. Třeba lékař a popelář, dvě profese, které jsou zcela jiné, mají naprosto odlišné vzdělání a přesto mají také jistě i něco společného. Oba by měli hned vědět, co se má odsunout a co má jít pryč. Lékař z lidského těla, popelář z lidských domovů. Oba musí umět jasně a rychle rozlišit, co je dobré a co už neslouží. Ježíš v evangeliu používá podobný obraz Matoušově evangeliu, když říká ve 13. kapitole, že království nebeské je jako síť, která se spustí do moře, zahrne všecko možné, když je plná, vytáhnou na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Rybáři jistě vědí hned, co kam patří, ale my lidé to tak jednoduché ve všech záležitostech života rozhodně nemáme. Ne vždy víme, co je v našem životě opravdu potřebné a co už jen zatěžuje. A někdy si neseme věci, které se nedají jen tak lehce odhodit. Bolestné zkušenosti, strachy, vzpomínky, které se hluboko do nás zapsaly. Apoštol Pavel proto píše v listě Římanům. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ano, býváme různě omezení. My lidé vidíme vždy jen na kousek cesty života. Naše modlitby bývají ovlivněné tím, co právě prožíváme, našimi touhami po úlevě. Proto Pavel zároveň dodává něco nesmírně důležitého pro nás, když píše. Duch svatý se za nás přimlouvá nevyslovitelným lekáním. To znamená uštění víry, že i když býváme bezradní, Bůh nás nese. A všechno zlé, co nás potká, může být přemoženo jeho láskou. To je naděje, kterou nevidíme před očima, ale kterou nám dává víra. Ježíš se proto ptá učedníků, pochopili jste to všecko? A ta otázka platí i na nás. Přijímáme evangelium? Naše víra se vyvíjí, roste, mění životem. Proto Ježíš říká, že učedník je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Máme starý poklad, písmo, tradici, víru našich předků. A zároveň žijeme v roce 2026, kdy přicházejí nové výzvy, nové otázky, nové nejistoty. Víra není lékař s rychlým lékem, ani popelář, který snadno odváží všechno nepotřebné. Jsme spíše ti, kdo byli zachyceni do Boží sítě a doufáme, že budeme přijati, i když se na nás zachytilo i mnoho věcí, které jsou jistě zbytečné, slabé, lidské. Smíme však věřit, že Bůh nás drží a jeho láska má poslední slovo. Díky Bohu za to.

0: Přejeme dobré poledne z Proglasu. Dnes chceme pamatovat v modlitbě na nového metropolitu slovenského, právě jmenovaného Marka Forgáče. Ať mu Bůh dopřeje hodně darů Ducha Svatého pro jeho službu. Také chceme pozdravit obce Zhořec, Pacov a Cetoras. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: Panna počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
2: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A přidáme modlitbu za mír z kancionálu číslo 35.
2: Bože, ty jsi zdroj dokonalého pokoje, prosíme tě za mír pro celý svět, pro všechny národy a pro celé lidstvo. Dej nám sílu překonávat zlodobem, odpouštět a šířit pokoj, abychom se směli nazývat tvými dětmi a svět, aby se proměnil ve tvé království míru a pokoje. Amen.
3: Patronko Košické arcidiecéze svatá Alžběto Uherská, svatá Maria Markéto Alakok, všichni svatí a světice Boží, Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

Je krátce popolední a s tímto časem přichází hudební siesta. Jako první opus vyslechneme koncert pro flétnu a orchestr D-dur Viléma Blotka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Marko Ivanovič a sólovou flétnu interpretuje Žofie Vokálková.

Skončil koncert pro flétnu a orchestr D-dur Viléma Blotka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Marko Ivanovič. Následuje symfonie číslo 3 F-dur opus 90 Johannese Brahmse. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí Jiří Kout.

Skončila symfonie číslo 3 F-dur Johannese Brahmse. A pro pár minut před jednou hodinou si dáme něco na sklidnění ještě. Giovanni Pierluigi da Palestrina Ave Regina Celorum.

Na Proglasu vysíláme duchovní hudbu. Přináší chvíle pohody, klidu a tichého rozjímání. Ve večerních hodinách každé úterý, čtvrtek a pátek.

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Ukrajinská armáda hlásí výpadky ve fungování služby Starlink. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení Ministerstva kultury. Hezké odpoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláně z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj navíc Česko v minulosti mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
3: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
1: Ústavní soud návrh dostal minulý týden, senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhii Bezkrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Bezkrestnov z nařízení výpadků obvinil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajina podle něj taky nedostala varování od amerických spojenců o ruských nočních raketových útocích. Starlink provozuje americká společnost SpaceX bilionáře Elona Muska.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře. Snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot, jako je Nike nebo Adidas, dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti lépe prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou mokasíny, kterým se často říká loafersy. Nosit tenisky do kanceláří údajně už není in, dodává Bloomberg. Poptávka po sportovních botách, která rostla před pandemií covidu, kdy lidé začali vyhledávat pohodlnější obuv, teď znovu klesá. Na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Slavkov u Brna na 208. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje až k nehodě na kilometr 205. Zdržíte se 10 minut a dálnice D7 mezi Prahou a Chomutovem je obousměrně neprůjezdná na obchvatu Slaného. V omezení na 21. kilometru zasahují uvážné nehody, dá se to objet přes Slaný. I tam už ale počítejte taky se silným provozem. Dobře, dojeďte. Dnes je oblačno až polojasno, později odpoledne se začne vyjasňovat a zítra bude po rozpuštění možné mlhy nebo nízké oblačnosti polojasno až skoro jasno, odpoledne místy až oblačno a teploty zůstanou po oba dny v okolí 15 stupňů. A po zprávách už začíná.
4: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

peřin. I když ještě není noc, jen tak nic nemuset, jen tak prostě si to dovolit.

si kakao, jen tak něco odložit. Když už toho neseš moc, jen tak to neznamená nastálo, jen tak stačí malou chvíli být.

Máme 13 hodin a 13 minut středu 14. října a já si dovolím upozornit na tři pořady, které budou následovat v podvečerních hodinách. Ve 14 hodin, tedy spíš odpoledne, bude hudební kompas dnes s podtitulem Sára Lagová, o zpěvačce Sáře Lagové. Potom 16 hodin můžete vyslechnout folklorní okénko, guberniální sběratelská akce z roku 1819. Je podtitul. A 10 minut po páté je tradiční pořad, jak se vám líbí. Dnes s názvem S Julií Kozákovou o EP Flor Nueva.

0: Na význam domácí hospicové péče po roce v Česku znovu upozorňuje Papučový den, který vyhlašuje Fórum mobilních hospiců. Letošní kampaň podpořila i herečka Vanda Hübnerová.
1: Vzala jsem si papuče, protože jsem ambasadorkou kampaně Dožít doma. Na podporu mobilních hospiců a rodin, které se rozhodly o své blízké pečovat doma. Je možné, dokonce pravděpodobné, že se dostanete do situace, kdy si budete muset říct o pomoc. Tak se nebojte o ní požádat. Pečujícím o své blízké v závěru života pomáhají mobilní hospice. Tak je podpořte v Papučový den.
0: K celorepublikové osvětě se dnes aktivně připojují také hustopeče na Břeclavsku. Tamní nezisková organizace Girasol, která pomáhá lidem zvládat stáří i těžké nemoci doma, připravila v městském amfiteátru a kině bohatý program. Důvod zapojení vysvětluje za organizaci Veronika Novotná.
2: Myslím si, že by měla být mířena spíš na klienty a uživatele těch služeb, ale myslím,

0: dalšími sociálními službami z města. V amfiteátru se proto dnes pokusí o neobvyklý rekord.
1: Ta dnešní akce je pro nás trošku specifická v tom, že jsme spojili síly s místním gymnáziem, se kterým máme výbornou spolupráci, naši pracovníci chodí na besedy k ním, studenti zase podporují naše akce. Když se takhle dáte do nějakého paktu se studentstvem, tak z toho vždycky vzejde nějaká parádní akce a my jsme moc rádi, že se podařilo vymyslet dnešní dopoledne, což je pokus o zápis do knihy rekordů. Přijde celé gymnázium, včetně kantorů, včetně všech zaměstnanců, přijdou v papučích průvodem přes město. Setkáme se tady na amfiteátru, kde bude školní kapela hrát hymnu autorskou, kterou děcka složili. Budou tady naši přátelé z ostatních sociálních služeb z hostopečí, bude tady diakony, bude tady domov pro seniory i hostopečské pečovatelky a společně prostě se pokusíme zapsat do knihy rekordů a společně si připomenout tady to důležité téma.
0: Společný program a průvod v Bačkorách tak v Hustopečích ukazuje, že o důstojném závěru života se dá mluvit otevřeně, nahlas a s podporou celé komunity.

Vatikán včera oznámil, že plánovaná operace Lva 14. dopadla dobře a papež se má zotavovat asi týden. Chirurgové na římské poliklinice Gemelli mu včera odpoledne při zhruba 90-minutovém zákroku bez komplikací odstranili dolní lalok pravé plíce, který obsahoval zhoubný nádor. Svatý otec se po operaci normálně probudil a vrátil se do svého pokoje v 10. patře nemocnice. Podle histologického vyšetření se jednalo o adenokarcinom. Běžný typ rakoviny plic často postihuje nekuřáky. Plicní lalok tvoří přibližně 20 až 25% plíce. Za Lva 14. se včera modlili také poutníci v portugalské Fatimě ve výroční den mariánského zjevení z roku 1917. Jich tam bylo kolem 100 tisíc. Místní biskup José Ornelas vyslovil prosbu o potřebnou sílu a zdraví papeži k pokračování ve službě božímu lidu a světu. Přání klidu a brzkého a úplného uzdravení adresoval včera papeži rakouský spolkový prezident, protestantský křesťan Alexander van der Bellen. Vyjádřil upřímnou starost a naději, že Lev 14. znovu načerpá síly, aby mohl i nadále tak přesvědčivě naplňovat své poslání. Po jarním vzájemném setkání se prezident netajil hlubokým obdivem. Papeže nazval plně oddaným zastáncem hodnot nového zákona a mužem míru.

Prožíváme středu 14. říjen. Podle katolického kalendáře je památka svatého Kalista I., papeže s minulostí otroka a vězně, správce křesťanského pohřebiště, mučedníka ze 3. století. Stal se patronem hrobníků a pracovníků hřbitovů. Papučový den ukazuje na význam mobilní hospicové péče, která pomáhá našim blízkým důstojně žít doma až do konce. 255 let je na věčnosti hudební skladatel a varhaník František Xaver Brixy, regens chory svatovícké katedrály. 175 let pracuje britská tisková agentura Reuters. Na dnešek připadá i 165. výročí narození moravského spisovatele a dramatika Aloise Mrštíka. Před 145 lety byla udělena koncese Družstvu pro zřízení veřejného telefonního spojení v Praze. A 120 roků uplynulo od narození americké filozofky německého židovského původu Hannah Arendtové, první poválečné průkopnice studia totalitních ideologií.

Máme středu 14. říjen. Před 100 lety vydal britský spisovatel Alan Alexander Milne první knížku o medvídkovi Pooh. 91. narozeniny by oslavila Helena Faberová, zakladatelka českého sdružení Ackermann Gemeinde, diecézní charity České Budějovice a projektu Magdala na pomoc obětem obchodu se ženami. Zemřela v dubnu. 85 let by se dožila předloni zesnulá prozaička a scénaristka Jelena Mašínová, signatářka Charty 77, manželka spisovatele a dramatika Pavla Kohouta. Před 15 lety odešla kubánská aktivistka Laura Polánová, zakladatelka opoziční organizace Dámy v bílém. No a 76. narozeniny slaví diplomat, politik a univerzitní učitel Martin Palouš, někdejší mluvčí Charty 77. 81 let se dožívá kněz a písničkář Pater Pavel Jančík. 86 let se dožívá britský zpěvák, kytarista, skladatel a herec Sir Cliff Richard. No a svátek má Agáta. Jméno z řečtiny znamená laskavá, dobrá. A k tomuto jménu jistá pranostika na svatého Kalista ucpi včelín dočista.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Právě bylo 14 hodin, vy posloucháte Radio Proglas a přichází čas na tradiční odpolední hudební kompas. V dnešním kompasu si představíme zpěvačku Sáru Lagovou a její EP s názvem Vidím tam. Jako první ukázku si poslechneme píseň Liška.

Dozněla liška, osobní zpověď zpěvačky Sáry Lagové, píseň o jejím vzniku, o jejím vztahu k lesu a k přírodě obecně. Liška v ní figuruje nejen jako konkrétní zvíře, ale i jako symbol pravdy a vytrvalosti. Ještě dodám, že na violončelo v písni hrála Dorota Barová. Sára Lagová byla členkou projektu Něhy Báry Polákové a po ročním působení po boku této zpěvačky začala spolupracovat s producentem Davidem Hlaváčem na svém prvním autorském EP. To vyšlo letos v březnu a Lagová se na něm představuje jako interpretka, skladatelka i textařka. Budeme poslouchat ještě písně Měsíc a trpělivá. Pardon, Měsíci a trpělivá.

láska pořád dýchá uprostřed ničeho. Sama neví, s kým se stýká, to jen srdce láska.

Zpívala Sára Lagová. Zítra ráno vás v Hudebním kompasu budeme zvát do klubu Jazz Dog do Prahy na koncert amerického pianisty Geralda Claytona. A zítra odpoledne si představíme album Chansonarium. Písně s texty Miloně Čepelky, na něm zpívá Eliška Lüftnerová.

0: vděčnosti a odpovědnosti za stvoření se uskuteční večer v evangelickém kostele u Klimenta v Praze na Novém Městě. Za výbor pořádající ekologické sekce České křesťanské akademie podrobněji Anna Hejlová.
1: Máme za to, že přijímáme-li něco s vděčností, děkujeme-li za to, co je nám dáno, pak za to přijímáme i jistou odpovědnost. Odpovědnost patří k vděčnosti. V současné podivné době nás naplňuje naději, jak se mladí lidé probouzejí k odpovědnosti za naši zemi. To bude téma následné besedy s Michalem Vodákem z hnutí Prontosaurus, hnutí, které známe z dob před desítkami let. Kázáním při bohoslužbě poslouží místní farář David Balcer, tedy farář evangelického sboru u Klimenta. Na bohoslužbě se budou dále podílet kolegové z organizačního výboru ekologické sekce, fráři obce křesťanů a frářka církve Československé husitské. Při bohoslužbě pak zahrají a zaspívají klimenčtí muzikanti. Na pozvánce je uvedeno, že za varhanního doprovodu Jiřiny Marešové. Bohužel nemůže se zúčastnit, ale je dobrá zpráva, že ji zastoupí pan Krištof Hlavnička, také zkušený varhaník.
0: Zve na dnešní večer Anna Hejlová a na dotaz pro Glasu doplňuje, v čem všem spočívá působení ekologické sekce České křesťanské akademie.
1: Tato podzimní bohoslužba vděčnosti a odpovědnosti za stvoření je jednou ze čtyř pravidelných akcí ekologické sekce České křesťanské akademie. Pořádáme v lednu modlitební večer v prostorách Emautského kláštera, v dubnu v kostele Nejsvětějšího Salvátora bohoslužbu ke dni země. Na přelomu května a června se scházíme již 18 let při ekumenické bohoslužbě za krajinu pod širým nebem na Sedleckých skalách. A tuto podzimní bohoslužbu vděčnosti za stvoření pořádáme na různých místech napříč denominacemi ve spolupráci s místními farnostmi, v poslední době také s platformou Take Care.

Muzikantský večer pořádá Salaš, křesťanský akademický klub v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové. Setkání po večerní studentské mši zhruba od 19 hodin otevírá všem, kteří si chtějí společně zaspívat, zahrát nebo si jen užít atmosféru přátelského posezení.

0: Naše další pozvání směřuje do komunitního centra v severočeské obci Údlice.
1: Po letní přestávce se do křižovatky vrací série setkání a přednášek s duchovní tématikou. V říjnu se návštěvníci vydají mezi korálky růžence a mnohé z farníků možná překvapí, že o tom, co na první pohled dobře znají, už nemusí tolik vědět. Laické veřejnosti se zase dostane odpovědí na jejich otázky i praktické ukázky modlitby. Poznají příběh růžence, jeho význam, tajemství, ale i praktickou stránku. Růženec je modlitba pro věřící, ale i pro ty, kteří teprve hledají. Akce se koná ve čtvrtek 15. října po večerní mši svaté. Ta začne v 17 hodin v kostele povýšení svatého kříže. V 18 hodin se pokračuje v komunitním centru křižovatka. Večerem provede páter David Horáček. Pro Rádio Proglas Olga Valentová, Údlice u Chomutova.

0: Brněnské divadlo Líšeň hostuje zítra, tedy ve čtvrtek, v Ostravě se svojí hrou Spověď Bachaře. Připomíná osudy obětí komunistické perzekuce, volně čerpá i z životních příběhů kněží Jana Podveského, Jana Buly a Václava Drboli. Dramaturgyně a režisérka Pavla Dombrovská proglasu před jarní obnovenou premiérou řekla.
1: Je to představení, které bohužel za těch několik let, co se nahrálo, získalo ještě větší důraz, protože v současné době máme ve vládě lidi, kteří spolupracovali s minulým režimem a začíná se to projevovat na chodí naší společnosti. Takže si myslíme, že je přesně ta správná chvíle obnovit hru Spověď Bachaře, která je právě inspirována totalitou. Je to takové scénické divadelní vyrovnání se s totalitou s minulým režimem a vychází výpovědí odsouzených ve stalinistických procesech. Tento rok je významný tím, že dochází k blahořečení kněží, kteří byli popraveni v rámci babických procesů. To je taky jeden ze zdrojů inspirace naší inscenace. Je velice výtvarně pojatá, fungují tam loutky, masky, živá hudba.
0: Spověď Bachaře uvede divadlo Líšeň ve Staré aréně v Ostravě na Stínech festivalu skutečných příběhů zítra od 19 hodin. V pátek 30. října ve stejný čas pak v brněnském klubu Leitnerova.

0: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: 15 hodin, posloucháte Odpolední Plus. Hezkou středu vám přeje Ondřej Lával.
2: Český rozhlas Plus.
1: Na co se zaměříme v příštích minutách? Společnost SpaceX omezila ukrajinské armádě používání satelitního spojení přes Starlink. Jaký to má vliv na ukrajinskou obranu? Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u českého soudu vinu. V České republice ho policisté zadrželi 17. ledna. I to nás bude zajímat. A ještě jeden soud zmíníme do půl čtvrté. V Německu začalo první stání v případu sabotáže na plynovod Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Detaily přidá náš zpravodaj v Německu. Ještě předtím si poslechněte zprávy Plusu, má je Monika Vrchotová.
3: Přeji pěkné odpoledne. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhii Bezkrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Detaily přidá v Odpoledním Plusu hned po zprávách náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že vláda je připravená úpravu obhájit.
4: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
3: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ně budou přetrvávat důvody.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
5: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně a ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
3: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda, pokud dohodu potvrdí koaliční rada. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
6: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Český rozhlas.
3: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Sdružení Rokytnice Pro zvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasy, což představuje necelých 32%. V 15členném zastupitelstvu má tak 5 mandátů. K šestému mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. Šestý mandát by mohl sdružení usnadnit vyjednávání o vedení města. V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromy vysázené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky. Pokračuje ředitel městské společnosti Josef Forst.
7: Na jaře jsme sázeli poměrně hodně, sázeli jsme 60 tisíc sazenic, ale měli jsme zhruba 50% ztráty na těch spodních úsecích. Je to více než jindy, po tom sázení od půlky května nepršelo, že jo? Takže v podstatě nebyla voda a ta úchytnost byla malá. Určitě to, co se neuchytlo, tak budeme vylepšovat i na podzim, že chytneme vlastně celou tu zimní vláhu.
3: Ještě informace pro řidiče. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem už se po nehodě na obchvatu Slaného podařilo obnovit provoz v omezení. Kolony se tak dávají pomalu do pohybu. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Pražský okruh na 13. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje na 24. Zdržíte se půl hodiny. A na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona až na 21., kde je nehoda, zdržení půl hodiny. Dobře dojeďte. Zítra nás po rozpuštění možné mlhy čeká slunečný den s teplotami od 12 do 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Prostory jeskyně Výpustek u Křtin v Moravském Krasu v sobotu 17. října rozezní koncert kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka. Vystoupení od 18 hodin je součástí projektu Cave Sounds, který pořádá koncerty v prostorách pod správou jeskyní. Pavlíček se svým triem a hostující zpěvačkou Mili Honcovou představí starší tvorbu i skladby z aktuálního alba. V čem se zvuk podzemního prostoru liší od klasického koncertního sálu, vysvětluje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
1: Jeskyně Výpustek je na koncerty poměrně ideální, protože tam je betonová podlaha, která tam zůstala po armádách, které v jeskyni působily, takže nezakopne žádný návštěvník ani v tom přítmí. A velmi dobrá akustika, což se v minulosti vyzkoušela řada hudebníků, ať už od komorních vystoupení pro 20 diváků, tak po obří koncert, který tam měl Vojtěch Rych pro 1200 diváků. Takže máme vyzkoušeno, že ta akustika funguje bez ohledu na to, jestli přijde pár návštěvníků nebo jeskyně zaplněná až takřka po strop.
0: Prostory Výpustku mají své nároky i na samotné publikum. Praktická doporučení doplňuje Pavel Gejdoš.
1: Ohledně dopravy na místo určitě doporučujeme přijet s výrazným předstihem, protože u jeskyně jenom pár parkovacích míst, pak se dá parkovat podél silnice, ale to se nemusí líbit policii. Nejlepší je zaparkovat přímo ve Křtinách, udělat si procházku kolem Santýnyho kostela, dojít k jeskyni pohodlně. Co se týče noty, pak rozhodně doporučujeme se pořádně obléci, protože v jeskyni je 98% vlhkost a taky 8 stupňů Celsia, takže začne člověku být velmi rychle zima a pokud tam má vydržet hodinu, hodinu a půl na koncert, tak je dobré si vzít nějaké dobré ponožky a pořádně se obléci.
0: Další koncert ve Výpustku zazní 14. listopadu, kdy zde vystoupí Dan Bárta a Vít Křišťan. Informace o dopravě a programu uvádí zpráva jeskyní na svém webu.

Na cestu se jí můžeš ptát, jen rozumíš-li řeči ptačí. Stírá slzy malým dětem, dlaně spálené má solí.

když si ho snad bude přát. Bude křesťan, žid či pohan, zloděj, básník, král či kat.

tě, tak ti vrátí všechny dárky. Ta dívka rychle opustí tě, poletí spolu dál jako ptáci. Dívka, dítě, pták a lhář. Dívka už zas slzy ztrácí a déšť, jak pláč ti smáčí tvář.

0: Spisovatel a kněz Marek Orkovácha povede přednášku tuto neděli, tedy 18. října, v kostele svatého Tomáše v Brně. Při příležitosti vydání jeho nové knihy List českým jej pozvalo nakladatelství Cesta. Za to mluví Iva Pospíšilová.
1: Proč se

0: vě převzít odpovědnost za svět a nezůstat pouze u debat o Bohu, ale proměňovat vlastní život. Zamýšlí se také nad tím, co můžeme nabídnout mladé generaci a jak mluvit o víře jazykem, kterému dnešní člověk rozumí. List českým je pozvání k přemýšlení o tom, jak žít, čemu věřit a jak nestrácet naději v době plné nejistot. Vácha připomíná, že víra nemusí přinášet pohodlnější život, ale může mu dát hluboký smysl.
1: Iva Pospíšilová z nakladatelství Cesta dodala, že novou knihu bude možné po přednášce zakoupit.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Katolický dům v Kopřivnici Lubině bude v sobotu 10. října, pardon, v sobotu 17. října hostit 35. ročník svatováclavské révy soutěže v přednesu křesťanské umělecké poezie a prózy pořádané pod záštitou Kulturní rady Orla. Recitátoři od nejmenších dětí až po dospělé se představí ve čtyřech věkových kategoriích. Jaká díla a autory si soutěžící pro svá vystoupení vybírají, přibližuje organizátorka Aneška Sochová.
1: Netrváme na tom, že text musí být křesťanský nebo duchovní, protože každý kvalitní text s krásnou češtinou je vlastně duchovní a v tomto smyslu i křesťanský. A co se týče konkrétních autorů, tak u dětských účastníků se nejčastěji vyskytuje Jiří Žáček a Miloš Kratochvíl. A když procházím letošní přihlášky, tak vidím jména třeba Jan Zahradníček, Václav Renč, Terezie z Vizie nebo František z Assisi. Hlavně ti dva poslední svědci, ti mě v přihláškách zaujali a jsem zvědavá, jak si přednášející z jejich texty poradí. Občas se stane, že se někdo přihlásí s vlastním textem, to se nám stalo i loni a i letos máme jeden takový případ. No a každý rok se objeví nějaké nové jméno autora, který překvapí, a to ať už obsahem textu, anebo způsobem přednesu.
0: Délka jednotlivých výstupů je omezena na 4 minuty. Klíčová kritéria, podle kterých porota výkony posuzuje, doplňuje paní Aleška Sochová.
1: Nejdůležitější je, jak si soutěžící a text sednou, čili jak se soutěžící ztotožní s tím, co přednáší, jak dokáže myšlenku předat publiku, jak dokáže zaujmout. Zažili jsme recitátory, kteří měli publikum obrazně řečeno v hrsti. Dokázali přítomné oslovit natolik, že jsme všichni seděli bez hnutí a bez dechu, sledovali jsme přednes. Myslím, že toto je nejdůležitější a že toto porota oceňuje nejvíc.
0: Soutěžní přehlídka je přístupná i veřejnosti. Program v Lubinském katolickém domě začíná 17. října v 10 hodin. Předcházet mu bude v 8 hodin 45 minut mše svatá v nedalekém kostele svatého Václava.

0: Hru Had Live divadla jednoho herce můžete vidět v Praze v Solné věži tuto sobotu a neděli, tedy 17. a 18. října a ještě následující pondělí 19. října vždy od 19 hodin a 30 minut.
1: Naše představení Had Live má podtitul Hra o hranicích. Je to představení o hadovi, zahradě a lidech. To už trochu napovídá, že si tam hrajeme s různými tématy, která se hadů týkají. Jednak je to strach z hadů a jednak je to vůbec náš kulturní fenomén, který využívá hada jako nějaký znak. Je to určený pro diváky všech věků, je to určený pro lidi, kteří se hadů nebojí a pro lidi, kteří se hadů bojí, možná ještě víc.
0: Zve posluchače Proglasu herec Jan Horák. Inscenaci chystá i v klášterním klubu v Roudnici nad Labem. A to na večery 22. října a 19. listopadu. Takže ještě jednou, Praha, Solná věž, tuto sobotu a neděli 17. 18. 10. vždy od 19.30. A Roudnice nad Labem, klášterní klub 22. října a 19. listopadu.

Kola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře.

Právě bylo 16 hodin, máme středu 14. října a přichází s tímto časem folklorní okénko. Dnes s titulem Guberniální sběratelská akce z roku 1819.

Před rovnými dvěma stylety roku 1819 byla ve vybraných zemích rakouského císařství spuštěna takzvaná guberniální sběratelská akce. Úřední pokyn z nejvyšších vládních kruhů vyzýval zejména učitele a duchovní k zapisování jednohlasých světských lidových písní s co možná nejúplnějšími texty a s udáním kraje, ve kterém se zpívají. Zapisovány měly být i staré lidové tance a kostelní písně. Vzniklo tak množství pramenů, které sice nebyly nikdy souborně vydány, v zemích takzvaného Předlitavska však reprezentují nejstarší notovaný písňový repertoár širokých lidových vrstev. Tak je tomu i v Čechách a na Moravě. Milí posluchači, vítejte ve folklorním okénku na vlnách Proglasu. Dnešní téma je zřejmé. Co se týče hudebního doprovodu v podání našich předních souborů, zazní samozřejmě písně a taneční melodie zapsané roku 1819. Příjemný poslech vám z Prahy přeje Zdeněk Vejvoda.

S muzikou Bohemikou zpívala Hana Chlomková. Počátek 19. století byl v českých zemích obdobím intenzivního hledání vlastní národní identity. Ve vztahu k folkloru je pozoruhodné, že zatímco po roce 1800 ještě nepanoval mezi českými obrozenci o lidovou píseň valný zájem, v následujících desetiletích tomu bylo právě naopak. O hudební kulturu obyčejného lidu se dokonce začal zajímat tehdejší stát. Jak uvádí náš přední hudební folklorista Lubomír Tilner, souviselo to s proměnou pohledu na lid, mimo jiné z racionálních potřeb ekonomicky silného státu a moderní armády. Obojího bylo možné docílit jen zapojením širokých vrstev obyvatelstva, jehož většinu tvořili venkované. Tento proces byl inspirován a umocněn osvícenstvím a o něco později i romantismem. Myšlenky a dílo Jean-Jacques Rousseaua, Gottfrieda Herdera, Johanna Wolfganga Goethe u nás šířili a rozvíjeli Josef Jungmann, Václav Hanka, Pavel Josef Šafařík či František Ladislav Čelakovský, autor a vydavatel první české sbírky svého druhu, slovanských národních písní, jejichž první díl vyšel roku 1822.

Hrála muzika Bohemika, písně ze sbírky Františka Ladislava Čelakovského zpívali Eva Pecková a Lubomír Vraspír. Časový souběh vydání Čelakovského slovanských národních písní a takzvané sbírky Rittersbergovy, to se pohybujeme v roce 1825, je nikoli náhodný. I ve Vídni, v centru rakouské monarchie, vnímali ono objevení lidu francouzskými mysliteli, zejména Rousseauem. Stejně tak myšlenky a podněty Herderovy byly dobře známy národům rakouské monarchie, v níž převážnou část tvořily ty slovanské. Sbírka, kterou dnes nazýváme guberniální, byla vyhlášena na pokyn rakouského ministra vnitra a nejvyššího kancléře Františka Hraběte Sarawa v Dolním a Horním Rakousku, Štýrsku, Tyrolsku, Ilírii, Dalmácii a také v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v lednu roku 1819. O vládní podporu ke sběru lidových písní požádali představitelé rakouské společnosti přátel hudby. V Čechách byla výzva adresována nejvyššímu purkrabímu Františku Antonínu Kolovratu Lipštejnskému, který ji mezi 8. a 12. únorem 1819 rozeslal 16 krajským guberním a pražskému hejtmanovi. Dodnes není zcela jasné, proč akce nakonec nebyla na mnoha místech uspokojivě dotažena do konce a proč rukopis písňových zápisů nebyl z Čech do Vídně nikdy odeslán. V každém případě šlo o podnik impozantní a navíc poprvé zahrnující i nápěvy písní a melodie tanců a instrumentální hudby.

Hrála vám muzika Bohemika, zpívali Jarmila Mihályková a umělecký vedoucí souboru Jaroslav Krček. Zpracováním notového materiálu, který v průběhu roku 1819 obdrželo zemské gubernium z jednotlivých českých krajů, byl pověřen respektovaný hudební pedagog, skladatel a první ředitel Pražské konzervatoře Bedřich Diviš Weber. Ten svoji redakci ukončil teprve po 4 letech, 12. dubna 1823, tedy v době, kdy už se ve Vídni na celou sbírku téměř zapomnělo. Vzniklý rukopis bývá nazýván Kolovratský podle českého nejvyššího purkrabího Františka Antonína Lipštejnského z Kolovrat, jehož zásluha na celé sbírce je však pouze formální. Rukopis zahrnující 309 světských i duchovních písní je členěn podle krajů na Boleslavsko, Budějovicko, Bydžovsko, Čáslavsko, Chrudimsko, Klatovsko, Kouřimsko, Lokecko, Plzeňsko, Prácheňsko a Rakovnicko.

Zpívali Jiří Březík, Anna Hlavenková a Jarmila Mihályková, hrála muzika Bohemika. Dnes hovoříme o guberniální sběratelské akci, která proběhla před 200 lety v roce 1819 a historický materiál, který na venkově se sbírali zejména učitelé a duchovní, jsme opustili v pracovně ředitele Pražské konzervatoře Bedřicha Diviše Vébra, který z něho vytvořil rukopisnou sbírku nazývanou Kolovratským rukopisem. Vébrovou redakcí pochopitelně nemohly projít blízké varianty téže písně, dále textově porušené, zkomolené, obscénní či vulgární popěvky. Sám Vébr v předávacím dopisu konstatuje, že nepoužitelné písně zničil jako bezcennou makulaturu. Porovnáním s dochovanou korespondencí a později objevenými rukopisy ale vyplývá, že použitelných písní bylo mnohem víc a že nebyly Vébrem zničeny. Ostatně, že taková rezerva existovala, dokazuje pohled do sbírky České národní písně, vydané tiskem roku 1825, která z guberniálního sběru i podle své dedikace čerpá. Jejím autorem byl Jan Ritter z Rittersberga.

S muzikou Bohemikou zpívala Jarmila Mihálíková a před ní Lubomír Vraspír a sbor kapely. Zněly písně z Rittersbergovy tištěné sbírky České národní písně z roku 1825. Rytíř Jan Ritter z Rittersberga ovšem v titulu přímo uveden není a autorství nahrazuje věnování jeho excelenci vysoce urozenému panu Františku Antonínu Hrabitě Lipštejnskému z Kolovrat. Úvodní barevnou litografii vytvořil Antonín Machek s idealizovanými motivy národního hudebního života a s dvojjazyčným nadpisem České národní písně Böhmische Volkslieder. Na této publikaci je vzhledem k jejímu stáří mimořádná ta skutečnost, že je soustavně opatřena nápěvy. Obsahuje 300 českých a 50 německých písní a dalších 50 instrumentálních tanečních melodií. To, že 147 zápisů nepochází z kolovratského rukopisu, svědčí o tom, že Rittersberg měl k dispozici ještě další rukopisný materiál, který nepochybně Weber dal svému příteli k dispozici.

plzeňským lidovým souborem zpívala Věra Příkazka, s malou českou muzikou kapelník Jiří Ica Pospíšil a s muzikou bohemikou Lubomír Vraspír. Milí posluchači, vaším dnešním průvodcem folklorním okénkem na vlnách Proglasu je Zdeněk Vejvoda a připomínáme si 200. výročí guberniální sbírky. Dalším nedávno objeveným dobovým pramenem, který nám zprostředkovává výsledky sběratelské akce z roku 1819, je rukopisný sborník hudebního skladatele, organizátora a klavíristy Tomáše Antonína Kunce. Jedná se o početně nejvydatnější český guberniální zdroj, nadepsaný Böhmische Nationalgesange und Tanze. Rukopis obsahuje 446 českých a německých písní, včetně tanců a instrumentálních melodií, uspořádaných podle krajů, obdobně jako Weberův kolovratský rukopis. Navíc ale obsahuje písně z Berounska, Táborska a Třeboňska, které u Webera zastoupeny nejsou. Kunc měl zřejmě k dispozici originální rukopisy, neboť jen z nich mohl převzít údaje o místech zápisu a další poznámky. Úvodní stovka písní je opatřena jednoduchými harmonizacemi. Sbírka byla objevena v archivu Etnologického ústavu Akademie věd teprve roku 1992.

Zpívali vám Hana Chlomková, Jarmila Mihályková a hrála muzika Bohemika. V hudebním oddělení Národopisné výstavy československé se v roce 1895 objevila další sbírka, která vzbudila pozornost svým skvostným zpracováním i stářím. Velmi dlouhý nadpis zní: Staré světské písně pro paměť sepsané, abychom o předkách našich věděli, jak v bázni boží veselí bývávali, a nyní na oblíbení dvorské vynasnažil se pan Rada Jan Němeček, císařský královský komorník města Sadský, jakožto direktor společnosti muzikantské, skrze Jana Tadeáše Plačka toto sepsati a skrze pana školního učitele Václava Picka vynotovati, v čisté vazbě skrze slavnosti královský krajský úřad a vysoce slavnou gubernium do Vídně k císařskému dvoru odeslané jsou. Léta páně 1820. Sbírka je uložena v knihovně Národního muzea a jedná se nepochybně o opis staršího rukopisu, který vznikl možná již před rokem 1819. Rozhodně však nikdy nebyl do Vídně odeslán. Ze sbírky převzal Bedřich Diviš Weber do kolovratského rukopisu 13 písní a Rittersberg do českých národních písní 16 záznamů. To znamená, že většina materiálu opět zůstala nevyužita. Kromě lidových písní obsahuje rukopis ze sadské i zlidovělé a autorské skladby, především z dílny písmáka Františka Jana Vaváka.

Za doprovodu souboru Muzika Bohemika zpívali Karel Jakubů a Eva Pecková. Prameny guberniální sbírky z roku 1819 však nebyly vyčerpány ani již zmíněnými čtyřmi základními celky, které tvoří Kolovratský rukopis, Rittersbergova sbírka, sborník Tomáše Antonína Kunce a sbírka Zesadské. Známe další prameny, které se k Weberovým rukám buď vůbec nedostaly, nebo byly jako nepotřebné zničeny či využity jinými zájemci, kteří vycítili dobovou vlnu zájmu o lidovou píseň. V pamětní knize Sedlčanského děkanství je na 12 stranách zaznamenáno 57 donedávna neznámých písňových zápisů. Další rukopisná sbírka kantora Jana Heše obsahuje 16 lidových, duchovních, školských písní a tanečních melodií z Berounska. K Weberovi nedoputoval ani rukopis z jižních Čech nadepsaný Sebrané rozličné písně, jak světské, tak též při mrtvém těle, jak již od starodávna složeny a v tomto kraji od obecného lidu, jak při veselostech sedlských, tak též i v chrámu páně a při pohřbích zpívány bývají v Hlubokej dne 3. marci 1819. Autorem sbírky je zřejmě hlubocký kantor a varhaník Antonín Lackmayer. Stejný osud potkal rukopis z vedlejší jihočeské obce Hosín, nadepsaný Vejtah rozličných dle okolíčnosti časův v celém roce připadajících a v chrámu páně Hosínském zpívajících písní, kteréžto zde v zpěv uvedené jsou od Pavla Lackmayera, školního učitele ve vsi Hosíně, dne 16. marci 1819.

S muzikou Bohemikou zpíval Lubomír Vraspír a před ním Jaroslav Krček a sbor kapely. Guberniální sbírka z roku 1819, jejíž 200. výročí si letos připomínáme, má pro naši folkloristiku mimořádný význam. Její hlavní předností je důsledný záznam textů a nápěvů. Důraz byl kladen na hudební složku a proto se práce ujali hudebně vzdělaní lidé, hlavně kantoři, což zaručuje kvalitu zápisů. Neprováděla se ani výrazná selekce písní. Pokyny nařizovaly zaznamenat vše, co lid zpívá. Tím byl získán obraz reálného zpěvu, obsahujícího nejen tradiční lidové písně, ale i skladby zlidovělé, umělé a módní. Cenným výsledkem je záznam velkého počtu tanců a tanečních písní. Je zřejmé, že původní záměr guberniální sběratelské akce byl ze strany vídeňských úřadů spíše náhodný. Dokazuje to odezva na výsledky celé akce, které po desítky let zůstaly ležet v archivu hudební společnosti, která původně sběr iniciovala. Využity tak ve své době byly pouze zápisy z Čech, kde se sběr a jeho redakce protáhly až do roku 1823, a k dodání písní do Vídně nakonec, jak víme, nedošlo. V moderních edicích jsou písně z roku 1819 k dispozici v publikacích nejstarší sbírky českých lidových písní od Jaroslava Markla z roku 1987 či Thomas Anton Kunz Böhmische Nationalgesange und Tänze v edici Lubomíra Tilnera z roku 1995. A jak dokazuje i dnešní pořad, písně žijí i v repertoáru našich předních souborů v čele s muzikou Bohemikou Jaroslava Krčka. Milí posluchači, dnešní folklorní okénko na vlnách Proglasu jsme věnovali 200. výročí guberniální sbírky. Snad vás dnešní pořad zaujal a i příště si naladíte folklorní okénko na vlnách Proglasu. Na další setkání se těší váš dnešní průvodce Zdeněk Vejvoda.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: A zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Ukrajina při operaci Vivaldi osvobodila dalších 100 kilometrů čtverečních území na Donbase. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon, má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Hase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
4: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
3: Hasově vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
5: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
3: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu více než 100 kilometrů čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrej Bilecký. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu.
6: Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla rychlost. Nedovolili jsme nepříteli obnovit kontrolu a vybudovat stabilní obranu. Nepřítel byl dezorientovaný a dělal chybu za chybou. Operace Vivaldi dokazuje, že ofenzíva je možná i s menšími silami díky asymetrickým akcím a zároveň, že je možné udržet v jiných oblastech stabilizovanou frontu.
3: Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty nelze nezávisle ověřit. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor. Informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých létají. Izrael nařízení zveřejnil poté, co se koncem září ománský pilot společnosti Fly Dubai pokusil unést letadlo a havarovat s ním v Izraeli. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Českému rozhlasu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj navíc Česko v minulosti mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
7: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
3: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle rezortu musí mít možnost včas zasáhnout. Snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot, jako je Nike nebo Adidas, dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti lépe prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou mokasíny, kterým se často říká loafersy. Nosit tenisky do kanceláří údajně už není in, dodává Bloomberg. Poptávka po sportovních botách, která rostla před pandemií covidu, kdy lidé začali vyhledávat pohodlnější obuv, teď znovu klesá. A oživení šatníku se týká i spodního prádla. Akcie amerického výrobce oblečení Victoria's Secret vzrostly za posledních 12 měsíců o 200%. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27členném zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO, který chce navázat na dosavadní práci předchozího vedení města.
8: Určitě se chci zaměřit především na investice do dopravy, školství, parkování, sportu, veřejného prostoru, tak jako to bylo doposud, aby za námi po 4 letech byly vidět konkrétní výsledky.
3: O téměř 2 800 000 korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran.
9: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosu z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
3: Na Plusu teď máme ještě informace pro řidiče. Na Pražském okruhu směrem na D1 se táhne kolona od sjezdu na Karlovy Vary z 26. kilometru až na 21. Tam je po nehodě stále blokovaný levý pruh. Zdržíte se asi půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na jižní spojce v Praze směrem na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou před Barandovský most až do Dobřížské před Mrázovku. Zdržení asi půl hodiny. Vekbelské směrem do Hloubětína řeší nehodu u Mladoboleslavy. Kolona se táhne Cínoveckou už od konce D8, od sjezdu na Zdiby. Přejeme všem šťastnou cestu. V noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhavo, odpoledne pak místy až oblačno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Noční teploty klesnou na 5 stupňů až 0 a čekají se i četné přízemní mrazíky. Zítřejší odpolední teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů. To byly zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

17 hodin a 10 minut dnes vysíláme na Proglasu hudební pořad Jak se vám líbí Milana Tesaře. Brány rozhlasového městečka se vám otevřou zase příští středu. Budeme se na vás těšit.

0: Příští 15:45 vysílání Proglasu vám zpříjemní hudba slovenské zpěvačky Julie Kozákové. Ta se do povědomí posluchačů dostala především jako autorka a interpretka romských písní v projektu Manuša. Jehož druhé album se dokonce jako historicky první slovenský titul dostalo na první místo hitparády World Music Charts Europe. Julia ale v poslední době otevírá další kapitolu své tvorby. Po studiích na JAMU v Brně strávila rok ve španělské Valencii, kde se věnovala hudbě na Berklee College of Music. A právě španělská zkušenost se promítá i do jejího nového EP Flor Nueva. To vzniklo jako záznam koncertu na festivalu Viva Muzika v Bratislavě a Julii na něm doprovází jazzové trio jejich bývalých spolužáků z JAMU a smyčcové kvarteto. Zajímalo mě, co jí rok ve Španělsku přinesl, jak vznikl nápad na koncertní projekt Flor Nueva a jestli jde jen o jednorázovou odbočku nebo o směr, kterým se chce ve své hudbě vydat. Rozhovor jsme natočili letos v srpnu na festivalu Maraton hudby Brno. Příjemný poslech vám přeje Milan Tesař. Na úvod se s Julií ohlédneme za jejím studiem ve Španělsku. Co jí ten rok dal?
1: Ja by som povedala, že mi dal veľkú sieť a podporu v priateľstvách a v kontaktoch vlastne, ktoré tam vznikli, lebo ten rok štúdia bol naozaj intenzívny, museli sme veľa spolupracovať, veľa si pomáhať a sa podporovať. A že to je vlastne asi najcennejšie. A zároveň je to ako jedna nádhera, to Španielsko a tá kultúra, ten jazyk a to celé proste, to mám veľmi blízko, je to môjmu srdcu. Takže veľa skvelých zážitkov a aj akoby nových schopností v rámci produkcie hudobnej, čo bola pre mňa taká novinka celkom.
0: Rozhovor jsme natáčeli těsně po Julijině koncertě na Maratonu hudby v Brně, kde zpívala především romské písně, ale zazněla také španělská Alfonsina y el Mar, kterou Julia už v roce 2024 zařadila na album své kapely Sole. Zajímalo mě tedy, jestli se nyní španělštině věnuje víc.
1: Určitě nějakým způsobem ano a je to vlastně zaujímavé, že ja vždycky píšem v tom jazyku, v ktorom momentálne ako keby nežijem. To znamená, že zaujímavé bolo, že v Španielsku som písala hlavne veci po slovensky, čo mi robilo problém, keď som bola doma. A očakávam, čo sa mi už tiež stalo, že keď sa vrátim domov, už zase budem mať skôr, že budem čerpať ako z tých proste vnemov a z tých zážitkov, ktoré som nasiakla počas toho roka vlastne v tom Španielsku, že asi to budem zúžitkovávať zase neskôr. Takže tak.
0: Poslechneme si zmíněnou píseň Alfonsina y el Mar.

0: Přehráváme si nové EP Julie Kozákové, Flor Nueva. Úplně na začátku pořadu jsme poslouchali ukázku z alba Elos, které Julia natočila se skupinou Sole. S ní zpívala lidové a jiné známé písně různých národů. O této kapele na koncertě v Brně říkala, že už je víceméně minulostí. Jak to tedy je?
1: Opět ty písně byly pro mě spojené s nějakou cestou, s nějakým člověkem, který mě ich naučil a potom sme to vlastne zo Sole spracovali. Tá kapela v podstate ako tam sa stalo to, že ako keby nemáme hrania, hej, už nejaký čas a ja som sa tiež venovala, každý z nás sa venoval vlastne nejakým iným projektom, preto som si to dovolila takto na koncerte nejak pomenovať, lebo v podstate sme nehrali asi 2 roky, myslím. Uvedomujem si, že keď idem von s nejakým albumom alebo s nejakým projektom, že chce to proste nejakú ucelenejší koncept. A v podstate mám pocit, že pri tom celé to bolo dosť akoby také obšírne, aj ten charakter tých piesní a celé to bolo pod hlavičkou vlastne pomerne sofistikovaného jazzu. Takže úplne rozumiem tomu, že to vlastne obsahovo si možno ťažšie nachádzalo, alebo len veľmi takých ako vybraných proste poslucháčov, ktorí to dokázali poňať, hej. Že aj ten rôzny repertoár rôznych jazykov, aj vlastne to instrumentálne, nejaké tú interpretáciu. Takže je mi to blízke, ale zároveň sa snažím hľadať cesty, aby to bolo uchopiteľné pre poslucháčov.
0: Rozhovor jsme zahájili ohlédnutím za rokem, který Julia Kozáková strávila na studiích ve Španělsku. Co zpěvačku čeká teď? Návrat na Slovensko?
1: Zrovna předvčerom jsem přišla s posledním kufrom z Valencie na Slovensko. Bylo to velmi náročné. Už dlouho jsem nezažila taký smutný jako návrat, ale myslím na to, že tam stále mám veľa kamarátov a vlastne otvorené dvere a určite sa tam chcem vrácať na nejaké rezidencie, spolupráce. Ale budem v Bratislave najbližšie obdobie. Chcem sa venovať aj muzike, chcem sa venovať proste projektom, ktoré mám. Pomerne sa teším, že už nebudem študovať. Musím povedať, že už je asi najvyšší čas. Takže každý sa ma pýta, že čo budem robiť a ja, že to, čo doteraz. a pokračovať. Takže tak.
0: Naším hostem byla slovenská zpěvačka Julia Kozáková. Představili jsme si její nové EP Flor Nueva, ale ohlédli jsme se také za projekty Sole a Manuša. Rozhovor natočil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk a střih měl na starosti Adam Jakab. Na závěr si poslechneme převzatou brazilskou skladbu U Velho e a Flor, což v portugalštině znamená stařec a květina.

17 hodin 56 minut vám na Proglasu k poslechu nabízíme myšlenku na den Pavla Pechance, biskupa církve Československé husitské. Následuje modlitba slavného růžence se společenstvím z Brna Žabovřesk.

0: Moji milí, milé sestry a milí bratři v Kristu. Některé věci v životě se těžko porovnávají. Třeba lékař a popelář, dvě profese, které jsou zcela jiné, mají naprosto odlišné vzdělání a přesto mají také jistě i něco společného. Oba by měli hned vědět, co se má odsunout a co má jít pryč. Lékař z lidského těla, popelář z lidských domovů. Oba musí umět jasně a rychle rozlišit, co je dobré a co už neslouží. Ježíš v evangeliu používá podobný obraz Matoušově evangeliu, když říká ve 13. kapitole, že království nebeské je jako síť, která se spustí do moře, zahrne všecko možné, když je plná, vytáhnou na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Rybáři jistě vidí hned, co kam patří, ale my lidé to tak jednoduché ve všech záležitostech života rozhodně nemáme. Nevždy víme, co je v našem životě opravdu potřebné a co už jen zatěžuje. A někde si neseme věci, které se nedají jen tak lehce odhodit. Bolestné zkušenosti, strachy, vzpomínky, které se hluboko do nás zapsaly. Apoštol Pavel proto píše v listě Římanům: vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ano, býváme různě omezení. My lidé vidíme vždy jen na kousek cesty života. Naše modlitby bývají ovlivněné tím, co právě prožíváme, našimi touhami po úlevě. Proto Pavel zároveň dodává něco nesmírně důležitého pro nás, když píše: Duch svatý se za nás přimlouvá nevyslovitelným lekáním. To znamená uštění víry, že i když býváme bezradní, Bůh nás nese. A všechno zlé, co nás potká, může být přemoženo jeho láskou. To je naděje, kterou nevidíme před očima, ale kterou nám dává víra. Ježíš se proto ptá učedníků: pochopili jste to všecko? A ta otázka platí i na nás. Přijímáme evangelium? Naše víra se vyvíjí, roste, mění životem. Proto Ježíš říká, že učedník je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Máme starý poklad, písmo, tradici, víru našich předků. A zároveň žijeme v roce 2026, kdy přicházejí nové výzvy, nové otázky, nové nejistoty. Víra není lékař s rychlým lékem, ani popelář, který snadno odváží všechno nepotřebné. Jsme spíše ti, kdo byli zachyceni do Boží sítě a doufáme, že budeme přijati, i když se na nás zachytilo i mnoho věcí, které jsou jistě zbytečné, slabé, lidské. Smíme však věřit, že Bůh nás drží a jeho láska má poslední slovo. Díky Bohu za to.
1: Nyní se na Proglasu můžete pomodlit slavný růženec se společenstvím z Brna Žabovřesk.

0: Dobrý podvečer. Dovolte mi pozvat vás ke společné modlitbě růžence. Jsme společenství z Brna Žabouřesk. Mé jméno je Josef.
1: Dagmar.
2: Pavla.
3: Václav.
4: A Pavel.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
3: Amen.
0: Nyní vám před modlitbou nabízím chvíli ztišení, v níž můžete vyslovit své úmysly.

0: prosíme zvláště za všechny nemocné a za všechny, kdo prosí o uzdravení, za zemřelé a duše v očistci, za církev. Předkládáme všechny prosby dětí za jejich rodiče. Svěřujeme Pánu také všechny vaše úmysly, které jste poslali do Rádia Proglas. Nyní vyznejme víru. Věřím Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, odpuštění hříchů, zkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní vždycky a na věky věků. Amen. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné,
1: nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých stal. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
3: Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
3: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy,
0: uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
4: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Zdravos Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
4: Pane Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
5: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
5: Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
5: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě Pano na nebe vzal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naší. Amen.
5: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši,
0: odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
6: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
6: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
6: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
6: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou,

0: smrti našeho. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdrava. K tobě voláme vyhnaní synové Evy. K tobě vzdycháme lkajíce a plačíce toto zadavé údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pro získání plnomocných odpusků, pro duše v očistci, připojme modlitbu na úmysl svatého Otce. Odpočinutí věčné dej všem zemřelým, Pane, a světlo věčné a tím svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen. Tímto se s vámi loučí modlitební skupina z Brna Žabovřesk a děkuje za společnou modlitbu.

Večer co večer s Proglasem. Máme 18 hodin 37 minut a na Proglasu je s vámi Alena Rubášová ve středu 14. října 2026. Podle katolického kalendáře je památka svatého Kalista I. Papeže s minulostí otroka a vězně, správce křesťanského pohřebiště, také mučedníka ze 3. století, stal se patronem hrobníků a pracovníků hřbitovů. Papučový den ukazuje pak na význam mobilní hospicové péče, která pomáhá našim blízkým důstojně žít doma až do konce. 120 let uplynulo od narození americké filozofky německého židovského původu Hannah Arendtové, první poválečné průkopnice studia totalitních ideologií. Zemřela v roce 1975. Právě před 100 lety vydal britský spisovatel Alan Alexander Milne první knížku o Medvídkovi Pooh. 91. narozeniny by dnes oslavila Helena Fáberová, zakladatelka českého sdružení Ackermann Gemeinde, diecezní charity České Budějovice a projektu Magdala na pomoc obětem obchodu se ženami. Zemřela letos v dubnu. 76. narozeniny slaví dnes diplomat, politik a univerzitní učitel Martin Palouš, někdejší mluvčí Charty 77. 81 let se dožívá kněz a písničkář pater Pavel Jančík a 86 let se dožívá britský zpěvák, kytarista, skladatel a herec Sir Cliff Richard. Svátek mají všechny Agáty, jejich jméno pochází z řečtiny a znamená laskavá či dobrá. Blahopřejeme, no a na vlnách Proglasu plujeme večerním proudem písní a zpráv. V 19 hodin pozvu děti k poslechu večerní pohádky o Lucince a jejich zvířátkách. V 19.15 uslyšíme koncert Terezy Richtrové v pořadu Jak se vám líbí a o hodinu později, tedy od 20 hodin a 15 minut, vám Marcela Kopecká v Radioreportu představí modrotiskovou dílnu ve Strážnici. Nenechte si to ujít a zůstaňte s Proglasem.

0: Na Proglasu zpívala Ivana Mér. Košickým katolickým arcibiskupem a metropolitou východoslovenské provincie bude Marek Forgáč. Dosavadního generálního vikáře a pomocného biskupa diecéze postavil do jejího čela papež Lev XIV. Jmenování oznámil svatý stolec dnes v poledne ve Vatikánu a také prostřednictvím apoštolského nuncia Nikoli Girasoliho v Košicích v zaplněné katedrále svaté Alžběty. 52-letý Marek Forgáč vystřídá Bernarda Bobera, jehož rezignaci z důvodu věku papež přijal v souladu s kanonickým právem. Arcibiskup Bober začátkem listopadu oslaví 670. narozeniny.
1: Děkujeme velmi nášmu nebeskému dobrému otcovi, protože každý dokonalý dar vychází od něho. A toto je dar pro našu diecézu, pro budoucnost. Ďakujeme svätému otcovi za túto nomináciu. Ďakujeme panu nunciovi za zverejnenie tejto dobrej správy a tebe, milý spolubrat arcibiskup menovaný, my si prajeme, aby si bol dobrý a svätý. Tam sa skrýva množstvo vecí, ktoré nebudem teraz rozbaľovať, ale dobrý a svätý. Každé dobro je veľký dar z hora. A dnes ti vyprosujeme a aj prajeme, aby si mal dobré zdravie, dobrý úsudok, veľkú trpezlivosť, niekedy božskú trpezlivosť, lebo toto je veľmi dôležitá vec. Dobré uši na načúvanie, správny jazyk, aby si v správnom čase vedel veci pomenovať. Nech ti Boh žehná a pomáha. Gratulujem.
0: Nově jmenovaný košický arcibiskup Marek Forgáč vystudoval filozofii a teologii, po kněžském svěcení působil například v Humenném a mezi vysokoškoláky. Pak získal licenciát z psychologie na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a doktorát ze sociální psychologie na univerzitě v Trnavě. Vyučoval na teologické fakultě v Košicích a byl jejím proděkanem. Ve městě řídil univerzitní pastorační centrum. V červnu 2016 ho papež František jmenoval pomocným biskupem. Ve slovenském episkopátu je Marek Forgáč předsedou komise pro ochranu dětí a zranitelných lidí a pro farní katechezi. Vede také podkomisi pro hudbu.
2: Bratia a sestry, milí spoluputníci na ceste životom, pozdravujem vás s prianím Božieho pokoja všetkým ľuďom dobrej vôle. Aj tento moment je prejavom toho, že Boh nezabúda na svoj ľud. Nech je dobrý Boh oslávený. Chcel by som prejaviť úprimnú vďaku pápežovi Levovi XIV. Za jeho dôveru mne, nehodnému služobníkovi. S hlbokou pokorou som prijal tento úrad a zvlášť v tieto dni myslím na neho v modlitbe.
0: Řekl dnes v Košické katedrále jmenovaný arcibiskup Marek Forgáč s poukazem na hospitalizaci papeže Lva po včerejší operaci nádoru na plicích. Výslovně dále poděkoval apoštolskému nunciovi Girasolimu.
2: Ďakujem vám za zanietenie, s ktorým sa staráte o cirkev na Slovensku. Za vaše vždy otvorené dvere, ale najmä vždy otvorené srdce. Sám som sa o tom veľakrát presvedčil. Grazie, Eccellenza.
0: Vděčnost vyjádřil jmenovaný košický arcibiskup Marek Forgáč v přímém přenosu televize Lux i svému předchůdci Bernardu Boberovi. Ten podle papežova rozhodnutí arcidiecézi povede do předání úřadu jako apoštolský administrátor.
2: Za roky jeho obetavej služby pre arcidiecézu. Otec Bernard, ďakujem za prijatie a spoluprácu a do budúcnosti počítam s tvojou pomocou.
0: Inaugurace nového arcibiskupa Marka Forgáče bude v Košicích oslavnosti patrona arcidiecéze svatého Ondřeje v sobotu 28. listopadu. Jeho poděkování dnes v katedrále směřovalo také ke kněžím a ostatnímu božímu lidu.
2: Vy budete mojimi najbližšími spolupracovníkmi. Záleží mi na tom, aby som vám bol na blízku, s pochopením, prijatím, vypočutím, povzbudením a sprevádzaním. Príklad nášho bratstva a našej jednoty nech je prvým ohlasovaním evanjelia. Pozdravujem aj zasvetených a ďakujem za vaše svedectvo. Pozdravujem všetkých bratov a sestry, najmä rodiny, mladých i skôr narodených a pozdravujem hlavne trpiacich a hľadajúcich. Ďakujem všetkým vám za vašu prajnosť. Som naozaj milo prekvapený. A za vaše modlitby. Prežívam veľkú bázeň, lebo si uvedomujem, že toto nie je o postavení a svetskej sláve, ale predovšetkým o službe, ktorá presahuje do večnosti. Nechcem žiť v uzavretej bubline, ale som rozhodnutý žiť v pravde, v kontakte s vami, pri vás a medzi vami. No prežívam aj odhodlanie. Narodil som sa v Košiciach. Tu som prežil väčšinu svojho života i svojej kňazskej a biskupskej služby. Tu som doma. A veľmi si prajem, aby som čo najviac prispel k tomu, aby každý z vás mohol povedať, že naša arcidiecéza je nám domovom, je nám rodinou. A hoci nie som pre vás nový a neznámy, chcel by som priniesť nové, oživujúce a zjednocujúce vanutie ducha. Milí spolupútnici, prosím vás o modlitbu za mňa. A hoci s chvejúcim sa srdcom, s pomocou dobrotivého Boha a pod ochranou sedembolestnej Panny Márie, teším sa na spoločné kráčanie s vami. Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Tolik z dnešního poledne z Košické katedrály od jmenovaného košického arcibiskupa Marka Forgáče.

Na celém světě není tolik ticha, jako když sněží v dolních Kounicích a probořenou střechou katedrály snáší se k zemi bílý

Slavík tam zpívá v létě celou noc a němá luna nad cymbálek hrá. Stříbrný nástroj, který nemá strun, pod volným nebem v troskách kláštera.

Ty holé zdi tu stojí po staleti, kde byla dlažba dávno roste pír. S přadlema touhy pana odmotává a nad hlavou jí létá netopír. Když odmotala všechno chepkou přízy, složila ruce v klín a zatajila dech. Na nebi zvolná zhasínají hvězdy a netopír jí usnul ve vlasech.

jsou staletí a co je vlastně věčnost, když ve vesmíru opuštěný kout ve studni času utopil se okov. Na dno té studny nelze dohlédnout.

Ahoj, holky a kluci. Deštivý, uplakaný den, nespravedlivý černý puntík a kdo ví, co ještě protivného Lucku dneska čeká. Ale stačí jedno dobré slovo a chmury budou pryč. Kdo ho asi Lucince poví?

0: Už skoro začíná léto. A přece prší a do toho vítr chladný jako na podzim. Je ošklivý den. A nejenom pro to počasí. Lucie dostala velkou černou tečku na list papíru, který visí ve třídě na nástěnce a kde se hodnotí chování. A přitom si ji vůbec nezasloužila. Dostala ji neprávem. O velké přestávce se kluci na chodbě honili a jeden vrazil do prvňáčka, až ten malý spadl na zem. To ale nestačilo. Velký kluk se do malého pustil, že do něho vrazil on. A prý si nějak moc dovoluje a potřebuje poučit. Začal prvňáčka mlátit jako žito, jenže Lucie se na takovou nespravedlnost nedokázala dívat. Vložila se do toho.
1: Hele, okamžitě ho nech, nic ti neudělal, viděla jsem to.
2: A jo, tak ty chceš taky, co?
0: Kluk nechal malého, ale skočil po ní. Lucie se kryla loktem, takže tu facku nedostala. Jenže z boční chodby se vynořila učitelka, která má o přestávce dozor. Neptala se na nic. A Lucii i toho hrozného kluka zapsala. Ten byl na takové zapisování očividně zvyklý, když se učitelka nedívala, ještě se na Lucii zašklebil a zvedl pěst k nosu, jakože jí výprask stejně nemine. Ale Lucii ta nespravedlivá černá tečka u jejího jména připadala jako cákanec bláta na bílých šatech. Aspoň dobře, že se nemusí bát maminky a táty jako někteří. Všechno doma vysvětlí a rodiče se na ní zlobit nebudou. Jenomže smůla se s Lucií táhla až domů. Jak začít něco vysvětlovat lidem, kteří nejsou v dobré náladě?
1: Zase se musela vyčistit morčata. Necháváte je děcka v úplném hnoji. Stále chcete zvířátka, ale aby se pak o něj staral někdo jiný.
0: Spustila maminka, sotva Lucie schodila ze zad brašnu. A po morčatech došlo na papoušky.
1: Jen toho smetí kolem klece. Deno denně plná lopatka. A jak jste holky slibovali, že se o papoušky budete starat, že o nich nebudu ani vědět?
0: Nakonec přišel na řadu Bubák s Dominem. Maminka bědovala, kolik je starostí se zháněním žrádla a že je všude plno chlupů, v kobercích i po gaučích. V životě prý tolik neluxovala, jako musí teď. A přitom to není vůbec vidět. Práce má nad hlavu, v ateliéru i doma, ale nikdo jí nepomůže. Každý jenom přidává. Lucie mlčela. Další nespravedlnost, říkala si.
1: Jak mám zametat kolem klece nebo čistit morčata, když je všechno udělané? Co pak za to můžu, že se maminka do všeho hrne a pak je unavená a hubuje?
0: Kocourovi ani pejskovi takové řeči nevadí. Ale Lucie je ze všeho dobreku. Jde radši do dětského pokoje, prý si musí napsat úlohu. Barborka sedí u malého stolku, kreslí včelí královnu a včeličky. Každá má v zadečku učiněné kopí, žihadlo stejně velké a silné, jako jsou kmínky stromů, které plaše rostou dole pod nimi. Kdyby se dvě včelky sesedly na jednom stromě, ani by je chudák malá neunesl. Docela by pod nimi zmizel. Jinak jsou to včely hezké, tlusté a proužkované, každá se šesti nohama. Barborka se má, všechno se jí daří. Místo psaní úloh se Lucie stulila na pohovku a přitáhla kolena k bradě. Koutkem oka pozorovala, jak po okenním skle stékají kapky deště a tu a tam se spojí v jeden pramínek.
3: Proč pláče nebe? Proč asi? Proč je dnes mokré počasí? Nesčetné kapky pilně leští, stromy, které se chvějí v dešti, i louky, co se v dešti vlní, studánky čistou vodou plní. Ty chladné deště dobré jsou, špínu a smutek odnesou, louka v nich voní, neuvadá, dobře, že z mraků voda padá.
0: Někdo zazvonil.
1: Luci, utíkej otevřít, máš tam gábinu,
0: volá z kuchyně maminka. Lucie se neochotně zvedla z pohovky. Po schodech dolů nespěchala. O gábinu nikdy moc nestála. A zvlášť ne o to, aby Mácalová chodila k ním domů, když jí tolik vadí obrázky na stěnách. Pak si ale vzpomněla, jak se do gábiny dneska ve škole pustili holky, že přišla až po diktátě na konci první hodiny. Jo, to se někdo ulejvá, co?
1: Byla jsem u doktorky.
0: Jo, fakt. A že ti to vždycky vyjde na diktát nebo na písemku? Posledně taky.
1: Co pak za to můžu, že mám alergii a musím chodit na injekce?
0: Bránila se Gábina. Kdybys chtěla, byla bys tu určitě včas, víš, ale ulejváš se.
1: Neulejvám. Víš, jak se mi někdy špatně dýchá?
0: Jo, mně se taky špatně dýchá a přece do školy chodím pořádně. Plácla jakási holka. Lucii přišlo Gábiny v tu chvíli docela líto, jak se na ní holky sesypaly.
1: Nic si z toho nedělej, závidí ti. Sami by se chtěli ulejvat, až tvé je, že nemohou.
0: A taky tu teď Lucie má. Zavedu Gábinu jenom do dětského pokoje. Tam nevisí snad nic, co by jí mohlo vadit, říkala si Lucie, když spolužačce otvírala.
1: Ahoj, přišla jsem se zeptat, co jste dělali ve vlastivědě, jak jsem v pondělí chyběla. Holky říkali, že budeme psát prověrku. Jdu za tebou, protože jsi hodná,
0: povídá Gabriela. Mrzutá nálada, uplakaná jako to dnešní nebe, byla pryč.
1: Pojď dál, všechno ti ukážu, Gáby. Ale zuj si boty, ať mamka nenadává. Je bláto.

Zastat se někoho, komu se spolužáci posmívají, to chce velkou odvahu, ale stojí to za to. Zítra uslyšíme, na čem si štěně Domino cvičilo kousání a co z toho bylo anebo nebylo. Z knížky Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. A já už tu mám pro vás nachystané dnešní písničky, moji oblíbenou Vosu od Karla Plíhala a potom Narovnej se od pánů Uhlíře a Svěráka.

0: podnuli. Ten už ví svoje a tihle ti vědí, že koho už osy bodnuli. Ten začíná znova od nuly, stále a znova od nuly. Chvíli to bolí a pak už jen světí, koho už osy bodnuli. Stále a znova od nuly.
1: Lavala vosa v kofole.

a batolil se po stole. Já nebyl žádný smíšek a též jsem se bál výšek. Já koukal jako hlupáček na oka u svých dupaček, když prvně jsem si sedl, spatřil jsem svět a zbledl.

v řevu dětských pískovišť, byl tichý, plachý jako svišť, co nejradši by do hor a nenaváže hovor. Tak byli se mnou v poradně, proč tvářím se tak proradně, proč nejsem chlapec k světu, a řekli zas tu větu.

Ježíška. Jsem povadlý jak podléška. A třeba, že jsem vzdělán, já těžko sbírám elán. Když ráno vstanu z postele a den je jabko kyselé a nechce se mi nikam, sám pro sebe si říct.

taky občas dostáváte taková ponaučení děti. Víte, oni dospělí to možná myslí dobře, jenom to špatně vyjadrují, tak si z toho nic nedělejte. A teď už se společně pojďme pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dobrý Bože, děkuji ti za rodiče, za mámu, tátu, za babičku, za dědečka. Děkuji ti za to, že mám rodinu, která mě má ráda a stará se o mě. Prosím, dej mi sílu, abych uměla pomáhat těm lidem, kteří mě potřebují. Amen. A do dnešního zíváčku už se toho víc nevejde, tak holky a kluci, dávejte na sebe pozor a dobrou noc.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Dnešním hostem je Tereza Richtrová s kapelou. Představím všechny její členy. David Liber, kontrabas.
1: Dobrý den.
0: Matyáš Hekl, bicí. Julie Goetz, housle a vokál. A Martin Josífek, klavír a klávesy. Terezo, máte za sebou spoustu let v divadle, práci s hlasem a před kamerou. Kdy jste si poprvé řekla, že nechcete zpívat písně někoho jiného, ale svoje písně?
2: To byl můj sen už od pradávna. Řekla bych od nějakých těch teen let, ale neměla jsem k tomu odvahu. Vždycky jsem dala přednost jenom v uvozovkách ta interpretace. Ono jako kvalitní interpretace je taky samozřejmě vrcholná disciplína, ale přece jenom jsem toužila potom nějak mít svoji desku, tvořit svoji hudbu a na svoje texty.
0: Jak se jmenuje první skladba, co nám zahrajete?
2: První skladba se jmenuje Kouzlo malých věcí a tahle píseň příhodně vznikla v Brně. Zhruba před 15 lety možná a jmenuje se Kouzlo malých věcí a je o tom, že když se podíváme na věci, které nám přijdou běžné a každodenní trochu jiným pohledem, tak nám můžou začít připadat jako něco výjimečného nebo dokonce jako malý zázrak.

0: Poslouchali jsme skladbu Kouzlo malých věcí, kterou posluchači mohou znát i z vysílání Proglasu, a dnes nám hraje Tereza Richtrová, tedy zpívá, a její kapela. Je pro vás těžší být na pódiu jako herečka nebo jako Tereza Richtrová, která zpívá vlastní písně?
1: No, to je dobrá otázka. Je to tak, že vlastně za tu roli jsem se vždycky mohla trochu schovat. Byl zatím částečně i, dejme tomu, stud nebo nepřijetí sebe sama. A ta role byla takový dobrý kabát, do kterého se člověk jako zachumlal a něco předváděl, byť samozřejmě ty emoce musely být reálné a pravé, musely být moje. Ale pořád to byla ta role, do které, dejme tomu, jsem já vložila třeba nějaký svůj zážitek, ale jako modifikovaný, nějak jako přetransformovaný, když to tady v těch písních, i když je to třeba mírně básnické nebo prostě obrazové, tak jsou to moje autentické zážitky.
0: Tím, že je to osobnější, se člověk stává zranitelnější. Vnímáte to taky tak?
1: Je to určitě tak. Na druhou stranu ty reakce na to jsou spíš vlastně povzbudivé a jsou toho typu, že to spíš posluchači oceňují. Takže mě to utvrzuje v tom, že to je ta správná cesta.
0: Dalo by se říct, že vám třeba ta herecká zkušenost nějak pomohla při té interpretaci písní?
1: No, nebo asi ano, protože já jsem si tam těch slov napsala hodně, tak asi to, že nás drtili s tím, abychom správně vyslovovali, což je naprosto správně. A dneska po hříchu mám pocit, že se na to trošku jako úplně tak nedbá, jak by mělo. Já to mám moc ráda, tu divadelní mluvu, hezkou výslovnost, tu kulturu a kultivovanost toho mluvního projevu, tak v tomhle mi to asi určitě pomohlo.
0: Jak se vám spolupracuje se zpěvačkou, která má zkušenost s herectvím?
2: To je zajímavá otázka. Určitě jsou v tom jisté rozdíly. Vnímáme takový jako jiný druh, nějaký stage presence, jak se říká, u Terky, než u zpěváků, kteří třeba nemají tu hereckou zkušenost. Terka prostě jde vidět, že vždycky třeba Terka tvrdí, že je sama za sebe. Já si třeba osobně myslím, že i jako Tereza Richtrová zpěvačka je taková jakási role, kterou ona si na těch koncertech frčí, a je to zajímavé sledovat. Je to velké

0: Dozněla píseň Smutná, zpívala Tereza Richtrová a hrála její kapela. Pro naše posluchače, kteří nás poslouchají skrze vlny Radia Proglas, připomenu, že koncert mohou také sledovat vizuálně na YouTube kanálu našeho radia. Nebudu přímo citovat, ale vy jste řekla, že texty jste zapisovala po mnoho let a jsou to takové obrazy míst, kde jste žila a co jste třeba prožila. Když se vrátíte k nějakému staršímu textu, a může to být třeba několik let, poznáváte v něm stále sama sebe?
1: Musím říct, že se poznávám. Slyšela jsem to od pár hudebníků, kteří tvoří a říkají, že třeba za pár let už se za ten text nemohou postavit. Tak mně se tohle nestalo, ale možná je to tím, že opravdu jsem zachovala jenom to, co mě přišlo právě vždycky takhle po delší době, když jsem se k těm textům vrátila, pořád nosné, nepřipadalo mi to ani hloupé, ani příliš patetické. Takže ano, ty zážitky některé byly hodně silné a pořád to v těch písních je. A i pro mě je vlastně příjemné je zpívat, i když jsou třeba o smutných věcech, protože se vracím do těch míst, která veskrze byla všechna krásná a stále ještě jsou.
0: Jsou pro vás texty spíše vzpomínky anebo něco hodně přesného jako dokumenty událostí?
1: Jsou to spíš taková pásma různých detailů a věmů, které se skládají právě do nějakého obrazu. Je to hodně pro mě o

0: emocích a o pocitu, o tom, co jsem prožívala v tu dobu, a myslím si, že hodně důležitou roli pro mě v tom hraje i roční období, to, jak vypadala příroda.
1: Stalo se vám, že když jste někdy o nějakém místě napsala písničku, tak se jeho význam pro vás nějakým způsobem změnil?
0: Myslím, že ne, že co bylo důležité, a která ta místa se propsala do těch písní, tak jsou důležitá stále, a všechno jsou to místa, kam se ráda vracím.
1: A měla jste nějaké místo, o kterém konkrétně jste dlouho chtěla něco napsat a pak to přišlo? A třeba jste dlouho váhala?
0: Jo, byly to vlastně, není to jedna píseň, jsou to de facto dvě nebo tři písničky, a je to Krajina podyjí. To je moje milovaná krajina, kterou opravdu jako považuji za jednu z nejkrásnějších u nás. A tam jsem dlouho chodila předtím, než jsem o tom něco napsala, ale vlastně ten význam těch míst se nemění.
1: Když napíšete text, máte už představu, jakou to bude mít náladu? Nebo dovolíte kapele, aby se to třeba hodně změnilo?
0: Určitě dovolím kapele, aby se to hodně změnila, pokud je to nějak v souladu s tím textem, pokud to nejde úplně proti tomu. A někdy, i kdyby to šlo proti tomu a nebylo to kontraproduktivní, tak proč ne? Kapela za mnou se směje a moc dobře ví, proč. To je třeba písnička Karpatská, kterou tady dneska teda hrát nebudeme, ale přijďte na koncert nebo si ji poslechněte z CDčka. Na desce zní hodně jinak, než ji hraje kapela. Je to proto, že tak nějak jsme nevěděli, jak ji uchopit. Ta studiová deska, ten zvuk je hodně jiný, je tam hodně jiných nástrojů, je to hodně pestré. Stalo se to, že jsem nechala kluky s Julí prostě samotné na zkušebně a oni mi pak psali večer, no tak jsme s tím něco vymysleli, tak uslyšíš příště. No, byla jsem jako velmi překvapená a příjemně, musím říct. Je to něco úplně jiného, než jsem čekala, ale je to trošku možná zvláštní o tom mluvit takhle v rozhlase, když to navíc ještě nezahrajeme, ale tím spíš přijďte na nějaký náš koncert.
1: Před námi je písnička Jmelí. Mm-hmm. O čem je?
0: No tak to je přesně ta písnička z podyjí. To je procházka po pohřebení vlastně nad údolím Dyje, které takhle krásně jako padá z obou stran k té řece ve slunečným letním dni, kde je nádherně a tenhle zvoní, jsou tam všechny ty zvuky, a když se člověk zaposlouchá, tak slyší lecos a třeba i píseň své vlastní duše.

rožičky, květvičky, lístečky, v koruně objímá sluneční svět. Z hladiny váška se odváží vzlétnout na vteřin pár na křídel hnit. V dubince scholené tělíčko zítřka, v pelíšku lišejník a sladký med. Ve větru křepotá stříbrná nitka, co z řeky se pár.

si chrání v kořenech, doupě zas prohliščí srst. Času se vysmívám, s větrem se miluju, na podzim rozhodím zlaťáku hrst. V dubince schovené tělíčko z jířka, v pelíš

0: Tereza Richterová a její skupina nám hrají ze studia Proglasu. Terezo, vy spolupracujete i s Martinem Kišperským. Jak se změní třeba text nebo píseň, když spolupracujete s někým takovým?
1: S někým tak výrazným.
0: Ano.
1: Text se nezměnil skoro vůbec, na to jsem si nenechala sáhnout od Martina na texty, ale několik dobrých doporučení dal a drobné změny tam byly. Například spousta předložek šla pryč, bylo to v řádu jednotek slov, bych řekla ty změny, a taky mě párkrát donutil dopsat sloku, což musím ale říct, že všechny ty změny vždycky byly ku prospěchu, rozhodně. A co se hudby týče, tam to bylo trochu rozmanitější. Některé moje melodie, které jsem měla teda jenom jako nápěvy v hlavě, byť jsem je tam třeba slyšela více hlasně a snažila jsem se mu to vždycky jako předat tím, že jsem mu to přespívávala dokola, on pod to hledal kytaru, tak někdy ta melodie zůstala prakticky beze změny, ta základní, a někdy se změnila hodně. Čo jsme se trošku tak jako přetahovali, přetlačovali, ale vždycky potom nakonec to byl ten nejkrásnější moment, když to zapadlo, luplo v tom a najednou to bylo. A našli jsme to.
0: Měla jste někdy chuť říct třeba Martine, ne, takhle ne?
1: To jsem několikrát řekla. To jsem několikrát řekla. Nebylo to, že by to bylo na celou píseň, jako takhle úplně ne, ale bylo to třeba na tempo, nebo spíš takové jako drobnější úpravy. Ale co jsem spíš říkala, tak bylo Martine, tohle rozhodně ano. Ale byly to i věci, které tam být neměly. Třeba trumpeta tam neměla hrát, ale já jsem ji tam prostě potřebovala, takže tam byla.
0: Pojďme na další skladbu.
1: A další skladba, to je naše Folklore Edition. Máme takový set uprostřed desky, protože folklor, který vychází prostě z přírody, tak je taky mojí obrovskou inspirací. A tahle píseň se jmenuje Z hory.

0: Posloucháte koncert Tereze Richtrové a její kapely ze studia Radia Proglas. Album, které jste natočili, má nějakou konkrétní podobu, ale chtěl bych se zeptat, jestli se třeba během živého hraní mění trochu charakter písní.
1: Myslím si, že hodně. Už jenom z té podstaty toho složení nástrojového. My jsme vlastně přišli do toho jako jazzové trio Veřejně nepřístupná vodní plocha a dostali jsme se k tomu, takže já jsem Martinovi nahrával pro Terku kontrabasy na desku Místa krajiny. Ona mě pak volala. Hezky jsme si pokecali po telefonu, zjistili jsme, že bychom to mohli zkusit a že bychom to mohli zkusit právě s vodní plochou. A vlastně ta vize byla taková, pojďme respektovat ty písničky tak, jak jsou napsané, s nějakým citem, ale zároveň pojďme tomu dát takový jako jazzovější, triovej, akustický feeling s tím, že pak nám k tomu přirostly nějaký synťáky, což není dnešní případ, ale jsou tam. Takže jako charakter se změnil do takového asi jazzovějšího přístupu, ale zároveň s respektem k tomu folku, folkloru a alternativě, kde ta deska vlastně je zaparkovaná.
0: Pojďme na další skladbu.
2: Další skladba se jmenuje 42.

0: věčně vděčně děkuji.
1: Píseň 42 zpívá Tereza Richtrová a hraje její doprovodná skupina dnes ze studia Proglasu. Vy jste asi prošla školou klasického zpěvu.
2: Ano.
1: Co vám to dalo a co jste se musela naopak odnaučit, když jste začala zpívat vlastní písničky?
2: Dalo mi to disciplínu. Naprostou v tomhle. Dalo mi to znalost pojmu jako hlasový klid, hlasová hygiena a tak podobně. Dalo mi to vědomí toho, že nejdůležitější je dech a hlava. A že hlas je odrazem duše a vůbec celkového stavu člověka, i tělesného, i psychického. A že to je křehký nástroj, ale zároveň je to sval, který se musí posilovat. Tak to byly všechno užitečné věci a ty věci, které jsem vlastně potom opustila tady z téhleté v uvozovkách klasické školy, bylo asi to myšlení, že existuje něco jako klasický zpěv a něco jako neklasický zpěv nebo přirozený. Já si myslím, že zpěv je jenom jeden a že zpívat umí každý. O tom jsem přesvědčená, protože to je prostě nějaký bytostný projev, který je léčivý, potřebný a je to úžasná věc moct takhle ventilovat věci, moct se vykřičet, moct si zaspívat z radosti, ze smutku. To všechno jsou věci, které by měly jít ven.
1: Dáme si další skladbu a ta se jmenuje Boží muka.
2: To je skladba, která vznikla na cestách vlakem z Brna do Olomouce. To je dlouhá cesta, tam toho člověk hodně vymyslí, ale pokaždé se mi opakoval jeden výjev, jeden moment, na který jsem čekala, když se za oknem myhla právě tahle ta drobná stavbička uprostřed ničeho. Vždycky jsem si říkala, co je zatím za příběh, co to bylo za místo, které někomu stálo za to takhle označit.

0: Dozněla skladba Boží muka v podání Tereze Richtrové a její kapely, kde vás posluchači mohou vidět a slyšet v nejbližší době.
1: Tak dnes, úplně nejdřív, dneska je 7. srpna na maratonu hudby od 6 hodin, potom hned pozítří v neděli 9. srpna v Boskovicích na zahájení promenádní sezóny. Další koncerty zatím ještě nemáme potvrzené, ale nalaďte si Českou televizi a pořad Sama doma 23. října, kde nás taky uvidíte a uslyšíte.
0: A kde si posluchači mohou koupit vaši desku a nebo poslechnout?
1: Desku si můžou koupit buď to přímo u mě, ať si mě najdou na sociálních sítích, nebo i kluky z veřejně nepřístupné vodní plochy, případně ať zajdou nebo napíšou do Indies. A to je asi všechno. A na koncertech samozřejmě. Přijďte na koncert.
0: To byla Tereza Richtrová a její kapela. Děkuji, že jste přijali pozvání do studia Proglasu.
1: My moc děkujeme za pozvání, bylo to moc fajn.
0: Jakou skladbou se rozloučíme?
1: Rozloučíme se skladbou, která je i rozlučková na CDčku a jmenuje se Z kruhu.

0: Nyní přebíráme zprávy z Českého rozhlasu Plus.
1: Sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v šancelize na hřišti Bohemians 0-1 a na druhý Liberec se bodově nedotáhli. A počasí zítra bude nejdřív mlhavo, později většinou polojasno nebo skoro jasno a teploměry ukážou až 17 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Poslanci dnes hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
3: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice. Řeknu skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
1: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. O budoucím vedení je po dnešku jasněji v 7 ze 13 krajských měst v Česku. Třeba v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jednání po víkendových komunálních volbách ještě zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici zatím ve dvou. Ukrajinská armáda se potýká s omezením satelitního spojení. Americká společnost SpaceX nečekaně snížila rychlost zvláštních služeb družicového internetu Starlink poskytovaných ukrajinské armádě v rámci programu Starshield.
4: Ukrajinští vojáci působící na frontě listu Ukrajinská pravda potvrdili, že omezení rychlosti na maximálně 160 km za hodinu zmařilo mnoho dronových operací. Vojáci upozornili, že Starlink, pracující s vysokorychlostními drony, je nezbytný k sestřelení ruských proudových letounů. Ty dnes zaútočili mimo jiné na západoukrajinský Luck.
5: Na žal, vorog necílil v udar.
4: Náčelník volyňské vojenské správy Roman Romaniuk ukrajinské televizi řekl, že ruské drony zasáhly čistě civilní objekt. Velkoobchod s evropským zbožím, jako jsou cukrovinky, čokolády nebo chipsy. Nejméně 6 lidí zahynulo a 12 bylo zraněno, uvedl Romaniuk. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. 7 desítkám žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Podvodníci tak stát připravili o téměř 2 miliony a 800 tisíc korun. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětinské má spis bezmála 5 000 stran.
6: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosu z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
7: Fotbalisté Mladé Boleslavy podlehli v dohrávce 6. kola šanceligy Bohemians 0-1. Střelčeši tak přišli o možnost bodově se dotáhnout na druhý Liberec. Basketbalistky USK Praha právě hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Zápas sleduje Veronika Šlajsová.
8: Ve čtvrté minutě třetí čtvrtiny vedou basketbalistky USK Praha dokonce rozdílem 10 bodů, 46-36, a to je proto, že francouzskému Bourges se ten vstup do třetí čtvrtiny úplně nevydařil. Z pražské královky Veronika Šlajsová, Radiožurnál.
9: Překážka na D1 za Holubicemi a nehoda na pražském okruhu u Jinočan. Na D1 z Prahy z Brna na Vyškov opatrně za sjezdem na Slavkov. Na kilometru 213 vás může překvapit neosvětlené vozidlo. Na místo to jede řešit policie. Na D1 z Brna do Prahy podobná překážka za Divišovem. Na 37. kilometru porouchaná dodávka blokuje pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu před odbočkou na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se zpomaluje, už je to ale bez dlouhé kolony. S kolonou naopak počítejte na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ve Spořilovské ulici se popojíždí od sjezdu z Tyrkovy ulice až do Brněnské, kde u sjezdu na Chodov překáží převrácený bagr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekejte ráno ještě místy mlhy, která se během dne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. A teploměry ukážou 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Každý z nás někdy potřeboval druhou šanci, nebo někoho, kdo nad ním nezlomil hůl. Staňte se dobrovolníkem Mezinárodního vězeňského společenství. Darujte svůj čas dětem a jejich pečujícím, lidem ve výkonu trestu nebo těm, kteří po propuštění začínají od nuly. Zapojte se na www.mvs.cz. mvs.cz.

0: Vyražte s námi v následujících minutách směrem na jih. Podíváme se do starobylého města Strážnice, které dodnes uchovává tradice. Jedna z nich je zapsána jako nehmotné dědictví na seznam UNESCO. Za pár chvil otevřeme dveře dílny, kde se řemeslo dědí z generace na generaci. Rodina Jochových se už 120 let věnuje výrobě modrotisku. Tradiční tmavě modrá látka s bílým vzorem vzniká ručním potiskem a její výroba dosáhla vrcholu v 19. století. Tehdy rostly malé dílny jako houby po dešti. V roce 1906 ve Strážnici Cyril Joch založil modrotiskovou dílnu. Jeho pravnučka Iva Bartošková spolu s rodinou v jeho řemesle pokračuje. 120 let práce s textilem si představíme právě teď. A za chvíli se zeptám na osobnost zakladatele Cyrila Jocha.
1: Cyril založil tu dílnu v době, kdy už byl modrotisk poměrně na ústupu. Vyučil se tady v té další strážnické dílně, která právě zanikla a Cyrilová teda přetrvala. Ale asi ten modrotisk ho musel nějak jako hodně oslovit, že v době, kdy už právě docela dost přišel ke slovu ten strojní tisk a tak dále, začalo se to hodně měnit, tak přesto tu dílnu založil. Cyril poměrně brzy zemřel, on že jo, byl v první světové válce, takže to zdravíčko neměl úplně nejlepší, takže mu bylo nějakých 45 let, když zemřel a dílnu teda vedla prababička, ta Anna, což taky nebylo běžné v té době a ještě bych řekla, že právě díky tomu, že i zaměstnávala lidi odjinud, že nebyla jenom v rodině, což v těch dílnách, co vím, jsou možná dílny, kde zaměstnávali lidi zvenčí, ale většinou zaměstnávali jenom rodinu. Takže my jsme měli i zaměstnance zvenčí, kteří vlastně překlenuli to období, než se vyučil vlastně jejich syn František Joch, takže jako můj dědeček. Takže to bylo taky takové trošičku jiné, no a v současnosti, já vlastně ani nevím, jo, ty dílny se celkem proměňují, hodně se toho mění. Řekla bych, že u nás je takové trošku jiné to, že máme hodně těch vzorů, které vznikly v době trvání úluvu, ústředí lidové umělecké výroby, kdy tady pracovaly výtvarnice a dělali se, my říkáme, úluvácké vzory, které byly oproti těm běžným klasickým, tak byly větší, řezaly se do dřeva, byla tam přiznaná ta ruční práce, aby to bylo viditelné. No a po revoluci, že když se zase jako vraceli dílny do rukou původních rodin, tak nám tady nějaké uluvácké zůstaly, protože tam byly zase ty autorky paní Arnoška Eberhardová a Jana Kubínová, které se na těch formách podílely. Takže nám zůstaly a my je můžeme nabízet, což je takové ozvláštnění.
0: Paní Bartošková, pojďme to vzít od prvopočátku. Jak vlastně ten modrotisk ve vaší dílně vzniká? Kde je to první místo? Kde mě vezmete jako první?
1: Tak jako úplně první vzniká v podstatě u škrobičky. Plátno se musí první, než se může potiskávat, tak se musí naškrobit.
0: A to všechno děláte tady. To jsou ty velké vany, na které se díváme.
1: No, tady ty válce, kterýma se to naškrobené plátno, to není mandl, oni ty válce vytlačují přebytečný škrob, aby třeba vám to někde nedělalo hromádky a tak dále. Takže to projede těma válcema, pak se to tady pověsí, usuší, tady se to vyžehlí a je připravené k tištění.
0: Já jenom musím říct, že ta sušárna to je taková velká dřevěná konstrukce. Tady v té dílně jsou nesmírně vysoké stropy a z té konstrukce visí jak už modrotiskové látky, tady připravené několik metrů mají dole. Tady ta sušárna je taky poměrně velká a po mé levé ruce je několika metrový dlouhý stůl, který je celý pokrytý bílým plátnem. A tady podle mě začíná celá ta práce. Tu se tiskne.
1: Ano, ano. To máme pětimetrový stůl, na který natáhneme tu látku a potiskáváme ji formama.
0: Mm-hmm. Můžeme si o těch formách něco bližšího říct. Já se tady dívám na nádherné formy, které jsou přede mnou na stole. Některé jsou vyřezávané ze dřeva, některé jsou takzvaně nějak vybíjené takovými mozasnými hřebíčky. Takže se dívám na dvě
2: ty formy, které tady jsou velké asi tak zhruba 35 na 35 zhruba. Pamatují ještě vašeho pradědečka některé z nich?
1: Tyhle ty ano, tady ty řebíčkové, ty vybíjené, ty jsou staré přes 200 let. Ty vlastně pochází z té dílny, kde se náš zakladatel vyučil.
2: Takže to jsou ty nejvzácnější.
1: Ano, to jsou ty nejvzácnější.
2: Drobné kvítky, ano, ano. Tohleto, to je něco novějšího?
1: Ano, tohle to právě vzniklo v době trvání úluvu, kdy vlastně ty výtvarnice, nebo ta paní Arnoštka především, se inspirovala v přírodě, takže to jsou stylizace různých kytiček, přírodnin, inspirovala se třeba ve výšivce nebo v krajce, kdy určité prvky vytáhla, přepracovala, aby to bylo jako vhodné pro modrotisk a pak vznikaly nové vzory.
2: A co když byla některá hospodyně na sebe natolik pyšná, že chtěla formu, kterou nikdo neměl a byla tady určena jenom pro ní? Dalo se to tak zařídit?
1: No dřív ne, dřív na to lidi určitě neměli, jo. To bylo celkem jakože nákladné. Dneska, kdyby nějaký výtvarník a občas se stane, že někdo třeba má nějaký svůj projekt a chce něco pro sebe, ale většinou se to nedělá tady tímto složitým způsobem. Většinou se to dělá tak, že ta forma se udělá jenom tak jednoduše, protože nemusí vydržet dalších 200 let.
2: Jak to probíhá? Ta forma se natře nějakým materiálem a pak se přejde k tomu velkému stolu, kde se tiskne.
1: Tady se rozetře tiskavský pop nebo
2: ano,
1: rezerva.
2: Ano, to je taková dřevěná bedna, která má tak 55 na 55, opatřená dřevěnými rámy. Ta tekutina má zelenou barvu a říkáte tomu tiskařský pop, který ano. Má asi, jak jsem se někde dočetla, každá dílna má své vlastní recepty na to.
1: Ano, to bylo velké tajemství, protože kdo neměl dobrý pop, tak nemohl tisknout. Ta bedna je vyměkčená, je měkká, aby tak jak narazítka, že? Protože ta forma je rovná, tak aby se krásně nabral ta barva na ty vzorečky, tak je potřeba, aby to tak trochu pružilo. No a forma teda, ještě to jsme si neřekli, je tady opatřená hřebíčky, které na látce dělají značku, aby bylo vidět, kam se má dát další forma. Takže vy si vlastně formu namočíte. Tady většinou už bývá nakreslená čára, podle které potom pokračujete. Takže těma hřebíčkama položíte, abyste měla hřebíček na čáře, zabušíte.
2: Aha, rukama zabušíte. Paní Bartošková použila dvakrát pěst, zabouchala a na bílé plátno se potom obtiskne ten
1: vzorek. Musí se to pěkně na hranu postavit a zvednout, aby se to nerozmazalo.
2: To je strašně pracné.
1: Je.
2: To se člověk nachodí podél toho stolovi, tak musíte tak 15 kilometrů denně kolem toho ujít.
1: To jako určitě jo, určitě, protože to se různě ještě potahuje, jo, tiskne se třeba tady část, pak se dotiskává spodní a vrchní část, pak to musíte pověsit a tak dále. Je to pracné, ale je to ta technologie, která je právě prastará a kterou by bylo fajn teda udržet, no.
2: Víte, já bych měla obrovský problém s přesností. Trefit ten vzor tak, aby na sebe navazoval.
1: Tak to se člověk učí. To se učí třeba, říká se tiskaře, po 6 letech.
2: Po 6 letech.
1: Ano, aby zjistil, která forma, protože u některých forem jsou ty hřebíčky přiznané, někde se třeba ten poslední ztrácí ve vzoru. A vy teďka musíte vědět, který zrovna z těch bodů je ten hřebíček. Takže to se tak člověk jako učí. Samozřejmě, že i něco třeba pokazí, ale když je to jenom nějaká drobnost, která je vlastně v rámci toho, že je to ruční práce, tak to nevadí, pokud se udělá velká.

0: střídalo a tak dále.
1: A kolik lidí zaměstnáváte momentálně?
0: Jako v Modrotisku? V Modrotisku mám jednu švadlenku, pak teda děvčicu, která bude tisknout, no a to je v podstatě teďka všechno, jinak tady máme brigádníky. Potřebujeme samozřejmě vzít ještě někoho dalšího, takže to se ještě rozhodne.
1: A je složité to řemeslo naučit někoho zvenku? Vy jste mezi tím vyrůstala vlastně, by se dalo říct.
0: No, jako asi jo. Takhle záleží na tom, jak je ten člověk zručný, jak má třeba za sebou i nějaké doma třeba, jestli si něco dělá, nedělá, jestli vlastně v té ruční výrobě je trošku zběhlý. Pokud by to byl někdo, kdo v životě si třeba ani nepřešil knoflík, no tak to by asi nebyl zrovna on. Ale většinou lidi, kteří se o to zajímají, právě mají ty rukodělné už znalosti, schopnosti, tak snad to nebude tak strašné. No.

0: Paní Bartošková, co se děje poté, když máte ten vzor natištěn, kam teda ta látka jde? Ona zase musí trošku proschnout?
1: Ona se musí usušit, což je za chvilku, za nějakých pár minut, ale pak se musí nechat týden vytvrdnout, takže vy ju tady vlastně pověsíte, necháte to týden zrát.
0: Visí tady několik těch látek, ale to jsou obrovské vzory. To je takový netypický modrotisk, na co se dívám proti sobě.
1: To je spolupráce s veřejností, kdy lidi si u nás můžou koupit plátno, ten Aha. pop, a můžou si vytvořit vlastní vzor. Nebo tady třeba, na co se díváme, to je na lnu, takže to oni mají vlastní materiál, na který si něco namalovali. A my jim to teďka zabarvíme a oni si to pak budou dál nějak prostě prezentovat. Buď z toho budou něco šít, nebo většinou šít, no.
0: Takže tahle dílna je otevřená pro veřejnost a pořádáte i workshopy, naučíte to zájemce, jak se to dělá, a člověk si může tady dle vlastní libosti něco nechat udělat. A vidím, že lidé mají obrovskou fantazii, protože jsou to takové divokrásné, skoro až surreální vzory, bych řekla, které s tím folklorem moc společného nemají. Ale pojďme se teda vrátit té tradici.
1: Když
0: ano.
1: právě říkáte, že s tím folklorem, to je právě ono, co se snažíme prezentovat, že vlastně modrotisk nemusí být jenom folklor. Ano. On se taky v tom čase se proměňoval úplně zpočátku, když přišel do Evropy, tak ho využívala šlechta na tapetování, čalounění a podobně. Tohle třeba to je replika jednoho toho starobylého vzoru čalouněnského. Takže bychom rádi, že vlastně, aby lidi pochopili, že modrotisk je tkanina, s kterou se dá udělat spousta věcí. Takže nejen jako do krojů, to je právě to, proti čemu se snažíme bojovat, ale může prostě si z toho dělat různé plakáty, i autosedačky se potahovaly, taburetky a podobně.
0: A nebo si to obléct na zahájení olympijských her.
1: Tak, přesně tak.
0: Takže my se odsud s tou látkou, která uschne, po několika dnech přesuneme do nějaké části, kde se barví.
1: Ano.
0: Takže se projdeme dílnou po dřevěných roštech. Pošlapeme směrem indigo, řekla
1: ano,
0: bych.
1: Přesně tak.
0: Tady bych spadnout nechtěla. To je teda v zemi zabudovaná káť.
1: 2 metry hluboká.
0: 2 metry hluboká. Nad ní visí sušák a na sušáku v tuhle chvíli se suší mokré v indigu vymáchané látky.
1: Ano, tomu se říká, to je takzvaný ráv, na který se navěší těch 13 metrů, už jako ano. vytvrdlé té látky, navěší těch 13 metrů a pomocí kličky, jak rumpál, se to spouští do té barvící lázně, kde se to nechá nějakou dobu, pak se to vytáhne. Je to takové úplně, když to vytáhnete hnedka, je to takové žluto-zelené. A až za 5 minut na vzduchu to zoxiduje na světle modrou, takže to znova namáčíte, znova vytahujete a tak se to dělá 6x, 8x nebo tak nějak. Tam už prostě člověk musí mít trošičku znalosti, musí trošku vědět, jak se to barví, aby poznal, jestli třeba stačí 6x nebo ještě radši pro jistotu přidá nějaké další 2 ponory.
0: A za mnou probíhá i nějaký proces, slyším nějaké žblunkání.
1: Ano, to budeme vařit pop, ten tiskařský pop, a to se musí týden rozpustit. Arabská guma, ne, 14 dní. 14 dní arabská guma a musí se míchat, protože ta arabská guma, že to je takové lepidýlko, a ona jak se rozpouští, tak se lepí na dno, takže se musí pořád.

0: Radioreport na Proglasu vás dnes bere do dílny rodiny Jochových, kde se už pátá generace věnuje rodinné tradici, výrobě modrotisku. Naší průvodkyní zůstává pravnučka zakladatele Cyrila Jocha Iva Bartošková. Ptám se, odkud se do Strážnice dováží barvivo, bez kterého by modrotisk nemohl vzniknout. Jaká je cesta indiga?
1: My to dovážíme teda z Indonésie, tam se právě pěstují i ty keříčky indigovníky, z kterých se to fermentuje. Ale ono, já nevím, jestli je to úplně přesně z těch keříčků, nebo jestli se tam přidává něco dalšího, protože ta fermentace je velice jako zdlouhavá a vyfermentuje se z velkého množství málo toho indiga, že? Takže tam nějaké úpravy probíhají, ale v podstatě to má úplně stejné vlastnosti, takže...
2: Takže poté, co to několikrát projde tím procesem toho namáčení, tak se to znova osuší a pak se s tou látkou děje co?
1: Pak se pere. Vy tady máte pořád, ještě vidíte, že tam je ještě pořád ten pop. Toho se potřebujeme zbavit, takže to se pere tady v té pračce, velká průmyslová pračka, která
2: no,
1: má uprostřed válec.
2: Tohle je pračka. No, že... To snad měří 4 metry na výšku a minimálně 3 metry na šířku. To je obrovské až ke stropu.
1: Taky se tam pere až 5 kusů na jednou.
2: Ano, ano.
1: Oni se ty kusy k sobě zešpendlí, volný konec se přehodí přes ten válec, taky se to zešpendlí, takže si uděláte takový nekonečný pás. A když se pračka pustí, válec se otáčí, tak ono to vlastně takhle pere.
2: Takže ten pop se během toho praní ztratí a už tam zůstane ta bílá,
1: ano,
2: viditelná.
1: Ano.
2: A to je finále. Pak se to zase to suší.
1: Pak se to tady zase usuší, pověsí, usuší, pak se to vyžehlí, pak se to poskládá a je hotovo.
2: Je to hotovo. Ta dílna tady vznikla původně pro vás, nebo je to nějaký rekonstruovaný prostor?
1: Tohle vlastně postavil ještě Úluv v těch 70. letech, 82. jsme se sem stěhovali, ale jako zájem je právě ti různí výtvarníci i ta veřejnost. Akorát prostě jako mě to nedá, abych to neřekla, velký problém je falešný modrotisk. Modrotisk se falšuje a to by prostě z toho řemeslník vyletěl z kože, protože vy to tady děláte jako tím poctivým způsobem, zachováváte tradici. Byli jsme zapsáni na tu listinu UNESCO v roce 2018, kde jsme se zavázali dodržovat tady tento technologický postup. No a teďka na to prostě naskákali všelijací chytráci. Třeba mám od zákazníků zprávy, že prostě barva se jim vypírá, je škaredá a podobně, jo. Modrotisk je populární dneska. Akorát, že lidi o ten modrotisk mají zájem, ale pak přijdou do krámku, tam uvidí modrobílou tkaninu, nepoznají, že je to pravý modrotisk, tam jim nikdo neřekne, že není pravý.
2: My jsme mluvili o tom, že ten tiskař se to učí 6 let a co takový barvíř, taky se to řemeslo učí tak dlouho?
1: Barvíř se říká až 10 let.
2: Až 10 let.
1: 10 let. Tam totiž na to má vliv jako hodně věcí. Samozřejmě máte tam nějaké prvky, které musíte spolu smíchat a musí vám vyjít ta výsledná barva. Ale zaprvé je to teda ta oxidační barvící lázeň a ona celkem jako vyprchává. Potom, když barvíte pro někoho jiného, tak vám to vezme barvy, třeba tady ten len, ten vezme barvy víc. Potom, když dobarvujete tu kypu, přidáváte tam to indigo plus další věci, tak vy musíte vědět, co jste barvili, kolik jste toho barvili, naše, cizí a podobné věci. A podle toho musí člověk jako tu barvící lázeň nachystat. Teplota na to má vliv, jo? Když vám klesne třeba teplota o 5 stupňů, tak je to jinak v létě, je to jinak v zimě. Takže člověk potřebuje projít hodně situací a vyzkoušet si a podívat se, jak to kdy vypadá, aby si udělal opravdu ten obrázek, nebo pak vám změní nějakou složku, kterou třeba zanikne nějaká firma, vy to koupíte u jiné, tu stejnou věc, ale už to vyráběl někdo jiný, tak to na to má taky vliv.
2: A ta lázeň se vyměňuje po každé, nebo jak dlouho?
1: Teda každý to má jinak, nám to vydrží tak 3 roky. 3 roky se to dobarvuje a tam vlastně z těch složek různých zůstávají nějaké soli, které pořád jako odpařují a pořád tam jsou. A až je to vlastně takový ten roztok přesycený, tak už nezabarvíte.

0: A když neměli dřív pračku, to s tím na trakaři jezdili někde k řece, kde to máchali ty látky?
1: Ano, každá dílna stála u potoka.
0: Ano.
1: Až zase na naši. My jsme to k tomu potoku vozili. Ale jinak třeba i pan Danzinger, ten má za dílnou potok. A ono se to tam prostě dalo do potoka, zatíželo se to kameny a vlastně ta voda to vymývala. My v dnešní době my máme všechno velice usnadněné. Ta technologie je na opravdu vysoké úrovni, takže často se i stává, že lidi přijdou a teď jako nejsou schopni pobrat, že to někdo dělá tímto způsobem. A chcou nám jako opravdu poradit, jako v dobrém, no ale víte co, vy kdybyste si to zmechanizovali, to právě nejde, že?
0: Paní Bartošku, já stojím skoro jako před knihovnou, která je plná forem, mají různé barvy, červené, zelené. Můžu se podívat tady
1: určitě
0: do těch polic, na ty rámečky?
1: To máme zhruba nějakých těch 250.
0: Každá je očíslovaná, abyste věděli,
1: no,
0: co kde je.
1: Ona každá je očíslovaná, některá má i dvě čísla a my máme zas úplně jiná čísla. Formy bývaly pomenované.
0: Ovísek, no, sluníčko a jak jsem četla, ve Strážnici to byli slimáci.
1: Ano, ve Strážnici slimáci. Takže no, často si říká, já nevím, natiskni mě 5 metrů, já nevím, rozmarinky z růžičku nebo něco takového.
0: Ano. Rozpadají se ty formy časem?
1: Rozpadají, my vlastně máme především ty staré formy, takže si je necháváme opravovat u formíře pan Bartoš.
0: Takže
1: a pan
0: Plucha.
1: Ne. Vzácnost veliká, všecko je to tady schované.
0: Proč máte, paní Bartošková, modrotisk ráda?
1: Tak to je teda otázka, jo? Protože já nevím. Mně prostě ten osud tak nějak sem zavál. Já nejsem člověk, který by vyloženě se pro něco nadchl, pro něco splál, pak zase zhasl. Já jsem takový ten, co dělá, co je potřeba. Tak nějak jako se to vyvinulo, že jsem tady, i když jako už bych mohla být v důchodě, takže tady pořád straším a pořád tady je co dělat a co zachraňovat.
0: Koliká ta generace Jochů se modrotiskem teď zabývá? Protože vy jste k tomu přivedla i svou dceru.
1: Ano, já jsem čtvrtá, ona je pátá. No.
0: A jakou budoucnost byste modrotisku přála?
1: No tak já bych mu především přála, aby prostě dál pokračoval, aby pořád dělal tu svoji práci, kterou dělá. A to mně přijde, že kor v dnešním světě, a právě v dnešním světě je těžké obstát, ale v dnešním světě, kdy jsou právě ty technologie, je to něco, co když si člověk vytvoří sám, tak to má určité kouzlo, jo? Má to určitou jak kdyby energii, tak jak třeba jedna paní, která si tady něco objednala a pak byla netrpělivá, jo, že to dlouho trvalo a tak pořád jako, kdy to pošleme. A když jsme jí to poslali, tak pak napsala, že teda děkuje a tak, a že když ten modrotisk měla v ruce, tak že si uvědomila, že by mohla být trpělivější a tak dále, a že ten modrotisk ji oslovil, jo.
0: A já vám přeji, aby se vám dařilo i nadále, aby Strážnický modrotisk vzkvétala. Držím vám palce a děkuji vám za rozhovor.
1: Taky děkuju. Mějte se hezky.
0: S mikrofonem jsme na Proglasu vyrazili tentokrát do dílny rodiny Jochových, která se už 120 let zabývá výrobou modrotisku. Naší průvodkyní historií textilního řemesla byla pravnučka zakladatele Cyrila Jocha Iva Bartošková. Za pozornost děkuje a naslyšenou se příště těší Marcela Kopecká.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. října.
1: Operace svatého otce Lva 14. proběhla v úterý 13. října bez komplikací a podle plánu. Nejprve vám tedy sdělíme aktuální informace o jeho zdravotním stavu.
0: Dnes dopoledne sloužil kardinál Tagle mši svatou na závěr setkání svolaného papežem Lvem k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia.
1: Svatý otec zaslal účastníkům tohoto setkání zvláštní pozdrav.
0: A arcibiskup Josef Nuzík, který se jej zúčastnil, poskytl naší redakci exkluzivní rozhovor, z něhož vybíráme do pořadu několik částí.
1: Přejeme příjemný poslech.
0: Plánovaná operace k odstranění plicního nodulu, kterou oznámil svatý otec v neděli po modlitbě Anděl Páně, se uskutečnila v úterý 13. října v odpoledních hodinách na poliklinice Gemelli. Přibližně hodinu a půl trval chirurgický zákrok, během něhož byl papeži Lvu 14. odstraněn dolní lalok pravé plíce a okamžité histologické vyšetření potvrdilo diagnózu plicního adenokarcinomu.
1: Očekávaná lékařská zpráva, obsahující informace o zdravotním stavu papeže Lva, přišla včera pozdě večer, několik hodin po operaci. Lékařská zpráva specifikuje, že se přikročilo k radikálnímu zákroku, aby se učinilo všechno pro úplné odstranění nádoru. Jak dále uvádí oficiální lékařská zpráva, svatý otec strávil na operačním sále přibližně 3 hodiny, samotný zákrok trval asi 90 minut. Operace proběhla úspěšně a nedošlo k žádným komplikacím. Tiskové středisko svatého stolce dnes odpoledne přineslo nejnovější informace. Svatému otci byly provedeny krevní testy a rentgen hrudníku naplánované po operaci. Výsledky potvrzují hladký pooperační průběh. Hodnoty jsou v normě pro daný typ zákroku. Svatý otec absolvoval respirační fyzioterapii a vstal z lůžka. Může pravidelně přijímat potravu, posnídal a poobědval. Pooperační průběh se vyvíjí podle očekávání.
0: Co se týče délky hospitalizace, platí prozatím již oznámený časový rámec, tedy přibližně 1 týden. Papež je v tuto chvíli v doprovodu těch, kdo mu obvykle asistují v papežském apartmá.
1: Týdenní setkání předsedů biskupských konferencí, představitelů východních církví a pastoračních odborníků k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia završila mše na svatopetrském náměstí. Slavení Eucharistie z papežova pověření předsedal kardinál Luis Antonio Gokim Tagle, děkan kardinálského sboru. Láska v rodině, která je konkrétní, která nepostrádá chvíle únavy, chyby a pády, která je zároveň zázračná ve své nepředvídatelné každodennosti, se takto stává první školou schopnosti mít rád, prvními vzácnými a nenahraditelnými učňovskými léty radosti z lásky. Proto si zasluhují ocenění a podporu všechna úsilí tolika rodin, které v našich městech a našich zemích den po dni prožívají své povolání a poslání, bez rozruchu, ale často s heroickou věrností. Právě oni jsou velkodušnou a pro každého srozumitelnou odpovědí na Ježíšova slova, která jsme slyšeli v Evangeliu. Ne vy jste si zvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Prostřednictvím svědectví těchto rodičů, dětí, prarodičů, lidí mladých i starých, malých i velkých, se evangelní poselství pravdy a plnosti života šíří účinně po celém světě.
0: Řekl kardinál Tagle, který přednesl homílii připravenou papežem Lvem. Svatý otec zaslal zvláštní poselství účastníkům setkání, které svolal k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia. Jak víte, v těchto dnech jsem nemohl být mezi vámi. Z celého srdce vám děkuji za vaše modlitby a za práci, kterou jste společně vykonali, píše papež Lev, který je od včerejška, tedy od úterý 13. října, hospitalizován na poliklinice Gemelli. Sedmidenního summitu, který dnes končí ve Vatikánu, se zúčastnili předsedové biskupských konferencí z celého světa, představitelé východních církví, zástupci rodin ze všech kontinentů a řada teologů a expertů.
1: Svatý otec zdůrazňuje zejména vděčnost rodinám, které hovořily o svých radostech, strastech a nadějích. A děkuje představitelům východních katolických církví a předsedům biskupských konferencí za přípravu a za čas, který tomuto setkání věnovali. Papež potvrzuje, že se seznámí s výsledky práce a diskuzí a až přijde čas, přednese své úvahy.
0: Zejména doufám, že rodiny budou vždy aktivně zapojeny do života a poslání vašich místních církví a že vám budou pomáhat v rozlišování cest, kterými se máte ubírat. Až se vrátíte domů, ujistěte prosím všechny členy vašich společenství o mé duchovní blízkosti a mé podpoře. Dodává papež Lev a svěřuje každého z účastníků ochraně svaté rodiny. Prosím vás, abyste se za mě modlili, tak jako já se modlím za vás. Uzavírá svatý otec.

0: Pozvání do našeho studia přijal arcibiskup Josef Nuzík, předseda České biskupské konference. Během dlouhého rozhovoru jsme se dotkli mnoha témat, o kterých se diskutovalo po celý týden ve vatikánské aule, kam Lev 14. svolal setkání reflektující exhortaci Amoris Laetitia, věnovanou otázkám spojeným s rodinou a manželstvím v dnešním světě.
1: Rodina v dnešním světě, to, co ji vlastně nějakým způsobem nejenom ohrožuje, ale čím je veliká. Mě tam zaujalo na tom prvním, z čeho si můžeme vzít vlastně příklady od dnešní rodiny. Že není to jenom ohrožený jakýsi stav, který prožívá své napětí a krize, ale že my se můžeme vlastně od rodiny učit. A to je směrem k nám, k pastýřům církve. O tom vlastně mluvil už papež Lev na tom prvním setkání, že můžeme se učit od rodiny té rezilience, to znamená takové té odolnosti. A to mě hodně oslovilo, že my někdy jsme. I my jako pastýři církve jsme takový lehce zátěživí, že tu zátěž neseme hůř a rodina ji nese, vyrovnává se s mnohým. A to tam hodně vyznělo, že to k nám míří a papež to sám říkal, nejenom my jako pastýři učíme rodinu, ale my se jako pastýři musíme také učit od rodiny.
0: Tématem druhého dne setkání byla otázka mladých lidí a jejich povolání k manželství.
1: Tamto jeden z těch biskupů našich kolem stolu to pěkně vyjádřil, že manželství je jistý přístav, že to je jako vlastně jakási pevnost, důležitá pevnost v tomto našem světě. A to mě zaujalo a bavili jsme se o tom, co pro to udělat, že bychom měli říkat třeba i rodinám a manželům, my vás máme rádi. My víme, že to není snadné žít v rodině, ale my vám za to děkujeme, že usilujete o ten harmonický vztah. A bylo tam hodně nejrůznějších impulzů, ale toto třeba mě zůstalo nejvíc v paměti.
2: Tohle je téma, které je jistě velmi nosné, protože křehkost zejména mladé generace je opravdu velkým tématem. Vím trochu, o čem mluvím, protože moje děti jsou v takovém věku, kdy se s tím velmi setkávají. Papež se toho dotkl také ve své úvodní řeči, když mluvil o křehkosti mladých lidí, o jejich strachu, protože oni jsou často pod palbou vlastně určitých katastrofických scénářů, třeba pokud jde o ekologii, a na druhou stranu je vlastně tlak sociálních médií na to, aby vždycky vypadali dobře a v pohodě. A uprostřed toho zůstává taková propast. Mluvili jste také o tom, jak vlastně naplňovat tohleto hledání a to prázdno, které někdy prožívají lidé z nejmladší generace.
1: Máte pravdu v tom, že každý den a v různých podobách se tamto slovo, ta křehkost, fragilita objevovala jako jev, který je nám dán, abychom ho nějakým způsobem uchopili a upevnili. A to, na co se poukazovalo, tak aby se mladým dávali vzory právě v těch starších manželech nebo v těch, kteří už mají něco odžito, aby viděli to svědectví, že manželství je krásné, přestože jsou v něm potíže. A já jsem třeba mluvil i o tom, že my využíváme třeba v naší arcidiecéze, a určitě nejsme jediní, že biřmovanci v přípravě na tuto svátost mají také setkání s manželským párem, kterým vydá svědectví o kráse, náročnosti, ale také radosti z manželského života. A to je cesta, vidět to svědectví.
0: Třetí den byl věnován prvním létům manželství.
1: I podle těch různých výzkumů, které má Národní centrum pro rodinu, přestože je tolik potíží s manželstvím a rozpadají se, tak lidé nepřestali toužit po harmonickém soužití v rodině. Že třeba 70% lidí pořád touží a hledá harmonický a stabilní vztah. A to je velice dobrý. A my jsme se bavili vlastně o tom, jak pomoci mladým v těch prvních letech, aby dokázali ty krize, které přijdou, když opadne ta první vlna takové té jakési hodně i emotivní lásky, jak je překonat. A tam zase zaznívaly impulzy, jak třeba vychovávat děti, jak si zvyknout na rozdílnost svého partnera. Pan biskup z Maďarska říkal, že u nich v diecézi snaží se nést takovou myšlenku, že jednu hodinu, aby třeba maminka v rodině byla za den jednu hodinu sama, aby se někdo o dítě postaral. Potom jeden půl den za týden a potom víkend za měsíc. co si konkrétního, a takže jsem si říkal, že i toto je, může být něco, čím z Říma, s něčím konkrétním odjedu a co také rád tlumočím skrze Vatikán News a vysílání Českého rozhlasu Vatikán.
2: A čtvrtý den byl tedy věnován těm krizovým situacím, na které velmi často bohužel tedy tato apoštolská exhortace byla redukována. Došli jste k nějakým závěrům? Je možné shodnout se na některých bodech v přístupu k těm právě znovu sezdaným párům?
1: My jsme všichni čekali, jak se to bude vyvíjet. Ještě předtím, když to papež Lev oznámil, že nás volává sem do Vatikánu, tak jsme říkali, tak to bude 8. kapitola. Ale ne, že se to opravdu rozestřelo, ta pozornost na celý život rodiny, a pochopitelně by nebylo správné, kdybychom toto téma opustili. Zaznívala tu zkušenost, která se dá vyjádřit vlastně u všech stejně, doprovázet. Všichni s tím za těch 10 let máme nějakou zkušenost. Já jsem tam třeba představoval tu cestu plzeňské diecéze, kde hrají roli ti misionáři milosrdenství, kteří vlastně se setkávají s těmi, kdo žijí v novém vztahu. Ten pohled byl u všech stejný. Pořád vystupuje také ta otázka, že nejde tu jenom o ten pohled teologický, aby to odpovídalo teologii svátosti manželství, svátosti smíření, eucharistie, ale také je tu ten pohled pastorační, že co to udělá v pastoraci. A potom, myslím, že to byl chaldejský arcibiskup, který říkal, nesmíme zapomenout na ten rozměr pedagogický. Kdybychom udělali nějaký krok, co to vlastně bude znamenat pro mladou generaci, co to bude znamenat pro tu místní církev. Ten závěr asi dá se říct, že k tomuto dni byl takový, pokračujme, hledejme, poznávejme, ale nespěchejme.
0: Na závěr jsem pana arcibiskupa požádala, aby zavzpomínal na svoji rodinu.
1: Rodina byla pro mě spojená s tím zážitkem domova, že místo, kam se vracím, a to je taková ta první věc. A to druhé, byli jsme velká rodina a tatínek s maminkou nám říkali, měli jsme vás 11, ani 2 nejste stejní. A opravdu s někým jsem si rozuměl víc a dodneška to tak je, s někým třeba méně, a tím jsem se vlastně učil v té škále těch povah připravovat na ten život, kdy budu potkávat lidi v církvi a vlastně všude, kde jsem byl. No.
0: Hovořil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, předseda České biskupské konference. Rozhovor s ním se brzy objeví v plném znění na našich internetových stránkách. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
3: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bromková
3: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Dnes si připomínáme památku svatého Kalista I. papeže a mučedníka. Texty pro modlitbu vezmeme ze 4. týdne žaltáře. Pokud máte starší vydání breviáře, bude to od strany 1192. 1192. Pokud máte novější vydání, nalistujeme stranu 1323. 1323. Závěrečnou modlitbu potom vezmeme ve starším vydání ze strany 1558. 1558. V novějším vydání ji najdeme na straně 1755. 1755. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Michala.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Aleluja. Pán Bůh je síla má, všecka ochrana má. Bezpečně má státi, nic se nelekati, duše má.
1: Neboť při sobě mám, v něhož silně doufám, bojovníka toho, jenž je mocen všeho, nezoufám.
0: Já budu zpívati, čest chválu vzdávati, Pánu Bohu svému, v něm mám svou obranu na věky.
1: Uslyš mě, ó Pane, ohlédni se na mne, utíkám se k tobě, rád tě mám při sobě, můj Pane.
0: Tváře své přede mnou neskrývej, buď se mnou, ty jsi mé zpomožení i vysvobození, Bože můj.
1: Podivuhodná je pro mě tvá znalost, Hospodine.
0: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš. Ty víš, když sedám i když vstávám.
1: Poznáváš mé myšlenky již z dálky, ať jdu nebo ležím, ty to určuješ, všímáš si všech mých cest.
0: Slovo ještě nemám na jazyku, hle, už je znáš, Hospodine, celé.
1: Obklopuješ mě zezadu i zpředu a kladeš na mě svou dlaň.
0: Podivuhodná je pro mě tvá znalost, vznešená a nepochopitelná.
1: Kam se mohu uchýlit před tvým duchem? Kam až utéci před tvou tváří?
0: I kdybych vystoupil na nebe, ty jsi tam. I kdybych ulehl v podsvětí, i tady jsi.
1: I kdybych si připěl křídla jitřenky a spočinul na nejzazším moři, i tam mě povede tvá ruka a uchopí mě tvá pravice. I kdybych řekl, aspoň temnota mě skryje a noc mě obklopí místo světla.
0: Ani tma ti nebude tmavá, noc jako den se rozjasní, temno je pro tebe tak jako světlo.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Podivuhodná je pro mě tvá znalost, Hospodine.
1: Hospodin zkoumá lidské srdce, aby odplatil každému podle jeho skutků.
0: Ty jsi přece stvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně mé matky.
1: Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně, úžasná jsou tvoje díla.
0: Dokonale znáš mou duši, má podstata ti nezůstala utajena.
1: Když jsem byl stvořen v skrytu, spřádán v hlubinách země.
0: Tvé oči viděly mé skutky a v tvé knize jsou zapsány všechny. Dny byly stanoveny dříve, než jediný z nich nastal.
1: Jak nedostupné jsou pro mě tvé úradky, Bože, jak nesmírné je jejich množství.
0: Kdybych je měl sečíst, je jich více než písku. Dojdu-li nakonec, pořád jsem u tebe.
1: Zkoumej mě, Bože, a poznej mé srdce. Zkoušej mě a poznej mé smýšlení.
0: Pohleď, zda jdu cestou špatnou a veď mě cestou odvěkou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Hospodin zkoumá lidské srdce, aby odplatil každému podle jeho skutků.
1: V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
0: Radostně děkujeme Bohu Otci, že nás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
1: On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna.
0: V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.
1: On je věrný obraz neviditelného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo.
0: V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný.
1: Ať jsou to andělé při trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to mocnosti, všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
0: Kristus je dříve než všechno ostatní a všechno trvá v něm.
1: A on je hlava těla, to je církve.
0: On je počátek, prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých, tak má ve všem prvenství.
1: Bůh totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá plnost dokonalosti.
0: A že skrze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo, jak na nebi, tak na zemi, tím, že jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: V něm bylo stvořeno všechno a všechno v něm trvá.
0: Krátké čtení z prvního listu Janova. Podle toho víme, že jsme poznali Krista, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí, znám ho, ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slova zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. Podle toho můžeme poznat, že jsme v Kristu. Kdo tvrdí, že v něm zůstává, má se i sám chovat tak, jak se choval on.

0: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Popřej mi sluchu, slyš mé volání.
1: Do stínu svých perutí mě ukryj.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Bože, opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj. Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, a povíš ponížené.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, rozptyl ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, a povíš ponížené. Dobrota věčného Otce k jeho lidu sahá až do oblak, proto k němu volejme s radostí v srdci. Bože, ať se veselí všichni, kdo v tebe doufají.
1: Bože, ty jsi neposlal svého Syna svět soudit, ale aby byl svět skrze něj spasen.
0: Dej, ať nám jeho smrt na kříži přinese hojný užitek.
1: Podle tvé vůle jsou kněží služebníky Kristovými a rozdavateli tvých tajemství.
0: Dej jim věrnost, moudrost a lásku.
1: Dej těm, kteří se ti zcela zasvětili pro nebeské království,
0: aby zůstali věrní tvému volání a následovali tvého Syna.
1: Ty jsi na počátku stvořil člověka jako muže a ženu a tak jsi položil základ rodinného života.
0: Uchovej všechny rodiny v upřímné lásce.
1: Kristova oběť zničila všechen hřích.
0: Odpusť proto všem zemřelým jejich viny.
1: Bože,
0: ať se veselí všichni, kdo v tebe doufají. Nyní se pomodleme, jak nás Pán Ježíš naučil. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vyslyš, Bože, prosby svého lidu a pro zásluhy svatého papeže Kalista, jehož mučednickou smrt si dnes připomínáme, chraň svou církev a pomáhej nám překonávat životní obtíže. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Je 21 hodin a 15 minut a na Proglasu začíná blok duchovní hudby. Nejprve uslyšíme preludium a fugu G-moll Johannesa Brahmse. Na varhany pražského Rudolfina zahraje Aleš Bárta.

Doznělo preludium a fuga G-moll Johannesa Brahmse v provedení Aleše Bárty. Dále budeme poslouchat mši B-dur pro sóla, sbor a varhany France Lista v úpravě Leoše Janáčka. Vystoupí pražský komorní sbor, doprovází Josef Kšica na varhany a diriguje Roman Válek.

Na vlnách Proglasu dozněla mše B-dur pro sóla, sbor a varhany France Lista v úpravě Leoše Janáčka. Poslouchali jsme pražský komorní sbor, který doprovázel na varhany Josef Kšica. Dirigoval Roman Válek. A v závěru bloku duchovní hudby na Proglasu budeme poslouchat fantazii a fugu na téma B.A.C.H. Maxe Regra. Na varhany zahraje Hans-Jürgen Kaiser.

0: Blok duchovní hudby na Proglasu dnes uzavřela Fantazie a fuga na téma B.A.C.H. Maxe Regra. Účinkoval Hans-Jürgen Kaiser.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
3: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
1: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
3: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
1: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
3: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 22 hodin a ve čtení na pokračování na Proglasu otevíráme knihu vzpomínek Benedikta Holoty s názvem Nebyl jsem hrdina. Čte sám její autor.

Někdy se stávalo, že stará babička, ke které jsem chodil se svatým přijímáním, upadla, zlomila si nohu v kršku a já se k ní nemohl do její chaloupky dostat, protože byla zevnitř zavřená. Byť se musel otevřít násilím. Byla k tomu nutná asistence veřejné bezpečnosti a také bylo potřeba zavolat lékaře. A tak se přihodilo, že jsme se u podobných případů sešli tři. Velitel veřejné bezpečnosti, lékař a já. Vzniklo mezi námi nevyslovené pouto přátelství. Jednoho dne jsem dostal obálku s úředním razítkem velitelství VB v Pečkách. Začal jsem zpytovat svědomí, kde jsem snad přejel závory na červenou nebo udělal jiný dopravní přestupek. Otevřel jsem obálku a byl jsem v šoku. V obálce byl kartonek s barevným obrázkem květiny a slovy. Pane faráři, u příležitosti svého odchodu do důchodu dovoluji si vás pozvat na velitelství VB v Pečkách přátelskému rozloučení. Jít či nejít? Toť otázka. Tehdejší náš provinciál otec Aleš, když jsem ho o tom informoval, rozhodl. Musíš jít. Tak jsem šel. Abych nepřišel s prázdnou, vzal jsem panu veliteli velkou becherovku, litrovou. A aby to neměl zase tak jednoduché, přiložil jsem k tomu knihu Moudrost otce Brauna, ve které jsou líčeny kriminální příběhy od Chestertona, se kterými si policie nevěděla rady. Pro řešení chodila k otci Braunovi a to byl farář. Říkával jim, víte, pánové, církev byla vždycky sloupem pravdy. A aby to nebylo pro velitele jo tak laciné, dal jsem do knihy záložku s kaligraficky napsanou větou od Karla Čapka. Spravedlnost je něco tak divného jako láska. Obyl jsem na tom posezení jen krátce. Pan velitel mě osobně obsloužil. Ve společnosti, která se na velitelství sešla, byli samí velcí straničtí funkcionáři z okresu a bylo to něco za totality nevídaného. Velitel VB obsluhuje faráře. Bylo to dobře, nebylo to dobře, nevím. Ať to posoudí pán. S policií to nebylo ale vždycky tak jednoduché. S tou veřejnou bezpečností to celkem šlo. Horší to bylo s bezpečností tajnou. Byli někteří značně odličtění. Výslechy byly nepříjemné. A ještě nepříjemnější byly jejich návštěvy na faře. Přicházeli někdy tři a chtěli spolupráci. Po několikeré jejich návštěvě, když jsem jim řekl, aby už na faru nechodili, ten hlavní z nich náhle postal a prohlásil k ostatním. Tady je to zbytečný a odešel. Neodpustili si ovšem návštěvy na faře v mé nepřítomnosti. Když jsem se vracíval, cítil jsem na chodbě v pokoji cigaretový kouř. No jistě tam nekouřili. Ono stačí, když někam přijde kuřák a stejně po sobě nechá něco z kouře cigarety. Namontoval jsem si tedy na dveře mikrospínač s počítadlem. Když jsem se vrátil domů, bylo na ciferníku leckdy o čtyři čísla více. Otevřeno, zavřeno, otevřeno, zavřeno. Byla to psychologická válka. Jiným způsobem mi brnkali na nervy. Mýval jsem před farou zaparkované auto. Než jsem si vyřídil své věci v kanceláři a vrátil se k vozu, stálo před ním
zaparkované jiné prázdné auto naražené až na samého broučka. Sedl jsem do vozu a tu najednou, jako by se ze země vynořili, skočili do naraženého auta dva muži a bravurním způsobem s kvílejícími pneumatikami odstartovali a zmizeli. Jindy, když jsem se večer vracel od sester z Bělan nebo z Budy, stálo na silnici mezi Radími a Pičkami v protisměru neosvětlené auto. Když jsem se k němu přiblížil, pouštilo mi do očí střídavě plná světla a zase zhasínaly. A za mnou, kde se vzalo, tu se vzalo jiné auto a osilňovalo mě zezadu. A dělali jiné legrásky, jako například sledovali, jestli se při návštěvě u známých před jídlem společně modlíme, protože to bylo zakázané a stíhané. U kostela jednou hráli chlapci fotbal. Šel jsem kolem a protože míč letěl přímo na mě, tak jsem jim ho koupil zpátky na hřiště, ale v zápětí jsem dostal důtku od pana tajemníka, že pracuji s mládeží. Tak přísně bylo sledované za totality kněžské působení. Ten chlapec, kterému jsem tenkrát přihrál Merunu, se stal uznávaným hráčem ligy Josífek Obajdin. Chodil jsem navštěvovat jeho babičku a dědečka v Pečkách. Měli takový malý, velice hezký domeček za kostelem. Při pohřbu jednoho zaměstnance místního průmyslového podniku, na kterém byli přítomni zástupci politických složek a měli své projevy, samozřejmě nevědecké, ačkoliv to byl církevní pohřeb, byl to totiž smrtelný úraz. Jsem si dovolil říct ve své promluvě, kterou jsem měl nakonec, že se nelze tak jednoduše domnívat, že to s člověkem smrtí všechno končí. Pro tuto větu jsem byl obviněný, že jsem v řeči prohlásil, že s projevy zástupců závodu nesouhlasí. Hned přiběhl pan tajemník z Nymburka a věc vyšetřoval. Továrna žádala, abych byl z Peček okamžitě odstraněn. Zástupce Národního výboru, který řídil každý pohřeb, přestože byl velký komunista, měl přece jenom smysl pro pravdu a prohlásil tajemníkovi, že nic takového jsem neřekl. A tím mě zachránil. Napříště jsem musel mluvit jako první řečník. Podobných situací bylo více a tak jsem se dostal na samý okraj psychického zhroucení. Celá náhodě jsem se setkal ve bloku s přítelem, kterého doprovázel jeho kamarád, psychiatra. A ten mi dal dobrou radu, abych se situacím nebránil, ale všechny akce STB psychicky přijímal. Když jsem tedy odcházel z fary, nechal jsem na zemi uvnitř bytu za zamčenými dveřmi lístek. Dovoluji vám, abyste si tuto faru v mé nepřítomnosti prohlédli. Pomohlo to. Napětí povolilo. K různým způsobům, které mě nervovaly, třeba připomenout noční telefonování, odposlouchávací zařízení, přízemí fary totiž byla školní družina vedená horlivou stranicí. Dobře jsem si všiml záhadné krabičky, kterou tam měli umístěnou pod oknem. Když jsem se zeptal, k čemu je ta krabička dobrá, tak zmizela. Jindy na 1. máje vystrčila školka popelnici před faru, kolem které měl procházet prvomájový průvod. Hned přišlo hlášení, že provokuji tím, že jsem vystrčil popelnice na okraj chodníku. Když jsem napsal na faru, že jedu na určité místo, například k projektantovi topení pro Pečeský kostel, který bydlel v Kolíně, než jsem tam dojel, stálo před jeho domem policejní auto. Jakmile jsem přijel,
hlučně bravurním způsobem odjel. A tak dále. Smášil jsem to těžko. Nebyl jsem hrděná. Byly ale i radostné situace. Jednou jsem spěchal na nádraží. Bylo to ráno. Jak utíkám po okraji chodíku, dojela mě na pěkném novém kole jedna paní. Několik kroků držela se mnou tempo. Pak se na mě s úsměvem obrátila. Pane farář, to vám jistě ujede. Seskočila z kola s nabídkou. Vemte si to moje kolo, dojďte na nádraží a opřete ho o zeď, já si pro něj dojdu. Tu paní jsem předtím ani potom v kostele nikdy neviděl. Také ještě, když jsem odcházel, vzpomínám si teď, z ústavu poli v Běchovicích, můj bezprostřední představený a tenkrát fungující předseda strany svolal celé oddělení a říkal: kluci, až bude Vladimír v Pečkách kázat, tak tam budem. A jak začne, tak já řeknu: lidi, já ho znám, lidi, já ho znám. A jednou Ivan skutečně do těch Peček na mši přijal. Stál skromně v koutečku a když jsem vyšel na kazatel, byl to takový pěkný ambon, a zpozoroval jsem ho, tak on nekřičel: lidi, já ho znám, ale já jsem z kazatelí říkal: lidi, tamhle můj bývalý šef, já ho znám, já ho znám. A Ivan se pířil a byl celý rudý v tváři. A jednou také za mnou přišel až do Radiny na mši svatou a skromně tam postával v kostele. Jak už jsem se zmínil, z té nemocnice se vrátil jako věřící. V Pečkách bylo ale dost komunistů, kteří mi přáli. Například pečečtí vodáci ze svého zájezdu do Řecka, do Řecka a Malé Asie mi přivezli z Efezu šišku z pínie, která stojí blízko domku, kde podle tradice bydlela Panna Maria se svatým Janem. Mnoho takových krásných chvílek jsem prožíval ve svěřených farnostech u nemocí. Ještě si vzpomínám takovou malou perličku k těm vodákům. V kostele velice obětavě pomáhala maminka jednoho z těch vodáků, u kterého se celý ten tým vodních skautů scházel. Byli to nejenom vodáci, ale bylo to také tak trošku mokré bratrstvo. Popíjeli vínečko, které kupovali z Moravy. Když jsem jednou večer přišel k Milanovi Marku, to byl syn té farnice, která tam pomáhala, chyběl v tom společenství právě jejich předseda. A ten, jak mi Milan říkal, byl nevěřící, nebyl ani pokřtěný. A když přišel, tak jsem byl zvědavý, jak mě osloví. Jestli mě řekne pane faráři, nebo důstojnosti, nebo dokonce velectěný pane. A stále jsem ho při té řeči tlačil do kouta, aby mě musel oslovit. A on, víte, skutečně nakonec ze sebe vyhrkl něco, co mě velice potěšilo. On nakonec řekl: bratře, měl jsem z toho obrovskou radost. Jak už jsem naznačil, mnoho krásných chvil jsem prožíval ve svěřených farnostech u nemocných. Z počátku mého pobytu v Pečkách jsem se chodíval večer projít za město směrem k Ratenicům. Cesta je vrobena jabloněmi. V době květu to byl pro mě velký zážitek. Mezi rozkvetlými stromy byl jeden celý úplně suchý. Když jsem ho shlédl, tak mě zamrazilo.
napadlo mě člověk bez milosti. Suchý. Večer bývalo ticho, někdy už byla tma. Díval jsem se na hvězdy. Mlčeli. Na jaře bylo slyšet u potoka slavíčka a žavý skřehot v bažině utratí. Na podzim jsem pozoroval u kraje cesty Sisla. Chodíval jsem až k Vejrovce, která teče mezi Pečkami a Ratenicemi. Někdy jsem seděl u cesty a loudal se užlabinou říčky proti proudu směrem k Dobřichovu. Uprostřed mezi poli jsem sedl do trávy, díval se Pánu Bohu do oken a rozjímal o Boží prozřetelnosti. Bylo by toho ještě mnoho, co by se nechalo vyprávět, ale to už by bylo asi příliš. Přišla sametová revoluce, skončila normalizace, skončila totalita. Téměř 20 let prožitých ve farmostech Pečky, Dobříchov a Ratanice zůstanou nezapomenutelným úsekem mého života. V roce 1991 mě povolali bratři naší františkánské provincie svatého Václava zpět do Prahy. Přestal jsem být farářem, kterým jsem nikdy nechtěl být. Vrátil jsem se do našeho konventu Panny Marie Sněžné. Tam, odkud mne bezpečnost před téměř 40 lety vybrala. Snad si Pečky někdy na mne vzpomenou. A vzpomněli. V roce 95. slavili Pečky 70 let od povýšení na město. Při té příležitosti mne městské zastupitelstvo poctilo čestným občanstvím. Františkán má jen jednu zbraň, granát svého srdce. Ten hodí do lidí, zalehne a čeká, jaký bude užitek své krve. Ne nám, pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu. Jsme služebníci neužiteční. Co jsme vykonali, učinil si spíše ty skrze nás. Takže naše dostatečnost vůbec od tebe pochází a nyní se opět k tobě vrací, jenž si živ a kravuješ na věky věku. Amen. Amen.

0: knihy Nebyl jsem hrdina nám své vzpomínky četl sám její autor Benedikt Holota.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Zablízklo mi do očí.

OS. Sekerčes do tráví proudu ohá.

0: Všechny posluchače zdraví a hezký poslech přeje Jana Rambousková. Začíná pořad Na stole je téma a dnes se budeme věnovat nestátní neziskové organizaci Charita Česká republika, která už více než 100 let pomáhá v Česku i v zahraničí. Ale také se budeme věnovat zpěvu, šanzonům, Haně Hegerové a tomu, jak to všechno souvisí s pomocí bližnímu. V pražském studiu se mnou sedí Dáša Zázvurková, zpěvačka, šanzoniérka, herečka a také ambasadorka charitního projektu Dobročinní a Milan Vlasák, vedoucí fundraisingu Charity Česká republika. Dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj.
2: Dobrý den.
0: Dášo, jak ses dostala k Charitě Česká republika?
1: Vlastně přes moji kamarádku, to můžu vlastně říct, ona to nerada slyší, ale přes Julii Růžičkou, která je spojená s Charitou. A já, když vlastně věřím konkrétní osobě, tak tím pádem vím, že ten člověk, který mi je blízký, tak pracuje s těma lidma, kterým bych já i mohla nějakým způsobem skrze svoji cestu pomoct. Takže tam to tak jako zaklaplo tak přirozeně a tak řekla bych úplně jako hezky a vlastně mám radost, že jsem mezi těma lidma, jako je tady třeba po mé pravici pan Milan.
3: Teď Milane.
2: Ano, i mě je velkým potěšením.
1: Hezký.
0: Milane, možná někteří posluchači slovo fundraising nikdy neslyšeli. Můžeme přiblížit, co vlastně obnáší vaše práce v Charitě?
2: Slovo fundraising opravdu nemá český ekvivalent a doposud se to nikomu nepodařilo.
0: A
2: přestože jsem se o to snažil sám soukromně, jako profesí bývalý reklamní textař, nepovedlo se mi to. Nicméně to složení na dvou anglických slov fund a raise a

0: Znamená to zdroje a schromažďovat dohromady. Čili fundraising sám o sobě jsou všechny aktivity, které vedou ke schromažďování zdrojů potřebných k provozu a naplňování cílů nejen dobročinných organizací, ale třeba i kulturních organizací, institucí, sportovních podniků a tak dále.
1: Dnešní pořad ale také natáčíme při příležitosti nadcházejícího koncertu Daši Zázvůrkové v Obecním domě, který se uskuteční 26. října ve 20 hodin. Koncert nese název Daša Zázvůrková zpívá Hanu Hegerovou. Vzpomeneš si na první setkání s hudbou Hany Hegerové, Dášo?
2: No tak to si samozřejmě vzpomenu už, když jsem byla malá, protože rodiče ji poslouchali a vím, že vlastně Hana Hegerová byla u nás takový fenomén. A pak jsem měla to štěstí, že jsem díky divadlu Semafor k té Haně Hegerové měla blíž. A když jsem dělala potom v Národním divadle dobře placenou procházku, tak Hana Hegerová se přímo přišla podívat na to představení a pak si mě nechala vlastně zavolat. A to setkání bylo nádherný, protože se mě zeptala, kde mě vyhrabali. Takže já jsem říkala, že jsem z divadla Semafor, no a ona řekla, no jo, ten Jirka, ten má čuch na talenty. Takže to je krásné. Když vám řekne paní Hegerová, že z vás nespustila oči, tak já jsem si myslela, že se mi to zdá, že to je sen, co se mi právě odehrál. A paní Hegerová pro mě je skutečně neskutečný, jakoby člověk, který si vybírá nebo vybíral velice přísně svůj repertoár, svoje texty a neuhla z toho svýho směru, z té svojí cesty. A to se mi strašně líbilo, nebo líbí.
1: Ty jsi teda, jak už jsem zmínila v úvodu pořadu, také ambasadorka projektu Dobročinní. Jak ten projekt funguje?
2: No, jak ten projekt funguje, to nechám asi na Milanovi, ale jakože to, že tam je spojení s mojí osobností, mně se jako líbí, že skutečně můžu vlastně pravidelně nějakým způsobem přispívat a vlastně dávat najevo jako tu sounáležitost. A to si myslím, že je strašně důležitý. A potom řeknu samozřejmě taky náš příběh, jak jsem byla vlastně součástí jakoby pomoci lidem vlastně, když byli povodně v Jeseníku. Ale tohle to nechám teďka na tobě, Milane. To, když tak vysvětli trošku odbornějc.
0: Tedy jak projekt Dobročinní funguje? Každá organizace, která právě schání ony kýžené zdroje, dary a tak dále na svůj provoz, tak samozřejmě se soustředí hodně na to, aby získávala pravidelnou formu podpory. Pravidelné dary mají celou řadu výhod. Můžete počítat dopředu a plánovat svou činnost, když se náhodou něco stane, nějaká urgentní situace, máte k dispozici okamžité zdroje a tak dále a tak dále. A program na podporu a pravidelného dárcovství, respektive program pravidelného dárcovství jako takového, se u nás v Charitě Česká republika jmenuje Dobročinní. Jsou to ti dobročinní, je to společenství lidí, kteří pravidelně, měsíčně povětšinou přispívají na charitní účet svými dary. A ty zdroje, tímto způsobem získané, tak pomáhají lidem v Čechách i v zahraničí a také pomáhají s podporou rozvoje Charity Česká republika jako organizace. A vzhledem k tomu, že těch činností dělá Charita Česká republika neuvěřitelně moc, jejím tématem vlastně činnosti je život člověka jako takový, se vším tím, co život přináší. Jak říkáme často, pomáhám lidem doslova od kolebky až po hrob, když se dostanou do nesnází. Tak věřte tomu, že těch potřeb je po celé republice strašná spousta a prostředky z dobročinných právě putují do všech možných zařízení, které pomáhají dětem, lidem bez domova, seniorům a tak dále, a tak dále. Ale i zahraničí.
1: Jak dlouho už ten projekt Dobročinní funguje a pomáhá pouze lidem v České republice?
0: Projekt Dobročinní funguje přibližně 5 let a jak už jsem říkal, pomáhá lidem i v zahraničí. To znamená v oblastech zasažených válečnými konflikty, přírodními katastrofami a tak dále. Jako příklad třeba mohu uvést Ukrajinu nebo pásmo Gazy, kde Charita Česká republika působí. V současné době, ale jinak historicky, je to řada míst po světě a co se bude dít zítra a bude-li to jenom trochu možné, tak i tam pomůžeme.
1: Jak dlouho už jsi ambasadorkou tohoto projektu, Dášo, a co tě vedlo k tomu se takhle k Charitě České republiky připojit?
2: Já mám dojem, že už to budou 2 roky, říkám to správně, Milane.
0: Ten čas ale letí, je to možné.
2: Ono to fakt je to možné. Ale je to pravda, protože si vím, že ty povodně byly vlastně před 2 lety.
0: A povodně byly na podzim v roce 24, tak jestli je to od té doby, tak je to 2 roky přesně.
2: Takže vidíš, že říkám správně, no. Prostě jako utíká to a já jsem vlastně šťastná, že nejenom, že člověk může pomáhat jako zpěvačka, že vlastně skrze koncerty a že se potom třeba vyberou peníze, to je hrozně hezký. A samozřejmě je to strašně jako, jak bych to řekla, je to takový přirozený pro nás, zpěváky, ale pak se mi hrozně líbí, když člověk jede do toho místa a vlastně je tam s tím štábem krizovým a dostaneš se vlastně mezi ty lidi a vlastně řešíš tam ty jejich aktuální jako věci, které oni potřebujou a pak vlastně můžeš tu informaci dávat skrze třeba Instagram jako těm lidem napřímo, protože já jsem potom třeba přijela do Prahy a spousta mých kolegů mi říkali takový nesmysly, že jsem říkala, no jo, ale nemůžeš říkat takový nesmysly, když tam nebyla. Je to hrozná škoda, jo, takže vlastně i jsem byla jako opravdu potěšená, že když jsem vznesla tu takový ten jako dotaz, jestli bych mohla jet s nima, tak vím, že Charita byla jako ráda a Julie říkala, Dášo, jasně, prostě dáme ti holiny a jdeme do toho a byla jsem tam asi, já nevím, 2 dny, 3 dny, či málo, protože jsem samozřejmě potom měla představení, ale i to mi vlastně stačilo, musím říct. A jako tenhle ten zážitek, budu říkat zážitek, ve mně zůstal a zůstane vlastně navždy, protože fakt, jako když vezmeš ta říčka bělá, taková jako roztomilá, romantická, takový potůček víceméně a najednou já jsem viděla něco šíleného a pak tam vidíš ty křížky na těch domečkách a vidíš, že ty lidi se nemají opravdu kam vrátit. Tak je to fakt strašně smutný, ale mně se hrozně líbilo, jak ty lidi spolu jako fakt si soucítili a drželi při sobě a bylo to vlastně krásný tam vidět ty hasiče, ty lidi, kterým pomáhali vlastně opravdu bez nějakého nároku na honorář. Je to vlastně, jako vlastně to byl pro mě to byl zážitek.
0: Je skvělé mít ambasadora, který tou charitní pomocí přímo žije, je v terénu a potom vlastně i ta jeho ambasadorská činnost je daleko autentičtější a uvěřitelnější.
1: Určitě. Možná bych měla ještě poslední otázku do tady tohoto úvodního bloku, protože charitu všichni dobře známe, všichni dobře víme, o co se jedná, ale možná ne úplně každý si to dovede představit v nějakém kontextu. Tak můžu vás poprosit, jestli byste charitu přiblížil, představil, jako byste ji třeba představoval studentům na střední škole nebo na základce, jak byste to popsal, co je vlastně charita, co se týče struktury, kde působí, jak funguje?
0: Stejně tak, jak je obrovská charita celá, tak by stejně obsáhlá mohla být i ta moje odpověď. Pokusím se o to v kostce. Charita s velkým Ch, Česká republika, je takovou konfederací organizací všech možných velikostí. Od malých místních, mnohdy i dobrovolnických charit farních, přes středně velké charity oblastní a městské, až po velké, opravdu velké charity arcidiecezní a diecezní, které nějakým způsobem obhospodařují značnou část České republiky. Ale tito všichni dohromady tvoří charitní síť, která se nazývá Charita Česká republika. Ještě jednou zdůrazním, Charita s velkým Ch. Máme tu velkou výhodu, že se jmenujeme v podstatě jako synonymum pomoci, ale je v tom taky zakopaná trošičku i nevýhoda, že si nás lidé někdy pletou s jinými organizacemi charitativního typu. Ale pojďme dál k náplni práce. Charita Česká republika je organizací, která poskytuje služby a péči. Na rozdíl od ku příkladu různých nadačních fondů a tak dále, které distribuují prostředky přímo pro nějaký konkrétní účel. Jsme tady prostě pro určitou oblast potřeb lidí všech věkových kategorií. Čili pokrýváme jejich potřeby zdravotní, sociální a jak říkala Dáša, tak samozřejmě jsme s nimi, i když se dějí mimořádné události, živelní katastrofy, válečné konflikty a podobně. A tato síť těch služeb samozřejmě se potom diferencuje do už konkrétních zařízení typu domácí zdravotní péče, hospicové služby, domovy pro seniory, nízkoprahová centra pro děti, azylové domy pro lidi bez domova, azylové domy pro matky s dětmi a tak dále, tak dále. Těch služeb je celá řada, včetně charitních taxíků pro seniory, kteří se nemohou dostat prostě třeba na nákupy k lékaři a tak dále a podobně.
1: Děkuju za odpověď a myslím, že je čas na první píseň. Dášo, co bychom si mohli pustit?
2: Já bych možná opravdu začala hned tou písničkou Věřím v brzké lepší příští, protože to je taková písnička o naději. Vlastně měl to být původně duet s Haničkou Maciuchovou, ale my jsme to už spolu nestihli naspívat. Každopádně ta písnička vlastně vznikala z naší korespondence, co jsme měli spolu s Haničkou a co taky měli společně se svojí sestrou Silví Markovou. Ale vy uslyšíte v písničku stejně jako duet a já jsem oslovila Hanku Holišovou, aby to se mnou naspívala a ta písnička je skutečně o přátelství a o té naději a ten vzkaz Věřím v brzké lepší příští je přímo Hany Maciuchové.

0: odpověď skrytá.
1: Na Radiu Proglas si v pořadu Na stole je téma povídám se zpěvačkou, herečkou a šanzoniérkou Dášou Zázvůrkovou a také s vedoucím fundraisingu Charity Česká republika Milanem Vlasákem. Právě dozněla píseň Věřím v brzké lepší příští. A jak už jste ji uvedla, ta píseň se dotýká naděje. Já když jsem si procházela tvoji diskografii, tak téma tvých písní je často láska.
2: To je zajímavé, to mi říká hodně lidí, ale přitom vlastně téma lásky jsem rozkryla až ve třetím albu, Věřím brzké lepší příští, protože já jsem do té doby vlastně o lásce nemluvila. Takže já jsem o ní začala mluvit, až když mi vlastně odešel nebo umřel můj muž, Libor Pešek, a já jsem vlastně otevřela srdce, potřebovala jsem se vypsat ze svých pocitů a brala jsem to jako takovou terapii, protože jinak do té doby jsem byla taková spíš, že jsem vždycky věnovala nějakou písničku, třeba jsem věnovala písničku parašutistům, ta písnička se jmenuje Kloboučky pampelišek, nebo jsem věnovala písničku veslařům. To byly veslaři, kteří v roce 1936 vyhráli v Berlíně olympiádu. A Hitler s Goebbelsem byli naštvaný, protože si mysleli, že vyhrajou ty jeho vlastně chlapci z Německa a oni najednou tam dřevorubci z Ameriky, jo. Takže byla jsem vždycky taková, jako že jsem vždycky věnovala někomu tu píseň, ale teď je fakt, že otevírám srdce a píšu o lásce.
1: Milane, já bych se teď chtěla na chviličku věnovat Dáši, takže budu pokračovat otázkou.
2: Promiň, Milane. Ty jsi tam zatím.
3: Já jsem s láskou srostlý úplně na 100%, protože caritas ano. Est láska vlastně po latinsku a je to láska vyjádřená skutkem pomoci bližnímu. A od toho vlastně pochází název Charita. Takže já si teď budu rád si poslechnu, jak to vidí Dáša, tento fenomén.
1: Dobře. Čas Milana zase přijde, milí posluchači, ale teď bych se ráda zeptala tebe, Dášo. Pocházíš z malého města ve středočeském kraji. Je něco, co ses musela naučit, aby ses mohla pohybovat v tom hudebním světě?
2: Ježišmarja, to jsem musela naučit takových věcí. Ano, já pocházím z Votic, což je vlastně u Benešova asi 6000 městečko. A musím říct, že skutečně já jsem byla hodně naivní holčička. Jsem pořád, ale ono se to jako nemění. Ale to víš, že jsem se musela naučit brouzdat tady v těch našich, ani nebo říkat vodách, jako spíš bažinách. Musela jsem jistý věci si vlastně v sobě utřídit. Musela jsem spíš jakoby hodně věřit sama sobě a lidem skutečně, který jsou ty nejbližší, protože je často, nebo u mě to tak bylo, že spousta lidí mi vždycky jako radilo, co mám a nemám dělat, co můžu a nesmím. A já, jak jsem taková ta poslušná holčička, která byla vychovaná a má nějaký kinderstube, tak jsem se vždycky myslela, že ten starší člověk je moudrej a že to se mnou myslí dobře. A ono to tak často nebylo. Ale zase, to je strašně super, protože to mám právě v těch příbězích, v těch mých písničkách. A napsala jsem právě Milane písničku Hleď si svýho. To byl takový můj osobní manifest. Začíná to, proč mi každý chytrák radí, co mám a nemám dělat. Žij laskavě, život vlastní a nech mě umím rozhodovat. To bylo taky opravdu silný úplně moje, jako říct, že a dost, víš.
3: To je hezké povzbudit druhé, ať dělají poctivě svoji práci.
1: Já myslím, že bychom si tu písničku měli později pustit.
2: Dobře, já jsem pro, hleď si svýho můžeme dát.
1: Dobře, no já mám trochu podobný životní příběh, protože taky pocházím z vesnice, z malé vesnice, ještě menší, 250 obyvatel. A když jsem přišla do Prahy, nebo když jsem se chystala přijít do Prahy, tak mi někteří lidé říkali, že budu potřebovat ostrý lokty. Souhlasíš s tím a v čem to spočívá?
2: Víš co, to ano, to mi taky říkají, potřebuješ ostrý lokty, jenže ono, to, když to v sobě nemáš, jako vlastně přirozeně, tak to nejde úplně tak jako najednou, že budeš tady ten, mít ten štít. Ty můžeš mít takový ten svůj vlastní štít, že si řekneš, že některé věci k sobě nepustíš. A že skutečně si řekneš a řekneš těm lidem vlastně, co chceš a hlavně co nechceš. A já jsem třeba blíženec, já jsem fakt jako narozená prostě Gemini, takže to vlastně je o tom, že ten člověk je takový ten přátelský, on je sympatický, super a můžeš vlastně na něho klást veškerý možný jako nátlaky, ale a každý si myslí, že ona to zvládne, ona je bezstarostná, ona nemá žádný trápení, ona je úplně v pohodě, ona se třeba usmívá, je to super. Ale pak jednoho dne i tobě dojde ta šťáva a řekneš si a dost a ty lidi jsou překvapený, že ty řekneš dost. Takže jestli mám ostrý lokty teďka, to víš, že jsem se nějakým způsobem vyhranila. Kdybych se nevyhranila, tak jak říkal můj muž, jsi takový štěňátko, ty vždycky všechny vítáš, vrtíš tím ocáskem. A teď už jsem rád, když mi to vlastně říkala, teď už jsem rád, že už vím, že už taky umíš jako štěknout. Že už vlastně umíš možná třeba i kousnout. Nejsem si jistá, jestli umím kousnout, ale každopádně myslím, že už jsem vybavenější do toho života a taky, že jsem vlastně prožila ten odchod toho mýho muže, tak ve mně ti zůstalo, Janičko, nějaká vnitřní síla, ale taková vnitřní síla, která se nedá vůbec jako popsat. A ani bych to nechtěla nikomu vlastně dopřávat, protože když vám odejde člověk, který je milovaný, tak je to opravdu velká rána ve vašem srdci, bude tam ta jizva navždycky, ale zase na druhou stranu je to jistý dar, že vlastně tam to posílení, co tě nezabije, to tě posílí, tak tam opravdu tak cítím.
4: Ale souvisí to teda s nějakou těžkou zkušeností.
2: Je to fakt těžký a proto si říkám, já nevím, jestli to tak jako, jestli to je správně nebo není to správně, ale každopádně jsem vybavená do života, řekla bych maximálně. Nevím, jak to cítíš ty, Milane, ale já
3: s charitou po boku rozhodně.
2: Viď, děkuju.
4: Tak děkujeme za připomínku, stále se bavíme samozřejmě o charitě, ale teď jsme trošičku odbočili do hudby a ještě tam chvíli zůstaneme. Já bych možná zůstala ještě tady u těch životních zkušeností. Budu tě citovat. Jsem to, co jsem. Žiju život, který mě baví a dal mi něco, co jsem nečekala. Kdybych měla zítra tady nebýt, tak jsem prožila strašně krásný život. To mně přijde hrozně krásný a přemýšlela jsem nad tím, když jsem slyšela tato slova, jestli si to může říct každý z nás, jestli vlastně je to nějaká vděčnost, kterou třeba my nevnímáme. A nebo jestli musíme skutečně něco prožít, abychom pak mohli vyslovit taková slova.
2: Je to zajímavé, protože vemte si, že já jsem od 20 let nebo od 19 let pracující člověk. Takže já fakt jsem byla vlastně v hudebním divadle Karlín. Už tenkrát ve 20 letech jsem poprvé jela do Japonska s divadlem, takže jsem vlastně viděla kus světa. Vím si, že holka z Votice dostane do Japonska a procestuje Honšu. A vlastně hodně jsem cestovala skrze svoji práci. Takže já jsem měla spoustu takových krásných cestovatelských zážitků vlastně skrze ta lidská setkání, protože já jsem fakt dělala s mnohými osobnostmi, včetně teda mýho muže Libora Peška, Miloše Formana, Jiřího Krejčíka. Měla jsem po svém boku Jiřího Suchého, Jitku Molavcovou. Opravdu jako ty jména jsou takový jako veliký, obrovský. A já se toho nesmírně vážím. A do toho vlastně jsem z rodiny, která je taková bytostná. A ty kořeny tam máme tak hezký, že já vždycky, když vlastně, nebo zdravý, že já vždycky, když se vrátím domů, tak vím, že mě posadějí hezky zase na zem a tak jako mluvíme o těch obyčejných věcech a dostávám se do takové té reality. Protože když seš dlouho v té naší bublině, tak taky můžeš lehce trošku jakoby tak se ztratit na té cestě. Tím, že já nepiju alkohol, ani nefetuju, tak samozřejmě bohužel nejsem trošku, jako nejsem moc jakoby taková jako in v tom našem show businessu, ale každopádně já píšu právě ty písničky, víš. A tím se vlastně léčím a chodím vlastně tou cestou, tak jak třeba když někdo chodí do kostela a je mu tam vlastně hezky, tak já prostě si píšu ty písničky a dělám vlastně, jak bych řekla, že vzbuzuju, doufám, že v lidech vzbuzuju nějaký pocity díky těm mým příběhům a to je vlastně pro mě to nejdůležitější. Takže to, že vlastně holka z Votice najednou dostane do obecního domu a má 26. října koncert a je to vlastně spojený ještě právě s naší charitou Česká republika, tak to je vlastně splněný sen a myslím, že kdyby tady Liborek byl, tak by byl pyšnej. Je to fakt spojený i s jeho osobností, protože on tam dirigoval nespočetkrát a o to víc vlastně budu mít takovej závazek, že ten koncert se musí prostě povést.
4: Ty jsi vystudovala pantomimu na HAMU.
2: Ano.
4: Jak velkou součástí tvé profese je pohyb?
5: Nonverbální a komediální divadlo, to je strašně důležitý, protože vem si to, že když zpěvačka stojí na jevišti, tak ta řeč těla je nesmírně jako určující. Takže já, když zpívám písničku, tak já prostě to vyjadřuju i tím tělem. Pro mě je to strašně důležitý. Takže my jsme tam měli akrobaci, techniku pohybu, step a mimus corporel, což je teda řeč těla, tak já si myslím, že to je absolutní základ. Nejenom pro herce, ale i pro zpěváky. A já jsem si uvědomila, že vlastně mám spoustu jako přátel, jako jo, zpěváků, ale hlavně já mám ráda ty herce, zpívající herce, protože oni nelžou tím tělem. Oni zpívají to, co vlastně v tom textu je a to, co je mezi řádky právě, je udělaný tím tělem. A zpěváci hodně často zapomínají na ten obsah a zpívají to bel canto, je to strašně krásný, zpívají krasu, zpěváci jsou to, ale chybí mi tam takový ten vnitřek. Ale pozor, nechci to říkat, že to takhle je všeobecně. Jo, to jsou osobnosti, které to v sobě mají a je to přirození. Takže pro mě Hamu byla nedílnou součástí toho mýho vzdělání a jak říkal Boris Hübner, říkal, já jsem to pochopil, proč jsi přišla jako na Hamu, protože ty si tady jako vybereš ty třešničky, ty si vlastně vybereš jenom ty fakty top, top, top a použiješ to do té svojí show. A on má prostě pravdu. Doteďka Boris Hübner má a měl pravdu. Já si to tam prostě všecko tak jako střádám a ať už hraju vraťte nám Sofii Lorenovou v divadle v Řeznický, nebo když hraju s Martinou Prajsovou opravdu duší, tak já tam vždycky nějaký ten který jsem se na Hamu naučila, dám.
4: Tak já na sebe musím prásknout jednu věc. Teď tady sedím u mikrofonu Radia Proglas, ale vystudovala jsem Hamu obor hra na klavír.
2: Je, jsi klavíristka.
4: Ano.
2: Já, to je
4: hezký. Takže je to tak. Ale proč to říkám? Protože za dobu svých studií taky jsem chvíli působila jako korepetitorka v pěveckých třídách na Damu.
2: Ano.
4: Tak za dobu těch studií a vlastně vůbec i při práci s těmi herci na Damu jsem měla trošičku možnost nahlédnout pod pokličku toho, co se teda odehrává při nějaký pěvecký přípravě. A mě by hrozně zajímalo, co ty máš na paměti, když zpíváš písně Hany Hegerové. Pravděpodobně to nebude něco takového, jako znít jako Hana Hegerová. Je to určitě něco tvého osobního. Co to je?
5: No já jsem si vlastně vybrala ten repertoár, kterýmu já rozumím. Takže já třeba vím, že nemůžu zpívat ještě písničku Potněšilý host, nebo Žila jsem správně, protože to jsou prostě texty, které jsou, řekla bych, pro 60-letou dámu a klidně i starší, prostě už s těma prožitkama. Takže já tam mám písničky typu v opeře a tak, aby se to věděla, od Jiřího Suchého, ale mám tam i písničku třeba Lásko má, protože té písničce opravdu bytostně rozumím. Protože jsem ten příběh vlastně prožila skrze osobní zkušenost s tím vlastně mým mužem. Takže já se vybírám texty, které, když vlastně mnou rezonujou a já jim skutečně rozumím každý slovo. A vlastně ještě najednou mi to připadá, že ten text jsem vlastně skoro napsala já, protože to napsal ten život, můj život. Tak tím pádem já se fakt můžu do toho textu tak hezky ponořit a tak přirozeně, že si myslím, že ty lidi potom to vlastně vycítí, že vlastně já jim zpívám něco, čemu já rozumím, tak jako když ty hraješ prostě na piano. Tak tam máš třeba Šostakoviče, kterýho třeba úplně tolika nemusíš, ale pak tam máš prostě toho Chopina, kterýho bytostně cítíš, že vlastně ty tvoje ruce jdou tak přirozeně. Nevím, jestli to říkám správně,
4: jo?
5: Ale určitě ty pocity vnímáš. Já třeba z té klasické hudby, když se prostě rozezní pohádka Radusa Mahulena, Josef Suk, tak já pláču. Mě prostě, já to miluju, tuhletu jakoby symfonii a mně to připadá prostě nádherný. A pak jsou prostě autoři, kterým já jako nerozumím, takže se do toho nepouštím. Čili vlastně i s tou Hanou Hegerovou já souzním skrze příběhy, který zpívám ne jako Hana Hegerová, ale jako Dáša Zázurková s těmi prožitky a s těmi zkušenostmi, které jsem za ten svůj život 45-letej prožila. Já už taky drahně. No ne, řekla jsem to, to nevadí, Milané. Ale tak...
3: Už se stalo.
5: Ale vypadám na 50. vypadám dobře, si říkal před chvilkou.
3: Výborně.
4: Si posluchači budou mít možnost ověřit 26. října v Obecním domě.
5: Ano. Máme tam posledních vlastně pár lístků, já jsem za to strašně vděčná, tak se na mě přijďte podívat, jestli vypadám na 45 nebo ne.
4: Tak to teda rychle nakupujte případně, pokud byste chtěli ještě si přijít poslechnout.
5: Ale jako ještě tam jsou lístky, hlavně třeba na balkoně, a musím říct, že třeba když já jsem chodila na mýho muže, tak jsem vždycky ráda seděla na balkoně, protože jsem měla přehled a je tam krásný zvuk, takže určitě budu ráda, když posluchači Rádia Proglas mě navštíví, to bude fakt krásný. Mm-hmm.
4: No a kromě tebe na tom programu vystoupí také Radim Vizváry, Jitka Čvančarová, Martin a David Kraus, Martina Prajsová a Antonín Holub.
5: Akorát teď si řekl Martin a David. Ne, je tam Martin Hoffman a David Kraus.
4: Tak to jsem mluvá, takže to mám špatné informace.
5: Prostě bude tam skutečně Jitka Čvančarová, to je vlastně moje přítelkyně, už jako taky vlastně dlouho se známe a má hlavně napojení i na mýho Liborečka, takže já tam mám skutečně lidi, který jsme znali my společně. David Kraus, tam bude Martin Hoffman, Toníček Holub, to je jediný vlastně chlapec, který ho Liborek nepoznal, ale je to takový talent, že já jsem říkala, že ho tam musím mít. No a Radim Vizváry, to je prostě mým, to je můj spolužák právě z HAMU. Takže tak.
4: No a právě jsem se chtěla zeptat, co tě k těmto lidem nejvíc táhne.
5: Asi řekla bych ta autenticita, ta opravdovost, to, že každý z nich, kterýho jsem tady vlastně vyjmenovala, tak každý nějakým způsobem pomáhá lidem dalším. Ať už ta Jitka Čvančarová, která vlastně pomáhá skrze svoji organizaci, která se jmenuje Debra, nebo i David Kraus, který pomáhá taky vlastně nadaci Alza, mám dojem, nejsem si jistá, Alza. Myslím si, že ty pomáhají vlastně zase lidem s atrofií a tak. A jako každý vlastně ten člověk má skutečně to srdce na pravém místě a vlastně jsou to takový jako lidi, který vím, že kdybych jim zavolala o půlnoci, takže mi pomůžou. A to je pro mě vlastně strašně důležitý mít lidi kolem sebe, kterým já důvěřuju. A Martina Prajsová, ta mi přišla do života tak krásně, že jsem vděčná, že mám takovouhle duši vedle sebe.
4: No a je i tato tvá vděčnost důvodem, že ses rozhodla podpořit tímto koncertem Charitu?
5: Víš co, já jsem vždycky, Janičko, vlastně jako pomáhala, jo, že jsem už vlastně od mládí jsem vždycky měla nějaký koncert napojený na nějakou organizaci. Takže mě to přišlo vlastně jako fakt přirozený. A to, že mi přišla do života Charita, tak já jsem jako tomu fakt vděčná, protože mně se i líbí ta světovost. Mně se vlastně i líbí to, že já vždycky, když vidím, ty říkáš, že se to jako pletou ty lidi s Charitou normálně s malým ch, ale nepletou, protože já vždycky, když vidím ten červený, vlastně to je takový jako kříž a je tam ještě, popiš ten symbol.
3: To je plamený kříž.
5: Plamený kříž.
3: Kříž s odkazem na křesťanské kořeny a hodnoty,
5: ano,
3: které vyznáváme, mm-hmm, a na základě kterých vlastně fungujeme, a ty plameny symbolizují samozřejmě hořící srdce, uh-huh, bez kterého to nejde.
5: A to je nádherný. A já vlastně ten symbol opravdu potkávám ve všech různých městech, třeba v Příbrami, kde mám chalupu, v Litoměřicích. Jo? Takže vlastně je mi to vždycky blízké. Říkám si, je! A úplně se cítím, jako že jsem vlastně najednou doma. Takže mě to přijde hrozně krásný. A samozřejmě i to napojení na v Itálii, ve Španělsku máme nějaký, tyhle, budu říkat, máme nějaký odnože, nebo říkám to správně, nevím, nejsem si jistá, Milane, když tak mě pooprav.
3: Kdo se identifikuje s Charitou s velkým Ch, tak se identifikuje s celosvětovou sítí Caritas Internationalis, pod kterou je Caritas Europe, pod kterou je Charita Česká republika jako taková. V podstatě principy, na kterých ty organizace fungují, jsou úplně stejné. Mm.
5: No a protože já fakt jsem jako Evropanka a cítím to čím dál tím víc, protože vždycky, když odjíždím na měsíc někam tamhle pryč na východ, tak já si vždycky říkám, je to hezký, člověk na tom sluníčku, moře nádherný, ale já se vždycky tak strašně těším do té Evropy. Takže já cítím tu blízkost úplně jako opravdu hluboce. No. Takže jo, já si myslím, že tady ty naše dobročinní a vůbec jako tyhle ty projekty, které vlastně Charita má i vlastně mimo mě, tak já tomu nesmírně fandím a líbí se mi vlastně, jakou cestou ta Charita jde.
4: Já myslím, že teď je čas na další píseň, takže si pojďme poslechnout tvůj osobní manifest.
5: Dobře, hleď si svýho a pozor, tam jsou ještě další kolegyně, které tam se mnou zpívají, oni tam klovou právě díru do hlavy, a to je Jitka Sedláčková, Vanda Hübnerová a Kateřina Kajra-Hrachovcová.

zas telefonuješ? Ty pořád telefonuješ. To ti chutná tohleto? Tohleto sladký? Proč se na mě směješ? Ty se furt něčemu směješ, já to nechápu. Jedno jeden chlapík řek mi, ty nejsi hezká na první pohled. Můj domeček z karet spad mi, ale tím na cestu mě naved. Díky. Vyhraň se, seš levice i pravice, i když teda já vím, že nejseš komunistka. No s pořádnou podprsenku, to sportovní ti splacaťuje prsa. A hlavně si nenech od nikoho radit.

0: Nekousej si ten koutek.
1: A nepádluj tolik, už to přeháníš. Budeš jako kulturistka, to fakt není hezký.
0: A nenos silonky s okama, jo? Ještě, že mám kolem sebe.

0: Dozněla píseň Hleď si svýho od Dáši Zázburkové a v pořadu Na stole je téma se na Radio Proglas povídám s vedoucím fundraisingu Charita Česká republika Milanem Vlasákem a zpěvačkou, herečkou a šanzoniérkou Dášou Zázburkovou. Teď bych se teda s dovolením zase obrátila na Milana. Takže přišel čas, jak jste se vydostal k práci v Charitě a jak dlouho už tam jste?
1: Jak už jsem možná někde na začátku předesel, mám minulost v podstatě v reklamě, v komunikaci a tak dále. Já jsem působil hodně dlouho, 2 desetiletí možná. A potom nastal ten jeden zlomový den osvícení z hůry, rozhodnutí změnit svou profesi, začít dělat něco užitečného a do medailonku v Charitě při přivítání jsem si napsal, nebo jsem sdělil kolegům skrze něj, tak dlouho jsem přesvědčoval lidi, aby si koupili něco, co vůbec vlastně nepotřebují, až jsem se rozhodl oslovovat lidi, aby dali peníze na ty, co něco potřebují. Začal jsem působit v Charitě Česká republika na pozici fundraisera. Začínal jsem v podstatě jako sám, byla to taková trošku one-man show. A nyní je to skvělé, mám kolem sebe partu skvělých lidí a řídím asi 10členný tým už. A nedávno tomu bude 7 let, 1. října, kdy jsem vstoupil poprvé do charitních dveří.
0: Hezky, tak to budou narozeniny.
1: Už proběhly, ale žiju tím okamžikem pořád. Vzpomínám, co všechno se nám povedlo a povedlo se toho hodně. Stálo to hodně úsilí, ale s tou vizí, že na konci naší práce je vždycky ten člověk, který potřebuje pomoct, tak se ta práce dělá v podstatě snadno, s radostí a s takovým jako krásným pocitem někde uvnitř.
0: No mě by teda zajímalo, jak to probíhá s tím fundraisingem, protože samozřejmě asi se shodneme na tom, že pomoc musí být dobrovolná, ale občas mám pocit, že někteří fundraisři vyvíjejí takový tlak na ty dárce. Tak jak s tím vy pracujete?
1: Tak Charita Česká republika na své dárce rozhodně žádný tlak nevyvíjí a všechny žádosti o dár jsou samozřejmě formulovány tak, že z nich člověk cítí možnost svobodné volby a měl by z nich měl by je vnímat jako vlastní potřebu a touhu přispět prostě k pomoci svým bližním a tak dále. On v podstatě sám jako naším cílem ve fundraisingu je, aby ten člověk, který daruje, tak aby se sám cítil být součástí té pomoci. Formulace ruka, která daruje, rukou, která pomáhá, to možná vykresluje celkem dobře. A já nevnímám dárce jako dárce a nás jako charitu, ale nás všechny jako charitáky. Není to vy, nebo oni a my, ale vnímám nás jako jedno velké společenství. A z titulu toho, když nastavíte vlastně celou komunikaci tímhletím způsobem a těm lidem stále sdělujete, že nám všem jde o společnou věc, tak si myslím, že o nějakém tlaku na pilu nebo tak se opravdu hovořit nedá.
0: Jak potom oslovujete ty dárce, co je tedy tím kouzlem, že tolik lidí se rozhodne svěřit své finanční prostředky vaší organizaci?
1: Ta cesta je úplně vlastně jednoduchá. Tomu člověku, kterého žádáte o dar, nebo kterého prosíte, aby zvážil svoje darování, tak mu představíte problém, nějakým způsobem s ním vedete dialog a zeptáte se ho, jestli by se nechtěl podílet na řešení toho problému. A pokud se s tím identifikuje, tak už není nic těžkého, než ho požádat o to, aby zvážil, jestli nemůže přispět svým darem na to, aby svět byl zase o trošičku lepším místem a aby ty potřebné lidi prostě starosti, i tělo, i duch a tak dále, prostě těch problémů je spoustu všude kolem, aby je to méně bolelo. Takže v podstatě, pokud se stanete jakoby mentálně člověkem, který vezme tu věc za svou, tak není žádný problém prostě na tu věc darovat.
0: Hezký. Teď tu mám takovou trošku kontroverzní otázku.
1: Charita... Poprosím se mít nekontroverzní otázku.
0: Charita pomáhá všem bez ohledu na vyznání, bez ohledu na to, jestli je to člověk mladý, starý a tak dále. Jsou tam nějaké limity, co třeba kdyby se jednalo o člověka, který spáchal nějaký závažný trestný čin. I takovému člověku charita pomáhá?
1: Jak jste správně uvedla, říkáme, že pomáháme všem bez rozdílu, tak to platí opravdu na 100%. A naše východiska jsou ryze křesťanská. To znamená, že v každém člověku vidíme na prvním místě lidskou bytost a její potřebu. A když potřebuje pomoc, tak potřebuje pomoc a té pomoci se jí z naší strany dostane. Všechny ty ostatní věci, které jste zmínila, to je trestný čin nebo provinění jakéhokoliv řádu a jejich posuzování či odsuzování, to ponechme na jiných institucích a systému jako takovém. Společenství ostatních lidí a podobně. Naším cílem je pomoct člověku, který je v nouzi.
2: Hezká otázka, hezká odpověď. Já jenom navážu. Vlastně my jsme taky byli zpívat s Martinou Prajsovou ve věznici, ve Světli nad Sázavou. A je to zajímavé, samozřejmě jsou tam lidi, kteří mají ty přestupky menší, jiní teda měli velký, hodně velký, je zvláštní vlastně zpívat Věřím v brzké lepší příští do očí, který vlastně zabili. Ale prostě je to tak, takže mně se strašně líbí tvoje odpověď, Milane, a stejně, když potom budeme odcházet z tohohle světa, tak tam musí dojít k nějakému našemu zpytování svědomí a prostě každý si žije s tím svým osudem nějakým.
1: No tak musí, já bych byl opatrnější, já bych řekl, mělo by.
2: Mělo by, ano. Jo, říkáš to ještě lepší. Vidíš, a tady je ta moje naivní povaha z votic a ty už jsi tak jako tím
1: životem.
2: A skvělé
1: je to, životem. Že až do posledního okamžiku ta příležitost je otevřená.
2: Hezky.
0: Ale možná, Dášo, tím myslíš, že dochází k nějakému božímu soudu, aspoň já tomu takto věřím, nebo...
2: No, já si to taky myslím. Já si to prostě myslím, že vlastně, když potom člověk fakt odchází, tak já jsem třeba byla fakt překvapená, jak ten můj muž byl smířený se vším a bylo to tak, jako vlastně, je to zvláštní říkat, ale vlastně to byl obrovský dar pro mě bejt u toho jeho odchodu. Nikdy bych to neřekla vlastně před 4 rokama nebo 3 lety nebo 2 lety, bych to ještě nebyla schopna říct, protože to bylo tak bolavý, tak obrovsky bolavý. A teď to budou 4 roky, Liborek je obsažený jako v mém srdci per sempre, navždy. A každý den na něj myslím, není vůbec jako den, kdybych na něho nepomyslela. Jo? Vlastně on je pořád se mnou, pořád. Ale jako to, že jsem mohla být u toho odchodu a u toho jeho smíření, to bylo velkolepý. To byla fakt pro mě taková škola. On vlastně ještě navíc v tom, kdy on odcházel, tak on vlastně podporoval mě, což teda bylo pro mě trošku taková hanba moje osobní, protože já jsem to vlastně nezvládla.
0: Wow. Jaký jsou lidé, co v charitě pracují? Co je spojuje?
1: Skvělý. Ne, tak samozřejmě to o tom nikdo nepochybuje, ale charitní práce je o srdcařině. Říká se to ve spoustě jiných oborech, ale já si myslím, že tady to platí jakoby dvojnásob. A už jsem to zmiňoval o tom, že Caritas je prostě láska k bližnímu projevená skutkem a to nemůžete dělat bez toho jakoby nasazení, které je nadstandardní. To znamená, že do toho dáváte opravdu celého člověka, včetně vašeho srdce.
0: Že to není v podstatě jenom práce.
1: Není to práce.
0: Ve finančním slova smyslu vydělám si penízky a jdu domů, mám od 8 do 4 nějaké místo, kde musím být, ano. Ale dělám to, protože mi to dává vnitřní smysl.
1: V podstatě my nechodíme do práce, my jsme charitáci. Tak bych řekl.
0: Mě by teď zajímala další taková kontroverzní otázka, ale už poslední.
2: Já jsem rád, že nemám ty kontroverzní otázky. To dobrý.
1: Já jsem rád, že mám kontroverzní otázky, protože právě teď jsem hrozně rád za to, že je mohu nějakým způsobem uvést na pravou míru prostřednictvím Rádia Proglas, což je skvělý.
0: Tak to je super. To my jsme taky rádi. Jak to vnímáte, co se týče financování zaměstnanců? Je pro vás důležité, když mají adekvátně zaplaceno, anebo to spíš vnímáte, že je to součást nějaké mise, že i oni se podílí na té charitě a ta finanční stránka tam je tak trošku jako vedlejší?
1: Všichni žijeme v reálném světě. I charitáci jsou lidé, kteří musí platit složenky, jsou to lidé, kteří posílají děti do škol, jsou to lidé, kteří musí platit nájem a tak dále. Čili považujeme jejich spravedlivé ohodnocení prostě za jednu ze základních věcí, tak aby mohli žít prostě svůj normální, důstojný osobní život, tak jako všichni kolem nás.
0: Super. Co vás nejvíc pohání ve vaší práci?
1: Já nevím, je to taková věc, kterou já těžko sám za sebe dokážu identifikovat jinak nežli nějaké to jakoby nadšení pro věc, pro tu dobrou věc, kterou děláme. A protože my v podstatě jako u nás v charitě Česká republika na tom našem ústředí, v té naší zastřešující organizaci, která zastřešuje vlastně jakoby všechno, celou tu konfederaci, vlastně my nemáme konkrétní zařízení. My ty peníze distribuujeme dál. Já tam vlastně nejsem v každodenním styku s těmi lidmi, kteří mají problémy a tak dále. Tak já právě proto, aby mě to nadšení neopouštilo, tam vždycky mám před očima toho potřebného. Ať už prostě dělám práci, která vypadá jako kancelářská, tak vždycky tam mám toho člověka, který leží na lůžku před očima, ty děti, kteří jsou v pohodě a ne na ulici a někdo jim naslouchá v nízkoprahovém domě, ty matky s dětmi, které prostě jsou v azylovém domě, kde utíkají prostě třeba před domácím násilím, lidi bezdomova, kteří prostě v těch mrazech mají kde složit hlavu, ty lidi, kteří prostě jsou zoufalí a volají na krizové linky a tak dále, tak ty tam vždycky mám před očima a potom se mi ta práce dělá s obrovskou radostí a to nadšení mě vůbec neopouští.
0: Uh-huh. Lze nějak v kostce říct, jak se charita liší od jiných neziskovek, typu Člověk v tísni, Adra a podobně?
1: Asi úplně jednoduše ne, protože tam celá řada oblastí, je zde řada oblastí, kde dochází překryvu. Vámi zmiňované organizace poskytují celkem výraznou pomoc v zahraničí a to Charita Česká republika dělá taky. A obrovskou měrou, akorát, že se to není tak medializováno. A byl bych rád, kdyby se to vědělo víc. Ale
0: máme příležitost. Teď
1: máme skvělou příležitost, ale máme obrovský náskok právě v té síti sociálních a zdravotních služeb, kde pokrýváme prostě obrovskou část trhu, ku příkladu ve domácí zdravotní péči, kde jsme druhým největším poskytovatelem vlastně v České republice. To znamená i mimo státní instituce, mimo městské zřizovatele a tak dále, což je obrovský objem práce. Kdysi dávno, když byla domácí zdravotní péče poskytovaná charitou v nějakých finančních problémech, tak a byla podfinancovaná, tak jsme v podstatě sepisovali petici na jakoby záchranu, na podporu, ta se jmenovala Doma je doma, A jako jeden z podpůrných argumentů tam zaznělo, možná, že na to, to patřičná místa i slyšela, že kdyby vypadla domácí zdravotní péče poskytovaná charitou, bylo by potřeba postavit 10 nových nemocnic, což je obrovské číslo. Hmm. A nějakým způsobem ilustruje ten objem práce, který na tomhle poli děláme. Čili jako jsme výjimeční v tom objemu služeb poskytovaných na zdravotním a sociálním poli.
0: No, čas strašně rychle běží a už se pomalu náš pořad chýlí ke konci, tak jedna z posledních otázek, kterou tady dnes položím, je, co je pro charitu v rámci národní i mezinárodní pomoci největší prioritou?
1: Největší prioritou, pokud se jedná o zahraniční pomoc, je to o rychlosti, je to o šíři pomoci. Samozřejmě chtěli bychom tam být co nejdřív, poskytnout co nejvíce lidem tu pomoc, pokrýt co nejširší spektrum služeb, a to samé platí i pro tu pomoc, kterou poskytujeme v Česku. Co je pro nás prioritou, třeba je poskytovat co nejvyšší úroveň, kvalitativní úroveň všech služeb. Tak, aby charita byla vnímána jako velmi odborná či profesionální, nebo aby ten odborný a profesionální rozměr byl vnímán jako na té nejvyšší možné úrovni, protože to tak je. Jo? A teď narychlo mě takhle víc nenapadá, co se priorit týče.
0: Rychlost, kvalita.
1: Mm-hmm. A samozřejmě pro charitu jako takovou je to i ještě něco navíc k tomu. To je ten lidský rozměr, ta láska poskytovaná lidem, ten individuální přístup.
2: A asi i ten pocit bezpečí, že ty lidi vlastně vědí, že tady vy jste.
1: Pocit bezpečí a důvěry a tak dále.
2: Přesně.
1: A z toho všeho potom samozřejmě vyplývá to, že lidé charitě Česká republika jako, tak, jako organizaci věří.
2: Přesně.
1: Průzkum nedávno provedený, tak nás zařadil opravdu na úplně na přední místa v tom žebříčku.
2: Tleskám.
0: Co bys, Dášo, popřála charitě na závěr našeho dnešního pořadu?
2: Mně se strašně líbilo, jak to ukončil vlastně Milan, a jako o to víc mě těší, že mohu být jako vlastně součástí takovýhle vlastně jakoby, jak bych to řekla, takový ty vlastně jakoby nejenom, že to je spojení duší, ale je to spojení vlastně i těch lidských srdcí, který to fakt myslejí upřímně a dělají proto právě tím konkrétním skutkem. To se mi strašně líbí, když ty lidi vlastně jsou spřízněný. Já vlastně, jako je mi vlastně blaze na duši, když dělám s někým, komu i já můžu důvěřovat a kde i já se cítím.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ním měl vybrat cestu jinačí.

chov. Stačí jeden malej čínský virus COVID-19. Padají hodnoty a ctnosti.

0: Na Proglasu nyní následuje duchovní slovo z knihy Prameny světla kardinála Tomáše Špidlíka. Čte Martin Holík.
1: Blahoslavení plačící. Mezi osmerem blahoslavenství je jedno, které nezní zrovna sympaticky. Blahoslavení plačící. Jak mu máme rozumět? Křesťan se bojí jedné ztráty. Ztráty spásy, ztráty boží milosti. Kdyby ztratil tuto svou poslední a jedinou radost, pak má důvod, proč plakat a být smutný. Ježíš říká, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi. Každá ztráta, umenšení, poskvrnění této slávy je hodna pláče, nářku, slz. Jedinou a opravdovou příčinou křesťanského smutku v pravém smyslu slova je tedy hřích a jeho následky. I když se hřích kajícím odpouští, a to třeba okamžitě, přece jen po něm zůstávají jakoby jizvy v duši. Nikodém Hagiorita rozvádí tuto myšlenku a píše, pokání musí být stálé a trvalé, protože hřích je jako rána. Rána se dobře zahojí, ale zůstane po ní jizva. Podobně zůstane v duši i otisk hříchu. Není možné, jak učí většina teologů, aby se v tomto životě docela smil. Kdo jednou kradl, smilnil, vraždil, nikdy nemůže být tak nevinný a čistý, jako kdyby nikdy nic neukradl, nikdy nesesmilnil, nikdy nezabil. Když hříšný člověk myslí na své hříchy, kterých se dopustil, neujdou mu jejich otisky, známky a jizvy. Právě proto se neubrání zármutku, pláči, lituje, i když jsou rány už zahojené. To říkal už Bazil Veliký ve své řeči o panictví. Pokání sice může smazat hřích muže nebo ženy, ale panictví už vrátit nemůže. A pro ztrátu panictví se pláče celý život. Tolik slova Nikodéma Hagiority. Je třeba dodat, že autor v nich kazatelsky upřílišňuje, když mluví o trvanlivosti jizvy po hříchu. Nakonec i on, i všichni ostatní křesťané jsou přesvědčeni, že slzy pokání jsou hojivým balzámem, pod nímž se pomalu, ale jistě obnovuje porušená tkáň. Jizva bledne, zmenšuje se, mizí. Proto slzy pokání, které vytryskly ze smutku, se stávají pramenem radosti, které se žádná radost na tomto světě nevyrovná. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšení.

0: Nyní uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: pět disciplín, pět různých sportovních dovedností a jeden závod, ve kterém se rozhoduje o všem. Šerm, plavání, střelba, běh a překážková dráha. Moderní pětiboj spojuje disciplíny, které od sportovce pokaždé vyžadují trochu něco jiného. Matěj Lukeš letos zvládl všechny nástrahy a na vítězství na mistrovství světa vybojoval zlatou medaili. Co stojí za cestou k takovému vítězství? Jak se připravuje na disciplíny, kterému sedí méně a co se odehrává v hlavě ve chvíli, kdy jde o všechno? I o tom si budeme dneska povídat. Je mi tedy mou milou povinností přivítat Matěje Lukeše. Ahoj, jsem ráda, že jsi dorazil.
1: Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače.
0: Od konce srpna jsi se stal mistrem světa. Jak to vnímáš teďka? Změnilo se to nějak, když jsi vyhrál a teďka?
1: Tak já jsem vlastně hned potom utekl na dovolenou. Vlastně hned druhý ráno, takže jsem utekl z toho. A pak jsme se asi po 20 dnech teprve vrátili s přítelkyní a to mě to vlastně trefilo znova, vlastně to, co jsem tam zažil ten jeden den. A teďka už si to nějak uvědomuji všechno, ale zároveň už to je měsíc, takže už se snažím být trošku nohama na zemi a začínáme se trénovat, takže už jsme zase v procesu a na tohle se pomalu zapomíná.
0: A byl to tvůj hlavní cíl? Vyhrát mistrovství nebo?
1: Tuhle sezonu ano.
0: A co je takový hlavní cíl, co bys chtěl dosáhnout? Je to olympiáda nebo?
1: Tak jako každý pětibojař je to olympiáda, protože moderní pětiboj je asi jediný sport, který byl vymyšlený speciálně pro olympiádu a z té olympiády tak trochu žije, taky proto asi se jí pořád přizpůsobujeme. A proto se tak ty naše disciplíny mění.
0: Mm-hmm. Co se odehrává v hlavě, ve tvojí hlavě, teda konkrétně při tom závodě?
1: To bych asi... Nepřál bych to asi všem, co se děje všechno v mojí hlavě, ale co se týče fakt toho závodního nastavení, tak jsem za ty roky zjistil, jak sám se sebou pracovat, na co dobře reaguju, na co špatně reaguju, co dobře zvládám, co špatně zvládám. A z toho mi vyšlo, že mi vyhovuje být vlastně trošku v negativním nastavení vůči sobě. A pak, když mám takový záchranářský komplex, že se to snažím zachránit, tak podávám nejlepší výkony.
0: Proč to tak máš? To je takové zvláštní. Máš na to nějaký názor, proč to tak je?
1: To nedokážu říct, ale už od malička jsem měl větší problém zvládat úspěchy než neúspěchy. Protože, fakt nevím, ale když vždycky něco zachráním, co se ode mě nečeká, a vlastně překvapím ty lidi okolo mě, tak jsem z toho měl vždycky skvělý pocit, než kdybych vyhrál a všichni čekali, že vyhraju, tak z toho takový dobrý pocit není.
0: Je to hodně stresující, ten závod, jako myslím teďka na hlavu?
1: Ten závod pro mě je stresující hlavně na začátku, protože se začíná kvalifikací, kde se může stát opravdu všechno, tam je trošku jiný formát toho pětiboje a díky tomu je tam velký prostor na chyby a procentuálně těch postupujících není tolik, jako třeba ze semifinále a do finále. Takže dostat se z těch 120-130 lidí do těch top 36 je mnohem těžší pro mě, než se pak dostat z těch 36 do těch top 18, což je finále.
0: Ale i tak, když jsem sledovala ten závod, tak si vzpomínám, ta poslední disciplína byl laser run, že? Vlastně to je střelba a běh.
1: Něco jako biatlon akorát s laserovou pistolí pro sluchače.
0: Jo, super. A takže ten závěr byl taky hodně napínavý.
1: Jo, to už bylo vlastně to finálové klání, ten finálový den, takže už jsme za sebou měli 3 dny soutěžení. To je vlastně taková už špička toho ledovce, kde jsou fakt ty nejlepší a který měli největší štěstí a nevíc se jim to povedlo. A to už je úspěch víceméně, když jste ve finále, tak už je to úspěch pro většinu lidí. Ale jako pak bojovat ještě o ty top příčky, tak tam je ještě potřeba něco navíc, no.
0: A vzhlížel jsi už jako malý k tomu jeho výkonu?
1: Já jsem se o tomhle, když jsem se začal zajímat o pětiboj, tak to nebyl úplně první výsledek, který jsem viděl, protože David Svoboda vyhrál olympiádu, když mi bylo 10 a to jsem jako začínal s tím pětibojem, takže to bylo jako rozhodně to hlavní, co jsem viděl. Pak další závodníci jako Honza Kuf, Natálka Dionová měli další skvělý výsledky, takže tomuhle, k této už jako historické věci jsem se dostal až později, ale samozřejmě jsem ho nechtěl nechat samotného takhle to v historii.
0: Jak to vlastně začalo? Protože to není takové typické, že by rodiči dávali svoje děti na pětiboj. Jak to začalo u tebe?
1: Tak můj táta vlastně pětiboj i dělal nějaký čas, ale on dělal i dalších spoustu jiných sportů, jako běžky, triatlon. Už jenom ty sporty jsou složený z tolika jiných sportů, že asi pochopíte, že jsem toho dělal fakt dost. Plus ještě další věci, které jsem jako klasický český kluk musel projít, fotbal, florbal a takové tyhle ty srandy. A vlastně v 9 jsem se zúčastnil poprvé nějakých pětibojářských závodů, ale v té době to byl vlastně jenom takový dvojboj, plavání, běh a chodili jsme tam vlastně s mým plaveckým oddílem v té době a i táta o tom věděl, takže táta mě pak tam taky všude vozil a také jsem se k tomu dostal, postupně se tam přidala střelba, pak se jako klidová střelba ze vzduchovky, pak se to změnilo na ten laser run z laserovky a pak se postupně ještě přidal šerm a na konci se přidali koně. Takže také to bylo jako moje pětibářské mládí, také to dřív chodilo, také už je to všechno úplně jinak, já už ani nevím jak, ale také já jsem to měl hezky také postupně ještě.
0: To znamená, ty jsi začínal teda tím plaváním vlastně
1: jo,
0: úplně.
1: Jo, asi v 5 letech mě rodiče už poslali na soustředění a to si dokonce i pamatuju celkem ještě, to byl asi velký zážitek pro mě takhle bez rodičů.
0: Co tam byl největší zážitek? Co tě tam zaujalo na tom?
1: Asi ta prostě hrozně moc dětí kolem mě bylo fakt 5, byl jsem malej špunt, nějaký jako pro mě obrovský holky, takže to znamená, že byly nějaký pubertěčky, se mě starali, byl jsem takový jejich malý zvířátko a celé se mi to líbilo.
0: Super. Odkdy jsi to vnímal, že to není jenom cíl tvých rodičů nebo sen tvých rodičů dát je takhle na ten pětiboj, ale že už to jako tvoje nějaká cesta?
1: Já jsem to takhle nevnímal nikdy, protože to byla čistě moje volba, že chci v tom pokračovat. Byl jsem celkem jako cílevědomý asi od začátku, protože jsem fakt jako ve mě rodiče vybudovali jako lásku k tomu závodění. Táta taky závodil vždycky pak jako za sebe v dospělácích, tady jsem viděl, jak se to dělá. Máma mě hrozně fan dělá, což bylo super. Pak měl jsem mladší bráchy, tak s těma jsem taky pořád závodil a hrál si, oni taky závodili. A dělal jsem do toho vlastně i hrozně moc věcí, jiných jako sporty, hlavně ten triatlon posléze a v tom jsem si musel, mezi pětibojem a triatlonem jsem si musel vybrat někdy kolem 15. roku života a až tehdy jsem si jako připustil, jsem si vybral fakt ten pětiboj, do té doby jsem prostě sportoval tak obecně, jak já jsem nedokázal říct, jestli jsem triatlonista nebo pětibojař, vlastně jsem byl chvilku i v obou reprezentacích nějakých žákovských, takže vůbec můj táta mě vždycky spíš držel na úzdě, než jako, že by mě jako nutil trénovat nebo tak, bylo to vždycky formou hry a pak když začal vidět, že začínám trénovat sám si to dělám těžší, abych byl prostě lepší, tak mě začal dost držet na úzdě a spíš mi jako říkat, ať si to zlehčím a pak mě ve správný moment přijel do správných rukou a tohle je jeho zásluha.

0: Ty jsi říkala, že jsi dělal dřív ten triatlon. Co tě zaujalo víc na tom pětiboji? Co na něm je lepšího?
1: Tak triatlon je hrozně všestranný sport, ale ten pětiboj je prostě ještě o něco všestrannější, což se mi prostě líbilo. Není to tak, nechci říct bezhlavý, ale je to prostě fakt makačka ten triatlon. Jsou neskuteční borci, všichni, co se tím takhle ničí, protože to jsou tři fakt fyzické disciplíny, které sami o sobě už hrozně bolí. A když to zkombinujete, hlavně ten přechod skoro na ten běh, to je fakt neskutečná jako bolest a oni se tam fakt trýzní jako v těch tréninzích a na těch závodech ještě víc. Takže já, když jsem to kombinoval, tak vlastně chodit na pětibářský závody v té době pro mě bylo tak jako odpočinkový víkend, protože tam nemůžete jít všechno úplně na max, tam musíte kalkulovat, kolik dáte do každé disciplíny procent svého úsilí, abyste v té další nevykapali. A jsou tam ty technické disciplíny, no, střelba a ten šerm, takže tam na to, když by se tam přišli už úplně vyflusaní, tak prostě tam nepředvedete žádný výkon, takže pak jdete úplně na max, až třeba fakt to poslední kolečko v tom nejzranu.
0: Máš nějaký rituál před celým tím závodem? Aby se třeba líp soustředil nebo tak? Nebo nic
1: zkoušel jsem
0: není?
1: Zkoušel jsem asi všechny kombinace ponožek, dvě levý, dvě pravý, pravá na pravý noze, pravá na levý noze. Vždycky jsem tam pak nějaký v tom pokazil v tomhle systému, takže jsem si tam závod, takže jsem si tam pak nenašel tu kombinaci nakonec, ale asi celý ten den, všechny ty procesy, které jako musím udělat, dělám prostě tak, abych z toho měl dobrý pocit, většinou se musím oholit do bazénu, musím si připravit věci, zkontrolovat kordy, což za mě teda většinou dělá trenér, protože mi v tom nevěří, šermířskej, a když všechny tyhle ty věci udělám jako dobře, tak vím, že jsem připravený. Pak nějaký fyzio věci, prostě jako protáhnout bránici, připravit ty svaly. A jako v životě mám takový rituály, prostě beru si vždycky nůž ze stejné pozice v jídelně, chodím vždycky po stejných schodech a tak, ale také při závodě, že bych se držel něčeho, že bych fakt musel mít nejdřív levou, potom pravou botu, nebo tak, to ne.
0: Která disciplína tě baví nejvíc z toho pětiboje?
1: To se mění. V průběhu času záleží, co nejvíc trénujeme, co mi nejvíc jde, jaký je den. Ty technické disciplíny můžou být jeden den super, druhý den můžou být hrozný. Asi největší stálicí je ten běh, který s tělem trávíme asi nejvíc času. A tím pádem se v tom cítím, asi se vždycky, jak teďka netrénujeme, tak potom tam je vždycky největší jako v tom progres a ten progres mě vždycky baví.
0: Takže ani nejhorší disciplínu nemáš? Máš to tak nějak všechno?
1: Tím, že nám jsme měli tu změnu těch disciplín před 2 lety.
0: Jo, na to se ještě dostaneme.
1: No, takže tak předezru, že moje oblíbená byly ty koně, ta disciplína, takže tím pádem tam je trošku zapšklost k té nové, ale to si povíme.
0: A jak je na tom pětiboj v Česku, teď myslím jako zázemí pro sportovce, tréninky a možnosti jejich a podobně?
1: Tak my máme vlastně hlavní centrum v Praze, na Pražské Julišce, kde je vlastně sportovní rezort Dukla a jsme pod ministerstvem obrany, které nás zaštiťuje a díky tomu já můžu být, s tím fakt můžu živit, protože jsem vlastně voják a mám normálně tabulkový plat. A tam je vlastně neví, tam všichni ty, co jsou na nějaký úrovni, vlastně shromažďujou a je to prostě společný centrum, kde mu asi jediný nebo jedno nebo dvě místa v republice, kde se to může dělat fakt jako všech 5 disciplín, teďka když už nejsou ty koně. A co se týče světové konkurence, tak jsme jedni z těch nejlepších určitě zemí. Za posledních pár let jsme vždycky přivezli nějakou medaili z mistrovství světa nebo Evropy. Takže společně s Maďarskem, Francií, Egyptem, Koreou jsme podle mě jedna z těch zemí, která je vždycky nahoře.
0: A jak se trénuje na všech těch 5 disciplín?
1: Hodně. Jsou to fakt každý den několik tréninků. Možná jako bývá neděle nebo sobota, jeden den v týdnu bývá volnej většinou, ale jinak to jsou fakt jako několika fázový tréninky, oni se musí trénovat i návaznosti, takže občas chodíme plavat a hned potom běhat, nebo šermovat a hned potom na to OCR-ko, nebo OCR a pak hned běhat, takže
0: jo, možná jenom vysvětlit, co je OCR?
1: OCR je ta překážková disciplína, je to zkrátka obstacle racing. My tomu říkáme opěčí dráha, překážková dráha, OCR-ko nebo obstacle.
0: A co jídelníček? Máš nějak obměněný?
1: Jídelníček, vlastně jsem si našel nějaký svůj rytmus, který mi vyhovuje. Nějak jsem to neřešil teďka třeba v tom období, co máme teď, tak prostě se řídím jednoduchým pravidlem, čím víc s ním, tím víc můžu trénovat. Ale chystám se nějaký analýzy a tak, protože fakt už jsme naše skupina je už na té úrovni fakt jako světový a řešíme fakt každý detail a každou sezónu hledáme prostor, kde to můžeme zlepšit a tohle je jedna z těch věcí, aby jsme pak mohli brát suplementy, které nám přesně vyhovují a nebrali třeba něco, co je trošku kontraproduktivního.
0: Ty jsi říkal v jiném rozhovoru, že ti tolik nesedí ty rychlé disciplíny. Jak právě na ně trénuješ?
1: Rychle. Nejsem úplně sprinter, nikdy jsem nebyl a teďka ten nová vzdálenost plavání, která vlastně nám zkrátila na tuhle sezónu poprvé z 200 metrů na jenom 100, tak je to úplně jiný, je to úplně jiná technika, je to úplně jiný zatížení a z té vody vylejzáte úplně v jiném rozpoložení a stejně to je třeba zatížení na 54-55 sekund pro takový ten lepší průměr. A to OCR-ko, ty překážky, tak to je ty nejlepší, to dělají kolem 20 sekund, já třeba kolem 23, takže tam je to taky extrémně silově a dynamicky náročný. A prostě musíme tam tu dynamiku postupně dávat. Už jsem zase, ta fyziognomie našich těl se mění prostě každý rok, jak se tomu sportu přizpůsobujeme.
0: Ty jsi nakousl právě tu změnu v tom plavání, která nastala. Které všechny změny nastaly u pětiboje teďka v poslední době?
1: Co znamená poslední doba? Specifikuji.
0: Nevím, za poslední, dejme tomu 10 let.
1: Ojojoj, no tak.
0: Těch změn bylo hodně.
1: Tak 10 let, tak to je 2016, to bylo olympiáda v Riu a tam se závodilo asi ve dvou dnech, podle mě, že byl šerm a druhý den se všechno dodělalo. Byla tam ještě jízda na koni, plavalo se 200 metrů a běželo se 4x800 se 4 střelbami. Za ty roky a byly velké pauzy mezi, byl to vlastně na celý den, byly tam velké pauzy mezi těma disciplínama. A pak na olympiádě v Tokiu to vlastně bylo stejný, možná se závodilo v jeden den, ale nejsem si jistý, ale vlastně tam to bylo ještě podobný. A rok na to se to změnilo do rychlého formátu, což znamená, že se odčermuje jeden den a další den se to všechno událo v 1,5 hodině. Takže fakt disciplína na disciplínu, ale furt s koňma. A po olympiádě v Tokiu asi po roce řekli, že koně skončí po olympiádě v Paříži, což pak znamenalo, že se udržel ten rychlej formát, akorát koně vystřídala ta překážková disciplína, která pak byla v tom závodě posunutá za šerm, myslím, jestli dobře pamatuju, ano. A poslední změny byly v šermířský systém, což je celkem taky radikální změna, která mě třeba celkem vyhovuje, protože nejsem tak silný šermíř po každý. A teďka to je víc vyrovnané a víc nezáleží na tom šermu jako předtím. Předtím to byla dost určující disciplína. Teďka je to tak podobně na stejném levelu jako ty ostatní disciplíny. A posledním roce a změnilo se taky, že se neběhlo těch, to už alebo předtím, to jsem zapomněl říct, neběželo se 4x800, ale 5x600. Takže prostě jenom vzdálenost o 200 metrů kratší, ale střelby zůstávalo stejně, 4. A pak na tuhle sezonu nám přidali jednu střelbu, takže furt 5x600, ale už se střílelo hned teďka po startu a plavání se zkrátilo na 100 metrů.
0: Jak se na ty změny dá zvyknout? Já si nedovedu představit, že by mě někdo pořád měnil pravidla, tak trochu.
1: To jsme si taky nedokázali představit. Já jsem to měl ještě horší, než jsem říkal, protože to OCR-ko dali juniorům už o 2 roky dřív než seniorům, což znamená, že od roku 2023. No, jenže já jsem byl junior, dobře, takže jsem z koní, šel na OCR-ko, jenže od roku 2024 už jsem byl se senior, protože už jsem přeskočil té kategorie věkově. Tady jsem z OCR-ka, šel zase na koně, tam jsem se díky bohu dostal do týmu českého, že jsem mohl obět všechny závody až na olympiádu ten rok. A pak zase zpátky na Ústí, takže já jsem to měl ještě takhle jako zkomplikovaný a všichni kluci v mém věku. A co si budem, čtvenácto samozřejmě, ten trénink je často jako musíme nejdřív zjistit, jak na to trénovat, než jako to začneme trénovat, takže to znamená vždycky je to takový zkoumání a občas takový výstřel do neznáma, ale uvidíme, co na nás čeká příští rok. Já doufám, nějaký změny tam asi budou pravděpodobně, ale doufám, že nic, co by nás ovlivnilo v tréninku.
0: Možná ještě jenom připomení, proč se změnili koně na OCR-ko?
1: Tak tam byl nejspíš tlak z Mezinárodního olympijského výboru na tu naší federaci. Ty se pak zaštítili takový příležitostí, když se jedný Němce nepovedl parkour v Tokiu a byla to taková hodně slavná scéna, ale to byla taková už záminka a už to měli pravděpodobně jako domluvený předtím. Pak nás chvilku napínali, co to bude, jestli to bude pillow fighting, polštářová bitva nebo na kole něco nebo tak. Pak si teda odhlasovali tuhle tu překážkovku a uvidíme, co na nás čeká dál.
0: Ty už jsi zmiňoval, že ti tam překážková dráha tolik nesedí. Co je na tom takové nejnáročnější pro tebe?
1: Tak nejhorší bylo se to určitě naučit úplně nový sport. Mě bylo přes 20 už, což znamenalo, že jsem nebyl na tom ani nejhůř, ale rozhodně ne nejlíp, protože nejlíp na tom byly ty kluci, holky, kteří ani nezačali jezdit na koni zatím. Takže nejhorší bylo prostě ty první měsíce, první sezonu na toto tělo jako přizpůsobit, no, protože jsme všichni nabrali jako svaly na rukou, svaly na trupu i na nohou, prostě je to sprint, takže to tělo se razantně změnilo a pořád mění, pořád přibírám a přibírám svaly vytrvalosti.

0: koník, tak na něj jako musíte udělat tlak, jako tlak je vlastně ta pobídka. Vy uděláte nohami ten tlak, aby ten kůň se rozjel.
1: A měl jsi už dřív nějaký bližší vztah k těm koním? Ty jsi říkal, že parkour si měl rád?
0: Tak já jsem jezdil asi, když mi bylo 11 a 12, asi 2 roky, tak jako jednou, dvakrát týdně na spíš ale drezurních koních, tam jsem si trošku vybudoval jako úplně ty základy a pak jsem vlastně začal trénovat někdy když jsem už měl jít do juniorů, což znamenalo, že jsem měl právě už se stát 5 bojařem, protože do té doby jsem byl jenom 4 bojař, ale pak tam přišel covid a takže to jako pozdrželo dost a pak jsem po covidu, když už nám dovolili trénovat, jsem to fakt nebojím se říct hrotil, protože jsem byl schopen fakt víc 7x týdně na koni, abych prostě mohl závodit vůbec, protože kdybych nebyl schopný, musel jsem mít licenci jako na potápění nebo tak, kdybych nebyl schopný přejet ty koně, tak samozřejmě nepojedu na žádný závody.
1: Jak se obecně díváš na závodění s koňmi, teď myslím dostihy a tak, máš to rád, nebo někteří odpůrci přímo říkají, že to je jako týrání zvířat a podobně, jak to máš nastavené?
0: Tak hrozně rád se koukám na ty koně samotný, to je prostě hrozně ušlechtilý zvíře a vidím to v tom prostě, že ten kůň ve vás čte, prostě co si myslíte, jaký jste v emoci, jestli se bojíte, jste nervózní nebo prostě dominantní, to ten kůň všechno pozná a no koukáme na to asi jako na, stejně jako na lidský atlety, prostě když se koukám na 100 metrů sprint v televizi, tak z toho mám dost stejný pocit, jako když koukám na Pardubickou, prostě vím, že to jsou ty nejlepší z nejlepších, vím, že profesionální sport není zdravý, nikdy nebyl, ale vím, že si to užívají.

0: Po krátké hudební pauze jsme zpět a povídáme si s Matějem Lukešem o moderním pětiboji. Možná ještě jenom, abychom to probrali tak nějak komplexně. Jak komunikuješ s týmem při tom závodu? Dostáváš nějaké pokyny?
1: Tak můžu na ně křičet při disciplínách samozřejmě. Takže přímo při tom závodě na mě můžou řvát, kolik mi zbývá času na šermu, když tam bude nějaká chyba od rozhodčích, ať se hádám, nebo na mě křičí, nehádej se, to bylo v pořádku. A při tom běhu, tak mi můžou hlásit rozestupy, nebo kam jsem střílel, když tam mám třeba nějaké chyby, kde byly, abych to mohl jako na to reagovat. A samozřejmě mezi těma disciplínama, tak mi vlastně musí pomáhat, protože já tam nemám skoro čas si nic připravit a oni musí chodit se mnou, dát mi plavky, dát mi pistol a je to vlastně nutný servis.
0: Jasný. Jakou roli hraje tvoje rodina při tom sportu? Oni tě podporovali už od začátku?
1: Tak určitě bez nich bych tady vlastně nebyl ne na tomhle světě, ale na tomhle křesle pravděpodobně teď. Takže rodiče ve mě vybudovali lásku k tomu závodění. Tak nějak asi tím, jak mě táta držel zpátky, tak i tu vůli, že si to chci fakt jako odtrénovat sám prostě a já sám chci a je mi jedno, jestli mi trenér do toho nutí nebo ne, prostě já chci vždycky o trošku víc, takže jsem takový ten svěřenec, který je potřeba spíš brzdit určitě a je to prostě všechno, jako bez rodiny by člověk asi nebyl šťastný, když jako už jednou má a mám 3 mladší bráchy. Dva z nich jsou teďka taky na sportovní cestě, jsou to kanoisti, moc šikovný, už jeden má i mezinárodní úspěchy, takže se myslím takhle jako podporujeme navzájem.
0: Tak to je super. No, s tebou se teda život moc nemazlil, tvůj tatínek nějakou dobu byl na invalidním vozíku. Jak se mu vůbec teďka daří?
1: Tak na vozíku je pořád. Už se s tím jako zžil, už je to vlastně taková jeho součást, ale furt jako je to proces, není to nějak dávno pořád, je to něco přes rok, ale za ten rok udělal fakt progres, který je mnohem větší než moje zlatá medaile třeba, jako to nejde popsat asi nějak úplně slovy, to by člověk fakt ho musel vidět jeden moment a pak ten druhej, protože on se fakt zlepšuje týden co týden a jak já ho nevidím nějak extrémně často, ale díky, když ho vidím, tak je to prostě trošku jiný člověk a to, že ho nevidím úplně často, myslím tím, že ho nevidím každý den, vidím třeba každý týden ho vidím, tak značí to, že vlastně nepotřebuje ode mě ani tu každodenní pomoc, že je schopen si dojet fakt sám autem všude a prostě se o sebe postarat, což pro tyhle lidi je to nejdůležitější.
0: Je pro tebe velkým vzorem, asi předpokládám, že?
1: Tak tato síla, co v sobě, on to v sobě měl vždycky, jako nenašel, to prostě měl, ale že prostě to nevzdal, když to muselo být hrozně těžký pro sportovce, když prostě přijde ten nástroj, který ho dělal šťastným, prostě ty nohy, tak to prostě zvládnul a prostě hrdina, nemám na to asi co říct víc.
0: A maminka právě zemřela na rakovinu, když ti bylo 18. Jak ti to celkově ovlivnila ta rodinná situace ve sportu, ale i v životě obecně?
1: Tak ten sport byl mnoha ohledech pro mě taková terapie určitě, že vždycky prostě ten sport i u neprofesionála ten sport vyřeší spoustu věcí. Když vás bolí hlava z nějakých myšlenek prostě nebo z nějakých smutných událostí, tak jedna z mála věcí, která třeba pomáhá, že když prostě jdete ven a jdete, dokud vás nohy nebolí víc a pak můžete usnout teprve. To je taková už poslední varianta, ale no, ten sport mi vlastně pomohl to zvládnout všechno celkem, neříkám v klidu, ale že jsem si nemusel projít nějakou extra krizí v životní vlastně v tomhle ohledu nikdy, takže mi vlastně ten sport jenom pomohl a zároveň mám díky tomu trošku větší nadhled na ten sport podle mě, protože když si tohle tím člověk asi projde, tak ten sport ten nevidí jako střed vesmíru.
0: Mě teďka napadá taková osobní otázka, tak jestli nebudeš štít, nemusíš odpovídat. Jak na maminku vzpomínáš?
1: Jako na hrozně silnou ženskou. Ten, vlastně díky ní jsem to zvládnul, ten její odchod hlavně, protože mě na to připravila a byla hrozně statečná. A fakt vlastně bez ní by to asi bylo mnohem těžší. Vlastně i ten její vlastní odchod.
0: Rozumím. Povídáš si s ní i teďka třeba?
1: Jo, občas jo. Je to takový pár slov občas, když jsem třeba extrémně šťastný nebo něco takového. Většinou si na ní vzpomenu právě při nějakých extrémně šťastných chvílích, kdy se prostě chci podělit.
0: Co jsi jí řekl po závodě, jestli to chceš říct?
1: No, že jsme to dokázali prostě a že jsem rád, že se kouká.
0: Když se podíváš na tu sportovní cestu, čeho jsi dosáhl, co podle tebe za úspěch patří tvojí rodině? Je to téměř všechno?
1: Tak to 100% bez nich by tady jako nebyl. Já vyhrál svůj první závod v životě, jako my všichni tady, byl jsem nejrychlejší spermie a od té doby tyhle všechny závody už jsou takový druhořadý. Jsem taková privilegovaná skupina tady na tomhle světě, těch nejrychlejších a já jenom pokračuju v tom, čím jsem začal.
0: To je bezvadná odpověď, to se mně moc líbí. Tvoje přítelkyně je ze Španělska. Jak to zvládáte, ten vztah na dálku? Přesuneme k něčemu optimističnějšímu.
1: Zatím skvěle, jsme spolu už přes rok a měli díky tomu, že oba jsme pětibojaři, tak na všechny závody jezdíme spolu. Často i na soustředění, vlastně s naším týmem určitě. Náš můj trenér jako přijal velmi vřele a tím, že vidí, že ona mi svědčí, tak s tím není žádný problém. A i naopak, takže jsme to zvládli ten rok skvěle, ale chceme příští rok ještě líp.
0: Předáváte si i nějaké rady, tipy při tom pětiboji?
1: Určitě, ona je ještě trošku zkušenější než já, protože je o trošku starší a už je to i olympionička, fakt se zúčastnila fakt těch největších závodů na světě, co šly. A já mám zase trošku víc zkušeností s tím OCR-kem, protože jsem to začal dělat dřív, takže se vlastně takhle supportujeme, česky podporujeme vlastně denodenně.
0: Ty jsi nakousl, že jste byli na dovolené, bylo to v Thajsku a ve Vietnamu, že? Cestujete rádi obecně? Je to váš nějaký společný koníček?
1: Tak to byla vlastně naše, vlastně druhá, minulý rok jsme byli, ale to bylo někde po Evropě, Dánsko a Itálie, něco takového. To jsme se ještě jako tak jako seznamovali, to bylo jako čerství a bylo to super. A ten rok jsme si řekli, že to využijeme, že už jsme v té Asii, v té Číně a hned druhý den jsme letěli do toho Vietnamu, do toho Thajska. Přítelkyně to všechno zařídila. A sám bych asi na takovou dovolenou nejel, protože za prvý bych byl dost nyní to naplánovat a není to úplně moje typická dovolená. Moje typická dovolená nemá nic společného s plánováním, takže, ale s ní to bylo prostě úžasný, takže jsem si to moc užil.
0: Co tě tam tak nejvíc zaujalo v těchto zemích?
1: Ve Vietnamu to byla jako asi autentičnost, možná můžu říct. A ty skaliska tam, ať už to bylo na moři, nebo tam v tom vnitrozemí, tak je, říkal jsem přítelkyni, to vypadá jako z King Konga a za dva dny nám říká průvodce, tady se natáčel King Kong. takže asi tak. A v Thajsku jsme byli spíš na ostrovech, takový jako turistický asi jako místa, ale bylo to skvělý. Udělal jsem si kurz na potápění, přítelkyně už ho měla, takže tam jsme asi objevili nový koníček. Já teda, ona už ho měla.
0: Tak to je super. A co jídlo? Zaujalo tě něco i z téhle oblasti?
1: My jsme z té Číny byli už trošku přejedený z té Asie, takže jsme si pak slavnostně dali Burger King nebo něco takového, něco takový fast food jsme si dali na letišti a hrozně jsme se to užili a střídali jsme to tam tak, protože už jsme z té Asie byli fakt dlouho, takže jsme občas potřebovali nějakou Itálii nebo nějaký prostě fast food si dát, aby jsme prostě vystřídali, ale zároveň já mám jako asijskou kuchyni rád, když to není nějaký extrém, ale tak jsem si tak tohle ohledu jsem si to taky užil.
0: Mimochodem, po té dovolené už jsi stihl oslavit ten tvůj úspěch?
1: Jo, něco málo se už stalo, ale nějaká oficiální oslava vlastně od svazu teďka se blíží za 3 dny, takže tam se myslím setkám se všema starýma pardálama a oslavíme nejen můj úspěch, ale i další české úspěchy, kterých ten rok nebylo málo.
0: Ty jsi říkal, že takový největší úspěch je právě olympiáda, příště bude v Los Angeles. Už se na ní připravuješ?
1: Od 5 let.
0: A co se týče teda té kvalifikace na ní, jak to vůbec probíhá?
1: Tak bohužel za tuhle zlatou medaili nemám vůbec nic, což by bylo samozřejmě příjemný, ale zároveň je pozitivní, že to kvalifikační období se oproti minulým olympiádám prodloužilo z 12 na 18 měsíců, což mi asi vyhovuje, protože nějakou tou dlouhodobou výkonností by jsem se tam jako mohl dostat spíš. Takže už vlastně od příští sezóny se začnou sbírat bodíky a na určitých závodech se závodí o kvóty. V našem případě to je jako na zemi, není to na jméno, ale pak ten, když někdo bude mít kvótu, tak ten Čech, který bude mít taky hodně bodů, tam pojede. A můžou tam maximálně 2 Češi.
0: Tak přeju, ať se ti to podaří. Ještě něco, co bys chtěl dodat? Co ještě nezaznělo a chtěl bys to říct?
1: Takhle asi nevím, já jsem tady hrozně rád v Brně, dlouho jsem tady nebyl, moc jsem si ten rozhovor užil a moc za ně děkuju.
0: Říká mistr světa moderním pětiboji Matěj Lukeš. Já teda moc děkuju za rozhovor a přeju, ať se ti daří nejen při závodech, i samozřejmě mimo něj.
1: Já taky moc děkuju a chtěl jsem říct, že pozdravu babičku s dědou, to jsem chtěl říct.
0: Dnešním rozhovorem vás provázela Zdislava Horníková. Přeji vám hezký den a naslyšenou.

Rozletěly se cády novin s freskou umělou. O tom, kde je pravda a kde hledat víru svou. A rozletěla se krabice tvých dopisů do polí. Ve víru vlny tlakové, co až v kostech zabolí. A zhořeli dřív, než padly na zem tvé oči a tvůj smích. Láskou.

máš 21 rok, já vesele měl bych ti psát. Však slunce zašlo před týdnem, na kytkách sedí prach, že kámoš přišel o ruku a druhý o svůj zrak. A železo padá do lesů, země se stal vrah. Láska,

přívaly vod. Před černými mračny, dřív než začpí mužský pot. Když začne mluvit ocel, pak už stejně nemáš co říct. A tak se dobře schovej, vždyť pro mě

Je okolo 1 hodiny ráno, čtvrtek, 15. říjen 2026. Na Proglasu vysíláme blok komorní hudby. Dnes zazní nejprve sonáta pro klavír číslo 30 E-dur Ludwiga van Beethovena v podání Emila Gilelse a dále sonáta pro klavír A-dur France Schuberta, kterou zahraje klavírista Frank Brelli. Příjemný poslech.

Blok komorní hudby na Proglasu dnes vyplnila sonáta pro klavír E-dur Ludwiga van Beethovena, zahrál ji Emil Gilels, a také sonáta pro klavír A-dur France Schuberta, kterou zahrál klavírista Frank Brelli.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klikám, místo, kde uchopíme a otevřeme. Letos bylo abnormální sucho. Bylo horko a skoro nepršelo. Vyschly řeky, v Evropě byly opět velké požáry. Některé obce v České republice zápasy s pitnou vodou musí dovážet. Jako chovatel ovcí to vidím. Je málo trávy. Letos jsem musel ohradit mobilním plotem i ovocný sad. Stromy jsem obalil plastovým pletivem, aby mi je ovečky neožraly. I když jsem měl více plochy pro pasení, tak nevím, kam ovce přeženu příští týden. Můžu je dát už na seno, ale toho mám tak akorát na zimu. Také je letos seno daleko dražší. Dříve stál velký kulatý balík 400 až 1000 korun, dnes stojí 800 až 2000. Když je málo vody, je to prostě krize. Jeremiáš 17, 7 až 8. Požehnaný buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející požár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. Vítejte v pořadu Klika, dnes na téma sucho včetně duchovního. Volal jsem svému švagrovi, on je veterinář. Konzultoval jsem s ním chov oveček a také jsme narazili na problematiku sucha. On je ze západních Čech a říkal mi, že dříve kupovali seno z Německa, kousek od nich za hranicí, ale že letos se Němců vyplatí vozit balíky sena kamiony do Švýcarska. Říkal, že spoustu farem začíná snižovat chovy, protože by to v zimě neuživili. Řekl jsem mu, že dnes budu přehánět ovce na druhou louku. On na to, že to máme ještě dobré, když máme kde pás, u nich už totiž nic není, žádná tráva. Zeptal jsem se ho, jestli ví, čím to je, že u nich už tráva není. On že ne. Tak mu říkám, to je tím, že se málo modlíte. Tak to jo, říkal mi. Ne, je to vtip, ale on je z jedné skutečné události. V jedné křesťanské konzervativní rodině na Ukrajině si kluk přivedl domů na večer svoji dívku, aby ji představil své rodině. A ta jeho dívka měla takové to pankářské číro, jako ježaté barevné. Všichni diplomaticky jako nereagovali, jen potichu jedli, byla večeře a babička už to nevydržela a říká, a to máte za to, že se málo modlíte. Tak nemyslím si, že to naše sucho